0: mohl usnout.
1: Maminka mi pouštěla plyn a rádio jedna.
2: Television rules the nation. Television.

0: Ne, řekni máma.
1: Lá, lá.
2: Tak řekni Radio 1.
1: Lá.

0: Tyjo, ten nový Blake, to je...
1: Vojtěchu, nezačínej.
0: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia.
1: Prosím tě, zastav mi tady.
0: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
1: Zastav mi tady.
0: Jako tady?
1: Jo. Čau.
0: Radio 1.

0: na make-upu hvězd lokálního významu. Neapolská žluť i žlutá chuť. Naši budoucnost nevidím zrovna růžově.
1: Rádio 1, váš společník na cestě do říše fantazie.

0: Před sebou vidíte unikátní technicistní stavbu navrženou architektem Karlem Hubáčkem. Tento rotační hyperboloid byl slavnostně otevřen 21. září 1973. Zde výhled na město Liberec. Postoupíme dál.
1: Jo, kdyby tam tak vysílalo Rádio 1.
2: Liberec 98,7 FM.

0: baráku, blbec, pitone. Já mu říkám, že to vůl.
1: Inhaluje.
2: Doufám, že ne rům.
1: Ne, inhaluje.
3: Inhaluje Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Placebo, britská legenda, je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží LiveNation, podporuje Rádio 1.
5: Čerstvé chutné farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
6: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
7: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
6: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
8: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
9: Reklama na Radio 1.

0: vás býtí tam něco?
1: Rádio 1.
2: Ahoj, ahoj.
3: Hoj, hoj, hoj.
4: Rádio 1.

0: Dobré ráno přeji, tady je Martin. Ještě teda ho tady hraje kytárka, ale to vůbec nevadí. Já se to trochu stlumím. Já přeju všem krásné ráno. Já jsem tady dneska poprvý za mikrofonem v Radu 1. Tímto se mi plní obrovský sen, který jsem vždycky měl, a to si zavysílat na tomhle krásném rádiu. A dneska tu nejsem dokonce sám, dneska tu se mnou bude Lenka Zbořilová, a.k.a. Ivy Z, a.k.a. Pivoňka a všechny možný přízviska její skvělý hudby, co dělá. My tu máme dneska totiž první takovou jako zajížděcí směnu, máme tady nad sebou dozor, aby jsme nic neskazili. Takže když něco zkazíme, tak to prosím vemte jako, máme takovou tu kartičku v zaučení, když si dáte kafe, máme tam takovou tu kartičku v zaučení, tak vám přeju krásné ráno a jdem si rovnou něco pustit, máme tady American Football, Bad Moons.
1: Rádio 1, dívka s kytarou.

0: Reklama Rádia 1.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě, různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Kajvan v Praze. Na svět knihy dorazí Wu Miyi, nominovaný na Bookerovu cenu, a Liao Hongqi, Krev tichého oceánu. Spolu s Kateřinou Tučkovou nabídnou silné příběhy i pohled na paměť a historii. Debaty, čtení i autogramiády od 14. května. Myslet jako ostrov. milupublishing.cz
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
4: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Chcete mít přehled o současném umění? Výstava Expanze přináší výběr toho nejzajímavějšího, co za posledních 13 let přibylo do sbírek Galerie hlavního města Prahy. Nastupující generace i časem prověřená jména. Císařovský, Dopitová, Jetelová, Kintera, Kolíbal, Mančuška, Nepraš, Pacovská, Pinkava, Skála, Síkora, Válová a další. Expanze v Galerii hlavního města Prahy. ghmp.cz.
6: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Zajímá vás historie nebo Evropa? To jsou hlavní témata, na která se letos zaměřujeme. Ale také na komiksy, krimi i sci-fi a fantasy. Jednoduše, vše pro čtenáře. Tak přijďte na 31. Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha od 14. do 17. května na výstaviště v Holešovicích. Program i vystavovatelé na webu světknihy.cz.
8: První probuzení na moři?
9: První selfie s delfínem.
10: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
11: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
12: Už 115 let je jedním ze symbolů Prahy.
13: Od architektonického skvostu až po sídlo primátorů.
12: Poznejte s námi příběh nové radnice na Mariánském náměstí.
13: Hlavní město Praha vás zve na jedinečnou venkovní výstavu o její historii i současnosti.
12: Navštívit ji můžete od 1. do 31. května na Mariánském náměstí.
13: A vstupné je zdarma.
12: Více informací najdete na praha.eu.
13: Vaše hlavní město Praha.
14: Reklama na Radio 1.

Dobré ráno, u mikrofonu je Lenka Zbořilová, zdravím všechny posluchače a posluchačky Rádia 1. Dneska je 13. května, středeční ráno, svátek slaví servác, takže posíláme písničky všem servácům. A teď nám dohrály střední vlny písnička Systém selhal. My jsme tady dneska společně s Martinem Nouzou, pouštíme vám nějaké tracky, zaučujeme se v Rádiu 1, když nám budete chtít něco napsat do chatu, tak určitě neváhejte, rádi vám odpovíme. A teď už si pustíme Moin Moin a písničku Rescue.

Spring Festival vína 6.0 přichází. Koná se od 15. do 17. května u Písecké brány na Praze 6 a kromě vybraných vín tam nebude chybět živá hudba v podání Laca Déčiho s jeho kapelou a další program nejen pro dospělé. Na Rádiu 1 můžete tento týden každý den soutěžit o delikatesy a lahůdky z nabídky Spring Festivalu vína. Výherce musí být starší 18 let.

0: Kdyby se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře nakukuje nějaký dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se nedivte.
1: Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Pozor, milovníci vína a přírody. 20. června se Průhonický park promění v nejdelší vinný bar v Česku. Čejkovičtí vinaři, neomezená degustace, skvělá atmosféra a unikátní trasa. Kde? V Průhonicích. Vstupenky najdete již teď na festivalvina.cz.
2: Do Beny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Beny.
3: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit hodně.
4: Řešení je Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Řešení je Acema.
3: A co když potřebuju 20 milionů?
4: Řešení je Acema.
3: A 30?
4: Acema.
3: A 40?
4: Acema.
3: A 50?
4: Acema. Jde to i bez banky.
5: Mezi ploty, víc

0: generální partner Innogy, hlavní partner Beatrice, hrdý partner Penny. Za podpory Rádia 1.
1: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Milí posluchači Rádia 1, chtěl bych vás pozvat na koncert Ivana Hlase Trio, a to 13.5. od 19.30 do Centra Jasoň v Praze 4. Vstupenky v předprodeji je možné získat na jasoňcentrum.cz anebo na facebookových stránkách Jasoň Centrum. Těšíme se na vás.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Švandovo divadlo uvádí
5: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
4: Ukrutně šťastní
5: dle románu Erlinga Jebsena.
4: My si tu lecos umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
5: A jaké je druhé pravidlo?
4: Žádný jiný není.
5: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Reklama na Radio 1.

0: Hele, Josko, Tomáš, v Plzni, v Budějovicích, v Praze,
1: co, v Liberci, pivo?
0: Ne, Rádio 1.
1: Aha.

Hitparáda Rádia 1. Připravili jsme pro vás 5 novinek Hitparádě Rádia 1. Nejprve ikonický britský producent MJ Cole a rapperka John Glacier. Jejich společný single má název Move Time. Britské folkrockové trio Fink a jejich skladba Wishing for Blue Sky, to je další novinka.

A zasněné kytáry nám předvedou Darry Bay, což je projekt Zacha Jamese, bubeníka a skladatele, člena dříve Unknown Mortal Orchestra. We're gonna be okay.

0: A poprvé po 13 letech je tady nová nahrávka skotského dua Boards of Canada. Jmenuje se Tape 05 a předznamenává jejich album Inferno. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na Tátofest, rodinný festival nezávislé hudby a poezie, který se koná od 29. do 30. května v Hlohové na Domažlicku. Vystoupí zde například Manon Mert, Květa či David Pomáč.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.

0: Rádia 1.
1: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
2: Public Image Limited v Praze. John Lydon ze Sex Pistols 22. května Sasazu. Ticketlife.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
4: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit hodně.
5: Řešení je Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Řešení je Acema.
4: A co když potřebuju 20 milionů?
5: Řešení je Acema.
4: A 30?
5: Acema.
4: A 40?
5: Acema.
4: A 50?
5: Acema. Jde to i bez banky.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Daleko předaleko, v malém islandském městečku, si pětičlenná rodina užívá pozdní večeři. Všechno vypadá v pořádku. A přesně o tom je film Co nám zbylo z lásky. O normálních lidech, o obyčejných maličkostech, o věcech, které jsou skutečně důležité a taky o něčem, čemu úplně nerozumíme. V kinech od 14. května.
9: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Haló, prosím vás, já hledám dostupné bydlení.
12: Volaný účastník není dostupný.
11: Bytová krize, ceny nemovitostí, gentrifikace. O tom je nový cyklus přednášek Dostupné bydlení spolku Kruh. Představíme zahraniční architekty a realizace z Barcelony, Berlína, Kodaně a dalších měst. Od března každý první čtvrtek v měsíci ve vybraných pražských sálech. Více informací na kruh.info. Mediálním partnerem je Radio 1.
13: Reklama na Radio 1.

0: Jedna reklama.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše, staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem, máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami na jablečnedíly.cz.
0: Jedna reklama.

0: A chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.
1: Rádio 1.

Právě nám dohrává James Kay, kterou jste mohli slyšet třeba taky na narozeninách Rádia 1 v Meat Factory, kde jsem byl a bylo to skvělá akce a skvělá party, bylo to super. No a já už doufám, že máte krásný ráno, jako máme my tady ve studiu. Dneska je tady se mnou Lenka a Zdenda a užíváme si to hrozně moc, hezký písničky. No a 7.22, takže vy asi jedete třeba do práce nebo si dáváte nějaký rohlík s marmeládou ke snídani, tak vám přeju všechno dobrý, šťastné cesty, pozor na dopravní situaci a my se rovnou posuneme dál. Máme tady další song, tak si jdem pustit Jamie XX, Dream Night, trošku večerní písnička do ranní doby.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Pjatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz
4: Ahoj, tady Marek Adamčík. Chtěl bych vás pozvat na rande. Teda na divadelní hru Rande s feministou, kterou hrajeme s Bárou Polákovou na letní scéně divadla Umgeld. Je to romantická komedie pro 21. století pod širým nebem. Více na divadloumgeld.cz.
5: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit hodně.
7: Řešení je Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Řešení je Acema.
6: A co když potřebuju 20 milionů?
7: Řešení je Acema.
6: A 30?
7: Acema.
6: A 40?
7: Acema.
6: A 50?
7: Acema. Jde to i bez banky.
3: Nejlepší české a slovenské interiéry získají cenu v 11. ročníku interiéru roku. Který z architektů nebo designérů zvítězí tentokrát? Vítězové budou vyhlášeni na Mezinárodním kongresu Living Forum v Pražském centru současného umění DOX. Zveme vás na celodenní festival designu, kde vystoupí plejáda zahraničních hvězd z oboru architektury a interiérového designu. Využijte jedinečnou možnost se s nimi potkat. Interiér roku oznámí vítěze v úterý 19. května.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku kilogram za 149,90 a meruňky, broskve a nektarínky 500 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
9: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
10: Zastavte se, nadechněte se a vraťte se k sobě. Letní škola živé pedagogiky vás zve na divadelní, herecké a výtvarné dílny v prostředí lesních lázní z Vánovice. Žádná teorie, jen zkušenost, sdílení a živá práce. Pro lektory, umělce i všechny, kdo chtějí oživit svou tvorbu i autentickou komunikaci. 19. až 24. července. Přihlášky na živapedagogika.eu.
3: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz
11: Reklama na Radio 1.

Dobré ráno, u mikrofonu Lenka Zbořilová. Zdravím z Rádia 1, ráda bych vám popřála hezké ráno. A teď momentálně dohrála Courtney Barnett písnička Sight Unseen na featu s Vexahatchee. My se teď trošičku přesuneme na českou scénu. Ráda bych vám pustila písničku Tvář od Ctiba, tak si tady tenhle song užijte.

0: No.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Skutečný svět skotské whisky. Rumy, na které hned tak nenarazíte. Gin třeba z garáže 22 nebo Mysterium Absinthu. Black Spirit Fest. Festival kvalitního pití na břehu Vltavy. Občanská plovárna, sobota 16. května. Ochutnávky, jídlo, hudba a přednášky. Prague Spirit Fest. Předprodej nfctron.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Euro v Kunratice.
5: Objevte největší výběr sportovních vozů Audi na jednom místě. Super sportovní R8 a limitované edice modelů RS3, RS4, RS5 nebo RS6 jsou tu pro vás. Výkon, který cítíte. Design, který mluví za vás. To jsou sportovní vozy Audi v Autojaru v Kunratice. Přijďte si vybrat a zažijte sílu Audi ještě dnes.
4: Těšíme se na vás.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
7: Tak to je další level.
6: Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
9: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexico jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
11: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
12: Košín, 11. června v areálu 7. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky Ticketlive.cz.
13: Reklama na Radio 1.

Tak právě nám dohrál Kevin Morby, písnička Badlands, což je momentálně jedna z mých nejposlouchanějších písniček. Můžeme se těšit na celou desku, myslím si, že vychází v pátek, pokud se nepletu. A všechny ty singly, které vyšly, tak byly super, takže moc doporučuju. No a teď už bych se opět zase pustila si něco z české scény. Mám tady kapelu Buchty Nouze, písničku Bahno, takže já strašně moc zdravím do Ostravy a doufám, že všichni tady z téhle kapely mají moc hezké ráno. A vy taky.

0: reklama Rádia 1.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Marek Šindelka Systémy něhy. Sladce jí rozechvěl žaludek, postupoval hrudí, kde potkal polekané srdce, kde si u krku se spojil s přítoky spaží a jako jediný mohutný příliv jí vrhl do hlavy a rozvibroval lebku. Ten zvuk byl v ní a byl kolem ní. Ona sama byla tím zvukem.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
3: Rachot uvádí Tom Skinner and Voices of Bishara. Tom Skinner, klíčová postava londýnské progresivní scény, spoluzakladatel průlomových Sons of Kemet a bubeník Greenwoodovy a Yorkovy formace The Smile, přiváží Voices of Bishara. Tom Skinner and Voices of Bishara je nejzajímavější těleso britského post-jazzu, mísící vlivy elektroniky, jazzu a africké hudby. Akropolis 20. května. Více na rachot.cz.
4: Nastartujte léto s Nissanem a získejte 20 000 korun na palivo zdarma. Využijte zvýhodnění až 190 000 korun a vyberte si vůz i hned k odběru. Třeba originální crossover Qashqai, prémiové SUV X-Trail nebo stylový Juke. Uvažujete o koupi nového Nissanu? Právě teď je ten správný čas. Více na Nissan.cz.
5: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
6: První probuzení na moři?
7: První selfie s delfínem.
8: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
9: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
10: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
11: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
12: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
13: Reklama na Rádio 1.

0: Mají možná právo si myslet, co chtějí, nebo ne?
1: Nemají.
0: Mají jiný pohled na svět.
1: Ale co to je? Ale trošku magora.

blázny se vozíte na Škodách. Slepice letí jako Kodák. Píču, já nejsem tvůj obchodák, ale nabitej jsem jako obchodák. Máme to lehký, máme to lehký, máme to lehký, máme to lehký. Proto mi dával život jen pěstí, nebreči.

za hrajou nad prázdnou nocí kroužily sokoly. Ale my si nebudeme teď pouštět je, my si teď pustíme i s tebou a písničku Svítí, tak snad venku svítí. Já jsem ve studiu, popravdě vůbec nevím, jestli venku svítí.

0: Raz, dva, tři, čtyři.
1: OK, OK, OK, OK, Radio 1.

0: Kulturní servis.
1: Pozvánka na veletrh Svět knihy Praha.
2: Dobrý den. Rád bych vás pozval na 31. mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy. Ten proběhne od 14. do 17. května na pražském výstavišti a ve stovkách pořadů se tam představí 800 účinkujících v čele s historikem Timothy Snyderem či nobelistou Abdul Razakem Gurnahem. Kromě toho tam bude třeba trio thrilleristů Bernard Minier, Helen Fieldsová, Herbert Brinza a řada opravdu zajímavých účinkujících a programu pro všechny generace.
3: A pro děti tam toho taky bude hodně.
4: A teď už Tomáš Havlen a jeho single Montevideo s jeho nový desky, která je fakt hrozně krásná a moc jí doporučuji, kdo neslyšel.

máme v mracích popela. Pak viděla si ve zprávách, jak říkají starý chlapy v kravatách, že je v pořádku, když děti jako ty umírají.

0: 1.
1: Rádio 1, je to tak. Teď tady máme Maju Hawk, její teda už teďka 3 roky starý song, ale vydala zároveň skvělou desku, tak si určitě dejte stejně jako tenhle song.

Právě nám dohrála Maja Hawk a její single Terhis a my se posuneme dál, zůstaneme u ženských zpěvaček, tentokrát si pustíme Suki Waterhouse a její nový single Back in Love. Tento single bych rád poslal Dítě, ta určitě ví, ta její oblíbená věc, tak si to užij, Dito, a krásnou cestu do práce a všem ostatním taky, ahoj.

0: jedna reklama.
1: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
0: Jedna reklama.

No a teď už nám dohrává Micky, kdybyste chtěli vyčarovat obrovský úsměv Zdendovi Lichnovskému na tváři, puste mu Micky, jelikož to je jeho nejoblíbenější, podle mě, zpěvačka ever. A my mu tímhletím songem moc děkujeme tady s Linkou za krásný zaučení, krásně nás zaučil, podle mě snad je všechno v pořádku a čeká nás poslední půl hodinka a my se posuneme tady na českou scénu. Čeká nás skvělá Tamara a poté český rapper Zdena.

0: Dendo, hraj něco!
1: Rádio 1.
2: Pěkná práce!
3: Hory pláču, dneska přestali být kamenný. Ty slzy bolí, odvážíme raněný. Slyším smyčce, tačíme po střepech. Jeden blbej krok a nestojím na střeše. Mraky odpočívaj, lehli si do trávy. Ptáci zpívaj o oktávu výš, nesou dobrý zprávy.
4: A já budu při tobě stát, na ty hory vzpomínat.
5: Pojď, kluci!
6: Hele, namazali jste se, že jo?
1: Radio 1.
4: Tak nepůjdu spát.
3: Nikdo nevyhrál, zkáza týdne.

Tak právě nám dohrál Zdena, kde byla na featu AC, písnička se jmenuje Hory pláčou a zdraví vás od mikrofonu Lenka Zbořilová. My jsme tady dneska s Martinem Nouzou na zaučení, je to prakticky naše první směna v rádiu a doufáme, že na nás budete hodní, v chatu se zatím jako žádné úplně nadávky neobjevily, což jsme rádi. A my jsme tady dneska v takovém módu zdravení našich kamarádů a doufáme, že budou taky poslouchat. Teď bych ráda pozdravila Michala Zlatkovského, který dneska slaví narozeniny a teda tady tenhle song mu posíláme z rádia.

0: jedno.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Public Image Limited v Praze. John Lydon ze Sex Pistols 22. května Sasazu. Ticketlife.cz.
4: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
5: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 8,90 Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
8: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
9: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
10: No jasně, super.
9: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
10: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
9: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
10: Pánové na burger s trhaným masem.
11: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
10: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
12: Reklama na Radio 1.

právě dohráli Favorite Obsession, česká kapela, a od mikrofonu se s váma loučí Lenka Zbořilová. Moc děkujeme za všechen veškerý poslech a že posloucháte Rádio 1. My jsme tady byli dneska na zaučování, tak snad to všechno dopadlo dobře, a pokud to dopadne dobře, tak budeme od června vysílat trošku pravidelnějc. Já se s váma rozloučím hyperpopovýma 100 gags. Tady tenhle song se jmenuje Sympathy for the Grinch, a ještě jednou moc díky a mějte krásný den.

krásná vánoční hymna od 100 Gags. A já bych se taky rád rozloučil, s váma tu dneska ráno byl poprvý Martin Nouza, byli jsme tu společně s Lenkou Zbořilovou, první taková zaúčastněna, tak snad se na to povedlo, hrozně moc jsme si to užili, bylo to skvělý a já vám přeju krásné ráno, ať se vám povede tento den 13.5. Krásný den.

0: Jedna. Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
1: Pozor, milovníci vína a přírody. 20. června se Průhonický park promění v nejdelší vinný bar v Česku. Čejkovičtí vinaři, neomezená degustace, skvělá atmosféra a unikátní trasa. Kde? V Průhonicích. Vstupenky najdete již teď na festivalvina.cz.
2: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
3: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
4: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Chcete mít přehled o současném umění? Výstava Expanze přináší výběr toho nejzajímavějšího, co za posledních 13 let přibylo do sbírek Galerie hlavního města Prahy. Nastupující generace i časem prověřená jména. Císařovský, Dopitová, Jetelová, Kintera, Kolíbal, Mančuška, Nepraš, Pacovská, Pinkava, Skála, Sýkora, Válová a další. Expanze v Galerii hlavního města Prahy. GHMP.cz.
9: Reklama na Radio 1.

časomíra dospěla k údaji 9 a 5 minut. A na Rádiu 1 za vysílacím pultem došlo ke střídání. Od téhle chvíle až do dnešního poledne bude vaším průvodcem na vlnách, tak jak tomu většinu střed v roce bývá, Zdeněk Hnyk. No a tohle jsou Fun Loving Criminals.

veselí kriminálníci zpívali o tom, že vykrádat banky není žádná legrace. Fun Loving Criminals. Tak na zdraví. Jak říkají kluci z Cipřišovýho kopce. Tequila Sunrise. Ideál.

0: Reklama Rádia 1.
1: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Švandovo divadlo uvádí
5: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
4: Ukrutně šťastní
5: dle románu Erlinga Jebsena.
4: My si tu lecos umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
5: A jaké je druhé pravidlo?
4: Žádný jiný není.
5: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
6: Áčka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Pryč DPH! Pryč DPH!
8: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
9: Milí posluchači Rádia 1, chtěl bych vás pozvat na koncert Ivana Hlase Trio, a to 13.5. od 19.30 do centra Jasoň v Praze 4. Vstupenky v předprodeji je možné získat na jasoňcentrum.cz anebo na facebookových stránkách Jasoň Centrum. Těšíme se na vás.
10: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
11: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
12: Reklama na Radio 1.

0: The Power, tak se jmenovala tahle věc, kterou vám přednesl Mark William Lewis.
1: Raz, dva, tři, čtyři.
2: OK, OK, OK, OK, Radio 1.

všechny plochozemce zřejmě složili tuhle písničku Yeah, Yeah, Yes. Jmenuje se totiž Spitting of the Edge.

0: jedna reklama.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše. Staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem. Máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami. Na jablečnedíly.cz.
0: Jedna reklama.

teda pěkná vostuda. Tak se totiž jmenuje tato kapela. Ta kapela se prostě říká Vostuda. Shame.

0: Dobré ráno, i v tuto šílenou hodinu je s vámi Rádio 1.
1: Před chvíličkou dohráli na Rádio 1 Depeche Mode jejich relativně čerstvá věc Ghosts Again. No a tohle jsou Sonic Youth. Girl You Want.

bouřlivé počasí. Stormy weather. To jsou The Kooks. Pro všechny kuchaře, kteří teď připravují svoje polední menu. Stormy weather. Třeba pro ty na Valdesce. Yeah, yeah.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatníka. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
4: To se nedá popsat, to musíte zažít. Festival Tanec Praha přiváží zahraniční hvězdy z 12 zemí nejen Evropy, ale i Afriky, Asie či Latinské Ameriky. Čeští umělci chystají 5 koprodukčních projektů. Hlavní scénou je Ponec, ale také Jatka 78, hudební divadlo Karlín i další prostory v Praze a na 20 místech po České republice. Od 1. do 23. června. Program a vstupenky na www.tanecpraha.cz.
5: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
6: Nastartujte léto s Nissanem a získejte 20 000 korun na palivo zdarma. Využijte zvýhodnění až 190 000 korun a vyberte si vůz i hned k odběru. Třeba originální crossover Qashqai, prémiové SUV X-Trail nebo stylový Juke. Uvažujete o koupi nového Nissanu? Právě teď je ten správný čas. Více na Nissan.cz.
7: Mezi ploty více na...

0: sloty. Vstupenky jen do vyprodání zásob. Generální partner Innoji, oficiální partneři Staropramen Cool a Hasičská vzájemná pojišťovna. Za podpory Rádia 1.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
2: Objevte největší výběr sportovních vozů Audi na jednom místě. Super sportovní R8 a limitované edice modelů RS3, RS4, RS5 nebo RS6 jsou tu pro vás. Výkon, který cítíte. Design, který mluví za vás. To jsou sportovní vozy Audi v Autojaru v Kunratice. Přijďte si vybrat a zažijte sílu Audi ještě dnes.
1: Těšíme se na vás.
3: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
4: Daleko předaleko, v malém islandském městečku, si pětičlenná rodina užívá pozdní večeři. Všechno vypadá v pořádku. A přesně o tom je film Co nám zbylo z lásky. O normálních lidech, o obyčejných maličkostech, o věcech, které jsou skutečně důležité. A taky o něčem, čemu úplně nerozumíme. V kinech od 14. května.
5: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz
6: Reklama na Radio 1.

0: Kulturní servis.
1: Kukačka už zakukala, je tady kulturní servis Rádia 1 na středu 13. května 2026. Teď galerie a program Rádia 1, to je obsah první části kulturního servisu. Galerie umění Karlovy Vary, výstava obrazů Romana Franty Outside, Inside. Arto.to, galerie v Uhelném mlýně, výstava Mezi námi v tichu. Pražský hrad, jízdárna Pražského hradu, fragmenty paměti, svatovický poklad v zrcadle současného umění. Galerie hlavního města Prahy, knihovna Expanze, přírůstky 2013 až 2025. Národní galerie Praha, veletržní palác, NGP 230 let. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnkova zahrada 2. V DOXu v 18 hodin vernisáž výstavy Úhel pohledu 4, odolnost. Moravská galerie v Brně, Jan Černý, Flow State. Galerie Středočeského kraje Melzer Kinzel Hilmar 1968 až 1978. Muzeum Montanelli ještě stále hostí výstavu nazvanou Who, Why. V Kempu, tedy v Centru architektury a městského plánování, výstava Devade. Rock Café Jiří 231 Climate Revolution. Čítárna Unijazz, svět jinýma očima, výstava obrazů umělců na spektru autismu. Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No. Kaštan, scéna Unijazzu, Marcel Bárta, Meotary a kresby z cest. Muzeum Kampa, Václav Sokol, Hojnost. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Art Life, umění pro život. Galerie Josefa Sudka, Mucha Strety, Šimon Prajsik, fotografie grafiků. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Adriana Šimotová, výstava Rozhraní. Galerie Lázně Liberec, Jiří Černický, Západ země ze slunce. Chvalský zámek, cesta kolem světa za 80 dní. Karpuchy na galerii, Gina Park a Kurt Gebauer, After the Atlas. The Chemistry Gallery, kolektivní výstava Svěcení jara. Trafo Gallery, Lucie Rosická, Laundromat, program pro jemné zacházení. V galerii C12 můžete zhlédnout výstavu Fashion Grain. Galerie Meat Factory, Cesare Poniatowski, Deep House. Vila Pelé, Andrej Dubravský, The Rest. Galerie Panská 1 v Českých Budějovicích, Krištof Kintera, velkoformátové limitované printy. Novoměstská radnice hostí výstavu Elegance. V nové budově Národního muzea výstava Czech Press Photo. A v galerii etc. Art v 18 hodin vernisáž výstav Můj boj a prvý živý svatý. No a závěrem každého kulturního servisu tady máme program Rádia 1. V 18 hodin jackpot, v 19 CD non-stop dneska Dave Stapleton a album Flight. Ve 20 hodin Call It Anything, v 21 zátiší a 22 hodina přinese na vlny Rádia 1 pořad Po zavíračce. Druhá část kulturního servisu bude připravená v 11.40. To budou koncerty a tančiny, filmy, divadla. Je tu i rubrika Ostatní a program Rádia na závěr. Ale na to si počkejte.

až z Nového Zélandu, od protinožců The Bats, v čele se zpěvačkou Elizabeth Stokes. A ta mi připomněla jinou zpěvačku, kterou jsme tady měli oblíbenou, když bylo Rádio 1 ještě v plenkách. Psal se rok 1992 a kapela The Sundays se zpěvačkou Harriet Wheeler vydala svoje album Blind.

0: Takže jednou vstup na veletrh země živitelka 100,2 pivovarnické muzeum, to máme 97,5, potom je tady jedna prohlídka ještědu za 98,7, díky registraci 10% dolů, k tomu hromadná sleva a bonusová kartička, to dohromady dělá 91,9.
1: Rádio 1!
2: The Weed Supreme Duster.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Marek Šindelka Systémy něhy. Hodinky měly prasklé sklíčko a zastavily se na 1:09. Ty hodinky pak Adin otec dostal spolu s ostatní pozůstalostí. Nosil je na levé ruce a nikdy je nedal opravit.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
3: Nejlepší české a slovenské interiéry získají cenu v 11. ročníku interiéru roku. Který z architektů nebo designérů zvítězí tentokrát? Vítězové budou vyhlášeni na Mezinárodním kongresu Living Forum v Pražském centru současného umění DOX. Zveme vás na celodenní festival designu, kde vystoupí plejáda zahraničních hvězd z oboru architektury a interiérového designu. Využijte jedinečnou možnost se s nimi potkat. Interiér roku oznámí vítěze v úterý 19. května.
4: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
5: Volkswagen. U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír 280 gramů za 21,90 a rajčata koktejlová 400 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
7: Tak to je další level.
6: Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: kvality. XXX Lux domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Rádio 1.
3: Reklama na Rádio 1.

0: Vybral jsem si tuhle věc nazvanou Summer Wine v provedení Mojmíra Papalesku a jeho nihilistů jako podklad soutěže, která se týká Spring Festivalu vína. Šestý ročník Spring Festivalu vína se uskuteční od 15. do 17. května u Písecké brány na Praze 6. Denně od 11 do 21 hodin vás čekají skvělá vína z Moravy, Rakouska, Německa, Maďarska, Španělska i Francie. Grilované stejky, burgery, čerstvé ústřice, krevety, mořské plody, sýry a sušené šunky. Chybět nebudou ani živá hudba, včetně legendárního Laca Déčeho s kapelou Cellula New York. A pozor, vstup je zdarma. Více informací se dozvíte na springfestival.fun, psáno anglicky jakože fun. Telefon číslo sem do studia je 210 323 919 a připomínám, že vyhraje ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí. Pozor, volejte jenom ti, kterým je více než 18 let. Výhrou v téhle soutěži jsou delikatesy a lahůdky z nabídky Spring Festival vína v ceně 3000 korun. Pozor, otázka zní. Ze které části atlantského pobřeží Francie původně pochází ústřice Gilardot? Ze které části atlantského pobřeží Francie původně pochází ústřice Gilardot? A nápovědu tady mám. Za A to může být západní pobřeží u La Rochelle a ostrova Oléron, nebo za B z oblasti Lamaňského průlivu, anebo z Bretaně. Tak schválně, odkud jsou ústřice Gilardot. 210 323 919 zavěšu teď. Ani setinu vteřiny to netrvalo, a už je tady první volající, tak koho mám na lince? Tady je Zdeněk. Haló?
1: Tady Přemek.
0: Já jsem tě nerozuměl, ještě jednou.
1: Čau, tady Přemek, je tak to Bretaň.
0: Člověče, Přemku, není to Bretaň. Je mi líto. Tak jo, měj se hezky, ahoj.
1: Dobře, díky, ahoj.
0: A další volající na lince Rádia 1 je kdo? Tady je Zdeněk.
2: Ahoj, Martin.
0: Tak Martině.
2: Já bych zkusil Céčko.
0: No Céčko byla ta Bretaň, kámo, a s tím prostě nehnem, jako to je mi okay. Prostě. Takže sorry, čau.
2: Ahoj.
0: Tak a další volající na lince Rádia 1 je kdo? Tady je Zdeněk.
3: No ahoj, já si myslím, že to je Béčko a teďka mi úplně vypadlo, co to je.
0: Hele, Béčko je Lamanský průliv a to tě bohužel zklamu, to taky není pravda.
3: Jo, dobrý.
0: Tak se měj skvěle, ahoj. Tak teď vy, kdo jste byli pozorní, už máte jasno. Koho pak máme na lince Rádia 1? Tady je Zdeněk.
4: Ahoj, tady Michal.
0: Tak Michale.
4: Já si myslím, že to je to Ačko u La Rochelle Oléron.
0: No, to Ačko už jediný zbejvalo a máš pravdu, protože všechny ostatní ty nápovědy jsme vystříleli už. Takže seš vítěz prostě, ať je to, jak je to.
4: No, no.
0: Vydrž mi prosím tě na lince, hned se dozvíš, jak to bude s tvojí výhrou. A já teda doplňuji, že jsou ty ústřice Gilardot skutečně ze západního pobřeží u La Rochelle a ostrova Oléron. Tak mi vydrž, jo?
4: Jo, jo. Děkuju.

0: Slavný americký herec Steve Buscemi byl hostem v písnice jménem Laura z produkce Kill the Dandies.
1: Já už to nevydržím.
2: Tak to pust.
3: Rádio 1.

War on Drugs, Living Proof. No a teď máte jedinečnou příležitost schlídnout televizní program na vašem rádiu. To jsou TV on the Radio, Happy Idiot.

album, který podle mě YouTube za celý zbytek své kariéry už nepřekonali, album Rattle and Hum. Bullet the Blue Sky.

0: of America. Skvělý album Rattle and Hum kapely U2 a z něj živá verze Bullet to Blue Sky.
1: Reklama Rádia 1.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Kajvan v Praze. Na svět knihy dorazí Wu Miyi, nominovaný na Bookerovu cenu, a Liao Hongqi, Krev tichého oceánu. Spolu s Kateřinou Tučkovou nabídnou silné příběhy i pohled na paměť a historii. Debaty, čtení i autogramiády od 14. května. Myslet jako ostrov. Milu Publishing CZ.
5: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoaro v Kunratice.
7: Objevte největší výběr sportovních vozů Audi na jednom místě. Supersportovní R8 a limitované edice modelů RS3, RS4, RS5 nebo RS6 jsou tu pro vás. Výkon, který cítíte. Design, který mluví za vás. To jsou sportovní vozy Audi v Autojaru v Kunratice. Přijďte si vybrat a zažijte sílu Audi ještě dnes.
6: Těšíme se na vás.
8: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
9: Zajímá vás historie nebo Evropa? To jsou hlavní témata, na která se letos zaměřujeme. Ale také na komiksy, krimi i sci-fi a fantasy. Jednoduše, vše pro čtenáře. Tak přijďte na 31. Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha od 14. do 17. května na výstaviště v Holešovicích. Program i vystavovatelé na webu světknihy.cz.
10: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
11: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
12: Volkswagen. Košín, 11. června v areálu 7. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky ticketlive.cz.
13: Reklama na Radio 1.
0: Skvělý bratře Omenovi a nepřekonatelná instrumentálka pomenovaná po dceři jednoho z nich, když si takhle hrála malá Jessica, vzniknul tenhle ten krásný hudební motiv.

kromě Dickyho Betse, který složil tuhletu věc na téhle nahrávce The Allman Brothers Band, participoval taky slavný kytarista Les Dudek.

Tak takhle si na farmě v Juliet, Georgia hrála malá Jessica Betts a vznikla z toho tato legendární nahrávka. No a pro všechny je ženy ještě Lynyrd Skynyrd. Kdo jste někdy viděl modrý nebe v Alabamě, víte, o čem to je.

0: byla z Floridy, která se pomenovala podle svého středoškolského učitele Leonarda Skinnera, který klukům vytýkal jejich dlouhý vlasy. Leonard Skinner, svýho Alabama. A nebe je tam fakt modrý.
1: Spring Festival vína 6.0 přichází. Koná se od 15. do 17. května u Písecké brány na Praze 6 a kromě vybraných vín tam nebude chybět živá hudba v podání Laca Déčiho s jeho kapelou a další program nejen pro dospělé. Na Rádiu 1 můžete tento týden každý den soutěžit o delikatesy a lahůdky z nabídky Spring Festivalu vína. Výherce musí být starší 18 let.
2: I've noticed you around. I find you very attractive.
0: Would you? Touch and go.
2: I've noticed you around.
0: Skoro by se dalo říct, že taková nabídka se nedá odmítnout.
2: I find you very attractive. Would you go to bed with me?

Vanessa Lancaster a James Lynch společně jako duo, který si říká Touch and Go. A kdysi, když jsem tady s nima dělal rozhovor v Rádiu 1, tak byli neuvěřitelně sympatický a potom jsme si ještě bezvadně popovídali na jejich koncertě v paláci Akropolis. Teď už London Electricity. The Strangest Secret.

0: jedna reklama.
1: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
0: Jedna reklama.
2: A jenom se na to podívat, co nám to tady hodí.
3: Takhle to můžete hezky protáčet každou druhou středu od 6 na Rádiu 1. Jackpot.
2: Bumbác. Vybírám.

kapela, která to musí mít se svým názvem v anglicky mluvících zemích poměrně složitý. Protože si prostě říkají holy fuck. Tahle jejich nová věc se jmenuje Evie.

tahle kapela je spojená hodně se začátkem 90. let, kdy se tady hrávala The Charlatans. Tohle je jejich čerstvá věc. We Are Love.

0: jedno.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Skutečný svět skotské whisky. Rumy, na které hned tak nenarazíte. Gin třeba z Garáže 22. Nebo Mysterium Absinthu. Prague Spirit Fest. Festival kvalitního pití na břehu Vltavy. Občanská plovárna, sobota 16. května. Ochutnávky, jídlo, hudba a přednášky. Prague Spirit Fest. Předprodej nfctron.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
11: Carglass opraví, Carglass vymění.
12: Chcete mít přehled o současném umění? Výstava Expanze přináší výběr toho nejzajímavějšího, co za posledních 13 let přibylo do sbírek Galerie hlavního města Prahy. Nastupující generace i časem prověřená jména. Císařovský, Dopitová, Jetelová, Kintera, Kolíbal, Mančuška, Nepraš, Pacovská, Pinkava, Skála, Sýkora, Válová a další. Expanze v Galerii hlavního města Prahy. GHMP.cz.
13: Reklama na Radio 1.

Tak když to všechno dobře dopadne, tak se E.T. brzo vrátí domů. John Williams. E.T. The Flying Theme.

0: Radio 1.
1: Georges Bizet napsal krásnou operu Carmen a zemřel 3 měsíce po její premiéře a vlastně se nedožil jejího fenomenálního úspěchu. Vy jste poslouchali z Carmen asi nejslavnější árii nazvanou Habanera, zpívala Anna Katarína Antonacci.

0: Kulturní servis.
1: Sliboval jsem, a sliby se mají plnit, že pro vás budu mít druhou část kulturního servisu. Tady je. Tohle je kulturní servis na středu 13. května 2026. Koncerty a tančiny, filmy, divadla. Je tu i rubrika Ostatní a program Rádia 1 závěrem. Klub 007 Strahov 19 hodin, Galvanizer, Malformed a Mec Košky. Meat Factory 20 hodin, Jarby featuring Joy von Spain a Leila Bordrail. Aspoň doufám, že to čtu správně. V Rock Café v 19.30 The Agony, Janet A. a Nety. Zach z Pub v Plzni v 19 hodin, MDK Band a Jachtek Jamin Jab. Čítárna Unijazz 20 hodin, Milia Natková a Jaroslav Kořán. V Kaštanu na scéně Unijazzu v 19.30 Algis, Feria Jamas a Ho Shi a Čau Vykrosny. Centrum Jasovin 19.30 Ivan Hlas Trio. Teď filmy. Klubovna Povaleč 20.30 Čelisti. Edison Film Hub 19 hodin Malá Amélie a v 21.30 Dva prokurátoři. Kino pilotů 20.20 Ďábel nosí Prádu 2 a ve 20.40 Milost. Bio oko 18 hodin Co nám zbylo z lásky a ve 20.30 Top Gun. Kino 35, 17 hodin a 30 minut, Kdybych měl nohy, tak ti nakopu. A ve 20 hodin Léto. Teď divadla. Klubovna Kašpar 19.30 Vincenc. Divadlo Bravo v 19 hodin Losers Company a představení Kmeny. Divadlo X10 v 19.30 Kniha krve. Alfred ve dvoře ve 20 hodin Předřeč šelmy. A Studio Rubín 19.30 Asfalt, asfalt, asfalt. Divadlo D21 v 19.30 Marťanská kronika. Švandovo divadlo v 19 hodin Happy End. Divadlo v Celetné v 19.30 Stížená možnost soustředění. Divadlo Pod Palmovkou v 19 hodin U kočičí bažiny a v 19.30 Žena filmového kritika. Studio Hrdinů ve 20 hodin Trpaslíci. Teď je rubrika Ostatní. Kampus Hybenská 19 hodin Čítárna, Omlatina, Luz a Kamila Ševčeková, nebo jest, aspoň doufám. Kino Dlabačov 18 hodin Přednáška, Chief Alvaro Tucano, Moudrost předků, mýty a kosmologie lidu Tucano. V Rock Café ve 20 hodin Showdown Nikoli Jokiče a v Městské knihovně v Praze v 19 hodin Indonéský večer. No a poslední položka kulturního servisu je program našeho Rádia 1. V 18 hodin Jackpot, v 19 vám pustíme pravidelný všednodenní CD non-stop. Dneska Dave Stapleton na album Flight. Ve 20 hodin Call It Anything, v 21 zátiší a 22. hodina je vyhražená pořadu Po zavíračce. Kulturní servis má i svoje reprízy. Ta první část zazní v repríze ve 13 hodin, ta druhá, co jsem četl teď, v 16 hodin a 15 minut. A všechno to je poměrně snadno dohledatelný i na stránkách Rádia

Je to neuvěřitelný. It's unbelievable. Kdysi velký hit EMF.

0: Paul.
1: Ještět je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
2: Hurá!
3: Liberec 98,7 FM.
4: Let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Go back to the rock. Go back to the rock. See you at 4:40.
5: No a přišel čas se rozloučit. Tak ještě Ain't Talking About Dub, to jsou Apollo 440. A v tuhle chvíli se od mikrofonu Rádia 1 loučí Zdeněk Hnyk a bylo mi ctí a státním svátkem. A doufám, že byste si to taky užili a já se budu těšit na slyšenou zase příští středu mezi 9 a 12. Ahoj.

0: jedno.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Marek Šindelka Systémy něhy. Stesk visel kdesi v adině srdce jako hlad v tom akváriu. Beztvarý, nehmotný a neohraničený. A marně na co si čekal.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: Zdraví vás Petra Nesvačelová. Letní scéna divadla Ungeld 2026 je právě v prodeji. Mě vidět můžete hned ve třech inscenacích. Tak se na vás těším, více na www.divadloungeld.cz.
5: Nastartujte léto s Nissanem a získejte 20 000 korun na palivo zdarma. Využijte zvýhodnění až 190 000 korun a vyberte si vůz ihned k odběru. Třeba originální crossover Qashqai, prémiové SUV X-Trail nebo stylový Juke. Uvažujete o koupi nového Nissanu? Právě teď je ten správný čas. Více na Nissan.cz.
6: Nejlepší české a slovenské interiéry získají cenu v 11. ročníku interiéru roku, který z architektů nebo designérů zvítězí tentokrát. Vítězové budou vyhlášeni na Mezinárodním kongresu Living Forum v Pražském centru současného umění DOX. Zveme vás na celodenní festival designu, kde vystoupí plejáda zahraničních hvězd z oboru architektury a interiérového designu. Využijte jedinečnou možnost se s nimi potkat. Interiér roku oznámí vítěze v úterý 19. května.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
9: Řešení je úvěr od Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
9: Acema. Jde to i bez banky.
10: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Reklama na Radio 1.

0: chlapci. Ó, jsem strašně rád, že jste tady.
1: My jsme taky strašně rádi, že jsme tady.
0: Ale počkat, moment. Já jsem přece šéf inspektor Kluzo ze Sirete.
2: A my jsme z Rádia 1.
3: Ano, je 12 hodin 10 minut. Od mikrofonu Rádia 1 se vám hlásí David Pomáč. Hráli jsme si před chviličkou Baltazar Lindgren v Compact Disc Dummies remixu, předtím Tame Impala Dracula, teď už Jay Bernard a skladba On Fire. Dneska nás nečeká žádný rozhovor, budeme si tedy hodně hrát, ale čeká nás soutěž o tchajvanské literatuře, tak dávejte pozor, někdy během mojí směny to bude.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Pjatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
6: Haló, prosím vás, já hledám dostupné bydlení.
7: Volaný účastník není dostupný.
6: Bytová krize, ceny nemovitostí, gentrifikace. O tom je nový cyklus přednášek Dostupné bydlení spolku Kruh. Představíme zahraniční architekty a realizace z Barcelony, Berlína, Kodaně a dalších měst. Od března každý první čtvrtek v měsíci ve vybraných pražských sálech. Více informací na kruh.info. Mediálním partnerem je Radio 1.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
9: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 000 korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
11: Volkswagen. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
12: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Radio 1.
3: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
13: Reklama na Radio 1.

Jaša 96, If You Don't Love Me, ta pecka od domácího umělce usazeného v Berlíně, volně přešla do skladby z nové desky kapely Good Times Only a tahle skladba se jmenuje GTFO, což určitě tu zkratku znáte a víte, co znamená.

0: Jedna reklama.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše, staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem, máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami na jablečnedíly.cz.
0: Jedna reklama.

0: Rádio 1. To žeru.
1: Posloucháte Rádio 1. Před chvíličkou to byl projekt Molina, dánsko-čilské umělkyně. Dáhali jsme si skladbu Organs a teď už to je spolupráce Marty Zlakovské s Trikim z jejího alba Out The Way, které vyšlo loni. Tohle je titulní skladba Out The Way.

0: Soutěž Rádia 1.
1: Tak jak jsem avizoval, budeme soutěžit dneska s tchajvanskou literaturou a nakladatelství Milu Publishing přiváží každý rok z Tchajvanu do České republiky zajímavé autory. Letos je to Vuminyi, kterého můžete potkat na veletrhu Svět knihy v rámci programu Myslet jako ostrov. Jeho romány propojují sny, vědu a ekologická témata, ukazují svět lidskýma i hmyzíma očima, kde se příroda a kultura prolínají. Autor patří k nejvýraznějším hlasům současné tchajvanské literatury. Telefonní číslo do studia 210 323 919 a cenu získá první volající se správnou odpovědí. Výhrou pak je kniha autora Vuminyi, jejíž titul má volající správně označit. Takže jaká je otázka pro dnes? Jaké je správné znění názvu románu od autora Vuminyi, který vyšel v nakladatelství Milu Publishing? Za A. Muž s fazetovýma očima, za B. Muž s modrýma očima, za C. Muž s tisíci očima. A volat můžete právě teď. Halo, halo, tady Rádio 1.
2: Ahoj, tady Ondra.
1: Ahoj, Ondro. Tak jaká je podle tebe správná odpověď?
2: Já si myslím, že to je ten muž s fazetovými očima.
1: Je to správná odpověď. Tak gratuluju, hned první volající se dovolal se správnou odpovědí. Děkuju moc. Super. A vydrž na trátě, řekneme si podrobnosti.
2: Díky moc.

Tak gratulujeme Ondřejovi, ten se dovolal velmi rychle a velmi rychle taky uhodl správnou odpověď. A vy, co jste nevyhráli, tak určitě se stavte na festivalu Svět knihy, tam bude spousta věcí k vidění a knih ke čtení. My si pod soutěží hrajeme domácí River Moons a tohle skladba stačí. A za chvilku nás čeká další domácí věc, kterou bude David Hercik a Planeta Pluto.

tohle tady zní ve dne v noci. To je... Co by to mohlo být? Hele, není to datel? No, je to dost podobný, ale to není datel. Zní to jako datel. Že by to byl datel. A jo, je to datel. A ťuká si do rytmu Rádia 1.

0: jedno.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Pozor, milovníci vína a přírody. 20. června se Průhonický park promění v nejdelší vinný bar v Česku. Čejkovičtí vinaři, neomezená degustace, skvělá atmosféra a unikátní trasa. Kde? V Průhonicích. Vstupenky najdete již teď na festivalvina.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
11: Už 115 let je jedním ze symbolů Prahy.
12: Od architektonického skvostu až po sídlo primátorů.
11: Poznejte s námi příběh nové radnice na Mariánském náměstí.
12: Hlavní město Praha vás zve na jedinečnou venkovní výstavu o její historii i současnosti.
11: Navštívit ji můžete od 1. do 31. května na Mariánském náměstí.
12: A vstupné je zdarma.
11: Více informací najdete na praha.eu.
12: Vaše hlavní město Praha.
13: Reklama na Radio 1.

skotská sourozenecká dvojice, která se říká Cloth, vydala předloni krásnou desku Pink Silence a my si s ní teďka hrajeme píseň Stuck a po nich si dáme Daughter a jejich nedávný single Not Enough a pak už půjdeme na kulturní servis.

0: Kulturní servis.
1: Tak ano, je 13 hodin, vy posloucháte Rádio 1. Dneska je středa 13. května a svátek mají Servácové, tak přejeme všechno nejlepší a pojďme na obsáhlou rubriku galerii, ať víte, kam se můžete jít podívat za výtvarným uměním. Galerie umění Karlovy Vary, výstava obrazů Romana Franty Outside, Inside. Artoto galerie v Uhelné mlýně Mezi námi v tichu. Pražský hrad, jízdárna Pražského hradu, fragmenty paměti. Svatovický poklad v zrcadle současného umění. Galerie hlavního města Prahy, knihovna, expanze, přírůstky 2013 až 2025. Národní galerie Praha ve Veletržním paláci má výstavu NGP 230 let. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnkova zahrada 2. V DOXu od 18 hodin vernisáž výstavy Úhel pohledu 4. Odolnost. Moravská galerie v Praze nabízí výstavu Jana Černého Flow State. Galerie Středočeského kraje Mölzl Kinzel Hilmar 1968 až 1978. Muzeum Montanelli má výstavu Who, Why. Centrum architektury a městského plánování, tam je výstava Devade. V Rokafe vystavuje Jiří 231 Climate Revolution. Čítárna Unijazz Svět jinýma očima, výstava obrazů umělců na spektru autismu. V Kunsthále Praha William Kentridge, The Battle Between Yes and No. Kaštan, scéna Unijazzu, Marcel Barta, Meotary a kresby z cest. Muzeum Kampa, tam je výstava Václava Sokola, Hojnost. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Art Life, umění pro život. Galerie Josefa Sudka, Mucha, Štréty, Šimon, Prajsik, fotografie grafiků. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Adriana Šimotová, rozhraní. Galerie Lázně Liberec, Jiří Černický, Západ země ze slunce. Chvalský zámek, cesta kolem světa za 80 dní. Karpuchina galerie, Gina Park a Kurt Gebauer, After the Atlas. Chemistry galerie, kolektivní výstava Svěcení jara. V Trafo galerie vystavuje Lucie Rosická, Londromat, program pro jemné zacházení. Galerie C12, Fashion Grain. Galerie Meat Factory, Cezary Poniatovsky, Deep House. Vila Pelé, Andrej Dubravský, The Rest. Galerie Panská 1 v Českých Budějovicích, Krištof Kintera. Velkoformátové limitované printy. Novoměstská radnice, tam je výstava s názvem Elegance. Nová budova Národního muzea, Czech Press Photo. Galerie Etc. Art, vernisáž, výstav Můj boj a první živý svatý. Na Rádiu 1 od 15 hodin do 18 tu bude Vagis. Od 18 hodin pořad Jackpot, 19 hodin CD Nonstop, dneska Dave Stapleton a deska Flight. 8 večer pořad Call It Anything, v 21 hodin pořad Zátiší a v 10 večer pořad Pozavíračce. Podrobnosti, jak je dobrým zvykem, najdete na stránkách Rádia 1. A ať už půjdete kamkoliv, pěkně si to užijte. Nás čeká Bonnie Prince Billy a skladba Why is the Lion nebo Westerman About Leaving a Ellen Sporhawk Not Broken.

0: Come on, baby, like my fire.
1: Zpomal se, Káči. V jedno mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná. Chlap.

0: Jedna reklama.
1: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
0: Jedna reklama.

0: Pomůže mi sedna.
1: Rádio 1.
2: Před chvilkou jsme na Rádio 1 slyšeli domácí kapelu B4 a tohle je, byla to skladba Searches for My Lies z alba Mazut. A teď další domácí věc, Prodavač Malý ráje a potom Střední vlny, protože v obou kapelách jsme mohli, nebo můžeme slyšet Pavla Kabelíka, a.k.a. Šampona.

0: No.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Švandovo divadlo uvádí
3: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
2: Ukrutně šťastní
3: dle románu Erlinga Jepsena.
2: My si tu lecos umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
3: A jaké je druhé pravidlo?
2: Žádný jiný není.
3: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Public Image Limited, to je PIL, legenda světového postpunku. Je hlasná kapela charismatického a nekonečně provokujícího Johna Lydona, bývalého frontmana Sex Pistols. PIL přijíždějí do Prahy v plné síle. 22. května Sasazu. Buď u toho. Lístky Ticketlife.cz.
10: Hledáte nezapomenutelnou rodinnou dovolenou? Najdete ji v Sankt Johann v Salzburgu. Dovádějte na zážitkové hoře Geisterberg a prozkoumejte tajemnou lichtenštejnskou soutěsku. Prázdninové akce a dětské programy mají hosté zdarma. Užijte si v Sankt Johann v Salzburgu chvíle s rodinou. Léto v Salzburgu. Proto žijeme.
11: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Milko tvaroh polotučný za 19,90 a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
12: Reklama na Radio 1.

Na Rádiu 1 dohráli Manic Street Preachers a ukázka z jejich alba z loňského roku, které se jmenovalo nebo jmenuje Critical Thinking, a my jsme si hráli skladbu Decline and Fall a teď už Indigo de Souza ve spolupráci s Moté, tahle ta americká skladatelka ze Severní Karolíny. Vydala tenhle single, který se jmenuje Serious. Pak se podíváme také na novinky v hitparádě.

Hitparáda Rádia 1. Připravili jsme pro vás 5 novinek Hitparádě Rádia 1. Nejprve ikonický britský producent MJ Cole a reperka John Glacier. Jejich společný single má název Move Time. Britské folkrockové trio Fink a jejich skladba Wishing for Blue Sky, to je další novinka.

A zasněné kytáry nám předvedou Darry Bay, což je projekt Zacha Jamese, bubeníka a skladatele, člena dříve Unknown Mortal Orchestra. We're gonna be okay.

0: A poprvé po 13 letech je tady nová nahrávka skotského dua Boards of Canada. Jmenuje se Tape 05 a předznamenává jejich album Inferno. Ty šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na Tátofest, rodinný festival nezávislé hudby a poezie, který se koná od 29. do 30. května v Hlohové na Domažlicku. Vystoupí zde například Manon Mert, Květa či David Pomáč.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
2: Tak jste slyšeli novinky v Hitparádě Rádia 1 a já jsem z nich vybral krásnou věc, na které spolupracuje Matthew Coleman, tedy MJ Cole, který už od poloviny 90. let nás oblažuje svou produkcí. A tohle spolupráce se prkou John Glazer, Move Time.

0: Rádia 1.
1: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
2: Rachot uvádí Tom Skinner and Voices of Bishara. Tom Skinner, klíčová postava londýnské progresivní scény, spoluzakladatel průlomových Sons of Kemet a bubeník Greenwoodovy a Yorkovy formace The Smile, přiváží Voices of Bishara. Tom Skinner and Voices of Bishara je nejzajímavější těleso britského post-jazzu, mísící vlivy elektroniky, jazzu a africké hudby. Akropolis 20. května. Více na rachot.cz.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Euro v Kunratice.
8: Objevte největší výběr sportovních vozů Audi na jednom místě. Super sportovní R8 a limitované edice modelů RS3, RS4, RS5 nebo RS6 jsou tu pro vás. Výkon, který cítíte. Design, který mluví za vás. To jsou sportovní vozy Audi v Autojaru v Kunratice. Přijďte si vybrat a zažijte sílu Audi ještě dnes.
7: Těšíme se na vás.
9: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
10: Skutečný svět skotské whisky. Rumy, na které hned tak nenarazíte. Gin třeba z garáže 22 nebo Mysterium Absinthu. Black Spirit Fest. Festival kvalitního pití na břehu Vltavy. Občanská plovárna, sobota 16. května. Ochutnávky, jídlo, hudba a přednášky. Prague Spirit Fest. Předprodej nfctron.cz.
11: Reklama na Radio 1.

Posloucháte Rádio 1 a my si teďka zahrajeme písničku od Blessed Angels I Want What I Want, ve které hostuje Sofia Stell a Blessed Angels. A samozřejmě jsou především John Beltran z Michiganu. Tohle je krásná věc, tak se můžete těšit na domácí Nauzeu orchestru Báru Smykovou a nebo novinku od bratrů Orfů.

CD Nonstop. Britského klavíristu a skladatele Dave Stapletona můžete znát co by kapelníka Slowly Rolling Camera, či také šéfa jazzové značky Edition. Právě tam vyšlo jeho druhé album Flight v roce 2012. A vy si ho vychutnejte dnes, po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: V zimě vás nezahřejeme,
1: v létě neochladíme,
0: ale jsme vaše Rádio 1.
2: Tak po třech domácích věcech se vypravíme teďka do Hamburku, odkud je známá elektronická dvojice Extravelt, která loni vydala skvělé album Distortion, a tohle je jejich single Clapland, ve kterém hostuje Jimmy Juice.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
2: Quickstop. Geniální party hra od Piatníka. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: To se nedá popsat, to musíte zažít. Festival Tanec Praha přiváží zahraniční hvězdy z 12 zemí nejen Evropy, ale i Afriky, Asie či Latinské Ameriky. Čeští umělci chystají 5 koprodukčních projektů. Hlavní scénou je Ponec, ale také Jatka 78, hudební divadlo Karlín i další prostory v Praze a na 20 místech po České republice. Od 1. do 23. června. Program a vstupenky na www.tanecpraha.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoaero v Kunratice.
7: Objevte největší výběr sportovních vozů Audi na jednom místě. Super sportovní R8 a limitované edice modelů RS3, RS4, RS5 nebo RS6 jsou tu pro vás. Výkon, který cítíte, design, který mluví za vás. To jsou sportovní vozy Audi v Autoaero v Kunratice. Přijďte si vybrat a zažijte sílu Audi ještě dnes.
6: Těšíme se na vás.
8: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
2: Nejlepší české a slovenské interiéry získají cenu v 11. ročníku interiéru roku, který z architektů nebo designérů zvítězí tentokrát. Vítězové budou vyhlášeni na Mezinárodním kongresu Living Forum v Pražském centru současného umění DOX. Zveme vás na celodenní festival designu, kde vystoupí plejáda zahraničních hvězd z oboru architektury a interiérového designu. Využijte jedinečnou možnost se s nimi potkat. Interiér roku oznámí vítěze v úterý 19. května.
9: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
10: Datart pořádá Maxi výprodej.
11: Cože? Maxi výprodej?
10: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G86 za skvělou cenu.
11: Tak to je další level.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Zastavte se, nadechněte se a vraťte se k sobě. Letní škola živé pedagogiky vás zve na divadelní, herecké a výtvarné dílny v prostředí lesních lázní z Vánovice. Žádná teorie, jen zkušenost, sdílení a živá práce. Pro lektory, umělce i všechny, kdo chtějí oživit svou tvorbu i autentickou komunikaci. 19. až 24. července. Přihlášky na živapedagogika.eu.
2: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
13: Reklama na Radio 1.

0: teď to můžete.
1: Tak můžu říct. Ta koza mě, počkejte. Ta koza už mě neposlouchá. Nebo jak?
0: No, jako, a, jako že si stěžuje, tako. Ta koza už mě ani neposlouchá, ta furt poslouchá jenom Rádio 1. Jako jo. Takhle, něco takového.
1: Tak ta naše koza, ta už mě vůbec neposlouchá. Ona by jenom poslouchala rádio a televizi, na televizi se dívá a už za nic nestojí.
0: Ne. A tak ještě kdybyste to mohla říct, takhle to bylo skvělý, ale důležitý je, abyste řekla, že ta koza poslouchá jenom Rádio 1, to se tak jmenuje, aha, totiž to Rádio 1.
1: Aha, a
0: tak
1: to bude, jo a jo, to
0: jako.
1: Rádio 1 nebo televize 1?
0: Rádio 1 jenom,
1: aha,
0: takhle, jo?
1: No, tak, jak počkejte. Ta koza už mě neposlouchá. A ta poslouchá jenom Rádio 1. Jo?
0: Tak.
1: A co ještě?
0: Tak to je všechno.
2: Před malou chvíli jsme slyšeli novinku od My Hawk, Love of My Life, která vyšla 1. května na její desce Maitreya Corzo. A teď už si hrajeme novinku od Lucy Dacus, která 18. dubna vydala album Planting Tomatoes a právě ta titulní skladba teďka zní. Potom novinky ve Velké sedmě Rádia 1.

Při vylosování hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na pilotní ročník olomouckého festivalu Olovo. Ten se koná 30. května v kreativním centru Fabrička a vystoupí tam například Favorite Obsession, Cringe Prince nebo Dead Dog Legacy.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Jedna reklama.
2: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše. Staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem. Máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami. Na jablečnedíly.cz.
1: Jedna reklama.
3: Posloucháte Rádio 1 a my se blížíme do finále dnešní mojí směny. A to finále obstará C-Met, Take a Sexy Picture of Me, potom John Grant a skladba Marbles, a nebo Kate Tempest, People's Faces. Tracklist jsem právě dopsal, podívejte se, co jsem dneska hrál. Těšte se na Vegise a na další program Rádio 1. Užívejte si. Buďte v klidu a buďte na sebe hodní. Uslyšíme se brzy. Pa, pa.

0: jedno.
1: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90 a Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90 až do 19. května. Kaufland.
3: Kajvan v Praze. Na svět knihy dorazí Wu Miyi, nominovaný na Bookerovu cenu, a Liao Hongqi, Krev tichého oceánu. Spolu s Kateřinou Tučkovou nabídnou silné příběhy i pohled na paměť a historii. Debaty, čtení i autogramiády od 14. května. Myslet jako ostrov. milupublishing.cz.
4: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
5: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
6: Nastartujte léto s Nissanem a získejte 20 000 korun na palivo zdarma. Využijte zvýhodnění až 190 000 korun a vyberte si vůz i hned k odběru. Třeba originální crossover Qashqai, prémiové SUV X-Trail nebo stylový Juke. Uvažujete o koupi nového Nissanu? Právě teď je ten správný čas. Více na Nissan.cz.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Daleko předaleko, v malém islandském městečku, si pětičlenná rodina užívá pozdní večeři. Všechno vypadá v pořádku. A přesně o tom je film Co nám zbylo z lásky. O normálních lidech, o obyčejných maličkostech, o věcech, které jsou skutečně důležité. A taky o něčem, čemu úplně nerozumíme. V kinech od 14. května.

0: umělecké kvality. XXX Lux domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Mezi ploty více než

0: tak můžu říct. Ta koza mě, počkejte. Ta koza už mě neposlouchá. Nebo jak?
1: No, jako že si stěžuje, jako. Ta koza už mě ani neposlouchá, ta furt poslouchá jenom Rádio 1. Jako jo. Takhle, něco takového.
0: Tak ta naše koza, ta už mě vůbec neposlouchá. Ona by jenom poslouchala rádio a televizi, na televizi se dívá a už za nic nestojí.
1: Ne, a tak ještě kdybyste to mohla říct, takhle to bylo skvělý, ale důležitý je, abyste řekla, že ta koza poslouchá jenom Rádio 1. To se tak jmenuje, aha, totiž to Rádio 1.
0: Aha, to bude, jo a jo, to
1: jako.
0: Rádio 1 nebo televize 1?
1: Rádio 1 jenom.
0: Aha,
1: takhle, jo?
0: No, tak, jak počkejte. Ta koza už mě neposlouchá a ta poslouchá jenom Rádio 1. Jo?
1: Tak.
0: A co ještě?
1: Tak, to je všechno.

Hello. 10 minut po třetí odpolední. Ladíte Radio 1 a já jsem zpátky. Dneska ve středu 13. května, kdy má svátek Servác, ale co je podstatnější, má narozeniny moje maminka. Vinčuju všechno nejlepší a proto jsme otevřeli samozřejmě nejlepší československou kapelu na světě. A sice Mama Knows Best otvírá k jejich debutového EPčka Ain't No Wait, Young Lad Can't Take. Do dnešního dne to strašně maká, úplně neuvěřitelným způsobem, nemůžu si pomoct, nemůžu tohle EPčko vypnout a těchhle 5 písní poslouchám minimálně jednou ročně. První hudba, kterou si v životě vybavuju, že jsem slyšel, vnímal, miloval a dokonce koukal na Greatest Flicks Volume 2, máminu VHSku jako nabiják, tak to byly samozřejmě Queen. Druhá výběrovka obsahuje experimentálnější a podivnější písně, ale myslím si, že ať sáhnete v diskografii téhle kapely kamkoliv, tak neprohloupíte. Oblíbená kapela mojí mámy a od ní a po ní to mám a proto jsme si A Kind of Magic hráli na vlnách Rádia 1 a budeme pokračovat v krasojízdě. Stala se věc, zkrátím historku, podle mě jediná pětice Anglánů, co kdy byla ve vesničce, kde moji rodiče bydlí, dokonce dvakrát, tak to byla kapela Archetype. 5 fešáků, co drtili moderní metalcore, strašně to makalo, hlavně naživo, i s přihlednutím k tomu, jak předprodukovaná jejich tvorba byla. A když jsem se jel pořádat jim a zmíněným Mama Knows Best koncert v Ostravě, schořelo spaní, sněžilo, tak moje máma nezakroutila ani hlavou, ani očima. Těch 5 fešáků z Anglie nechala přespat a pohostila a vůbec to bylo něco kouzelného. Pamatuju si, když to budu parafrázovat, že byla sama překvapená, jak se tyhle ty fešáci slušně chovali. Archetype už bohužel nehrajou, ale jejich EPčko Beacon rozhodně v rámci žánru, ať už mu budete říkat jakkoliv, patří k tomu nejpovedenějšímu. Co jsem kdy slyšel, je to takový zapadlý klenot, tak si ho připomeňme trackem Parasites. Potom Moin Moin, píseň Mother, Tom York, The Motherlode, Godmother, Single Mothers, Revolution Mother, Mater Tua, mami, všechno nejlepší z éteru Rádia 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Marek Šindelka Systémy něhy. Ada propadla naprosté panice, ale zastavit je nedokázala. V tom sklepě byla tahle mléčně zelená lampa. A ta lampa byla smrt.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Košín se vrací. 11. června Prague Open Air Areál 7. Jediný letošní Open Air koncert v Česku. Košín. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.

0: Německé kvality. XXX Lux Domi nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: První probuzení na moři?
4: První selfie s delfínem.
5: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
6: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
7: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autohof Kunratice.
9: Objevte největší výběr sportovních vozů Audi na jednom místě. Super sportovní R8 a limitované edice modelů RS3, RS4, RS5 nebo RS6 jsou tu pro vás. Výkon, který cítíte, design, který mluví za vás. To jsou sportovní vozy Audi v Autojarov Kunratice. Přijďte si vybrat a zažijte sílu Audi ještě dnes.
8: Těšíme se na vás.
10: Reklama na Radio 1.

0: Ne, řekni máma.
1: Lá, lá.
2: Tak řekni Radio 1.
1: Lá.

0: jedna reklama.
1: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
0: Jedna reklama.

Pár minut po půl čtvrté, pokud ladíte Rádio 1, ještě stále pokračujeme v otevíracím bloku, první půl hodině, no možná se to protáhne, písní na oslavu narozenin mé maminky. Na chatu vznikla samozřejmě anketa, kterou hudbu vy si vybavujete jako první, na kterou hudbu vás navedla vaše máma. Můžete taky přihodit nějaký yo mami joke. Já tímhle svojí mámu urážet nebudu, ale třeba se zasměju. Fantazii se meze nekladou. Mater tua. Co to asi znamená v latině? Pokřtili svoji desku minulý týden s nejlepším názvem na světě. Vstávat a ničit. Nehledej vykoupení. Osmá píseň z téhle desky na vlnách Rádia 1 právě teď.

čaj. Ačkoliv já teda radši kávu. Byla japonská popová kapela až do roku 2024. Stihla vydat 4 alba Pink Punk Wink Chai a ke spolupráci si ji pozval dokonce Damon Albarn v rámci Gorillaz na track s Peggym, tedy JPEG Mafia. Takže přeřadíme na trochu jinou rychlost. Je mou milou povinností takhle ve 3/4 na 4 oznámit do éteru Rádia 1, že autorka mé nejoblíbenější nahrávky loňského roku, Paige, která se říká Elm, vydala dneska novou píseň, krásnou a epickou, jmenuje se Wilt. To velmi pravděpodobně znamená, že já nebudu poslouchat nic jiného dost dlouho, minimálně tak dlouho jako její debutové EP Decidious, na kterém se podílel Carson Pace, frontman jedné z nejzabavnějších kapel, co vůbec hrajou, The Carlos Dow Boys. No a ti do světa taky pustili video single Gigantic Parasite Tongue. Novinky na Rádiu 1.

0: Rádia 1.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
9: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží LiveNation, podporuje Rádio 1.
10: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
11: No jasně, super.
10: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
11: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
10: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vrep s avokádem, maču mango nebo jahoda.
11: Pánové na burger s trhaným masem.
12: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
11: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
13: Reklama na Radio 1.

0: blíže. Právě se začíná.
1: Gáďové a gadžinky, nakupujte žetonky. Poslední volná autička, poslední prodloužené jízdy na našem italském autodromu. Haligali a létající kačeři. Hadí žena Lady Marion, jezdec globu smrti na javě 350. A jako zlatý řep večera, opička Kiki. To je ona, opička Kiki, co žere byliny a sere celé fošny.
2: Co je tohle za cirkus?
0: To není žádnej cirkus, to je Rádio 1!

Oui, přehoupli jsme se do druhé trojhodinovky na rádiu 1. To znamená, že je pár minut po čtvrté odpolední a my jsme se vrátili v čase k, jestli se nepletu, poslední řadovce Run the Jewels z Atlanty, kterou uvozoval tenhle ten videosingl Ulala, hostující Greg Nice a DJ Premier. Ach, pane bože. Zůstaneme tentokrát v Atlantě a samozřejmě dojde na nejlepší kapelu na světě, jednu z nejdůležitějších kapel současnosti, si troufám tvrdit. Algiers, otvírák jejich debutové eponymní řadové desky Remains. A pak teda se přesuneme trochu víc do minulosti s mým milovaným Fallout Boy, Caffeine Cold. To kafe stydne v tomhletom počasí. Tak mějte nohy v teple.

Kevin Colt od Fall Out Boy z EPčka PAX Days, mám ten dojem, že se jmenuje, a byla to taková lo-fi rychlovka v období těch přeprodukovaných monstrózních hitovek, co Fall Out Boy umí nejlíp na světě, že jo. Na vlách Rádia 1 za 5 minut dojde na kulturní servis a taky na věc, kterou mám úplně nejradši, a tedy předpremiéru písně, kterou ještě nikdo neslyšel.

0: Kulturní servis.
1: Čtvrt na pět úplně přesně. Antonín, jestli se vojáček, ale já se dělníka poslouchám rozkazy a plním přání. Teď je ale na čase do éteru Rádia 1 spustit kulturní servis pro dnešek, středu 13. května. Svátek má servác, všechno nej. Narozky má moje maminka, všechno nej. Stále čekám na hudbu na chatu, kterou do vás narvali vaše maminky, taky na vaše nejoblíbenější Jo máme jokes, ale teď se pojďme podívat, kam můžete právě dneska vyrazit za kulturou. Koncerty a tančírny na sedmičce, tedy klub 007 Strahov, od 7 večer Galvanizer, Malformet a Mockoši. V Meat Factory od 8 Jarbo a Joy von Spain a taky Leila Bordeaux. Rock Café v 19.30 The Agony, Janet A. A Naty v Zachspabu v Plzni od 7 večer MDK Band, Jatec Jammin' Job. Čítat na Unijazz od 8.

Mili Janatková a Jaroslav Kořán. Kaštan scéna Unijazzu v 19.30. Algis Fediaevas Hoši. Čau vy krosnej. A Centrum, já jsem 19.30. Ivan Hlastrio. Můžete zajít taky do Bijáku. Sekce Filmy nabízí v klubovně Povaleč od 8:30 večer klasiku z největších Čelisti. Edison Film Hub od 7 večer Malá Amélie, ve 21.30 dva prokurátoři. Kino pilotů ve 20.20 Ďábel nosí Pradu 2, ve 20.40 Milost. Bio Oko od 6, Co nám zbylo z lásky, a ve 20.30 Top Gun. No a Kino 35 v 17.30 Kdybych měla nohy, tak ti nakopu. Vřele doporučuju. A v 8 večer Léto. Sekce divadla nabízí dneska v klubovně Kašpar v 19.30 Vincenc, divadlo Bravo, od 7 večer Losers Cirque Company, Kmeny, divadlo X10, od 19.30 Kniha krve, Alfred ve dvoře, od 8 Předřeč šelmy, a Studio Rubín v 19.30 Asfalt, Asfalt, Asfalt, divadlo D21 v 19.30 Marťanská kronika, Švandovo divadlo v 7 večer Happy End, divadlo v Celetné v 19.30 Stížená možnost soustředění, v divadle pod Palmovkou o 7 večer inscenace U kočičí bažiny a o půl hodiny později Žena filmového kritika. No a Studio hrdinů od 8 Trpaslíci. V sekci ostatní nabízíme Kampus Hybernská v 7 večer Čítárna, Omlatina, Luz a Kamila Ševcuková. Doufám, že to jméno nekomolím, to bych nerad. Kino Dlabačov od 6 večer Přednáška, Chief Alvaro Tucano, Moudrost předků, mýty a kosmologie lidu Tucano. V Rokafe od 8 showdown Nikoli Jokiče a v Městské knihovně v Praze od 7 večer Indonéský večer. Program Rádia 1 je následující. Budu s vámi až do 6, pak vypukne pořad Jackpot. V 7 pouštíme CD nonstop. Tentokrát to bude Flight od Davea Stapletona. V 8 Collide Anything, v 9 Zátiší. V 10 Pozavídačce a právě teď Blaníci, tedy kamarádi z kapely Fall from Everest. Sypou metalcore, jak se má dělat. Hrozně zábavný, nápaditý, na život to strašně moko. Samozřejmě, že mají rádi Enter Shakira, ale kdo ne? A než nastřádají na desku, protože jim přežil basák a je zpátky jako Terminator 2, tak za týden pošlou do světa videosingl, který už nějakou dobu hrajou na koncertech a stal se mým asi nejoblíbenějším v jejich repertoáru. Jmenuje se ABOCD. A právě teď zazní v celosvětové premiéře na vlnách Rádia 1 ABOCD Fall from Everest. Yeah!

0: Reklama Rádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatníka. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
4: Milí posluchači Rádia 1, chtěl bych vás pozvat na koncert Ivana Hlase Trio, a to 13.5. od 19.30 do Centra Jasoň v Praze 4. Vstupenky v předprodeji je možné získat na jasoňcentrum.cz anebo na facebookových stránkách Jasoň Centrum. Těšíme se na vás.
5: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc fakci. Meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Penny.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Pryč DPH! Pryč DPH!
10: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
11: Nastartujte léto s Nissanem a získejte 20 000 korun na palivo zdarma. Využijte zvýhodnění až 190 000 korun a vyberte si vůz i hned k odběru. Třeba originální crossover Qashqai, prémiové SUV X-Trail nebo stylový Juke. Uvažujete o koupi nového Nissanu? Právě teď je ten správný čas. Více na Nissan.cz.
12: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
3: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
13: Reklama na Radio 1.
14: Sound procedure.

Enter Shikari, The Jester, živě z planety Země, myslím, že mi to kucí blaníci odpustí. Fall From Everest totiž za týden vydávají novou píseň, jmenuje se ABOCD, my jsme si ji hráli v exkluzivní světové premiéře před chviličkou. Jo, pardon, vy jste to neslyšeli? Aha,

Tak teda na podruhé ABOCD, píseň Fall From Everest, která vyjde za týden. My máme 5 minut po 4:30 odpolední. A mě se nějak zachtělo zazlobit si. Slibuju, že už se vrátíme k nadcházejícím deskám. Singlem oznámili chystanou desku kanadští miláčci Cancer Bats, taky Show Me The Body, Converge, ty letos vydají už druhou desku. No a na labelu Ty nikdy se dělou věci, August Ocean vydá desku produkovanou Pepkem, tedy Ideou. A Small Town Life rezignovali na písničky, dělají totální hymny. Tak tady máme jednu ukázku z chystaného alba, která se jmenuje Algorithm. To je přesný opak vašeho standardního rádia.

0: Jedna reklama.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše. Staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem. Máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami. Na jablečnedíly.cz.
0: Jedna reklama.

Spring Festival vína 6.0 přichází. Koná se od 15. do 17. května u Písecké brány na Praze 6 a kromě vybraných vín tam nebude chybět živá hudba v podání Laca Déčiho s jeho kapelou a další program nejen pro dospělé. Na Rádiu 1 můžete tento týden každý den soutěžit o delikatesy a lahůdky z nabídky Spring Festivalu vína. Výherce musí být starší 18 let.

0: jedno.
1: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
2: Skutečný svět skotské whisky. Rumy, na které hned tak nenarazíte. Gin třeba z garáže 22. Nebo Mysterium Absinthu. Prague Spirit Fest. Festival kvalitního pití na břehu Vltavy. Občanská plovárna, sobota 16. května. Ochutnávky, jídlo, hudba a přednášky. Prague Spirit Fest. Předprodej nfctron.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
4: Objevte největší výběr sportovních vozů Audi na jednom místě. Supersportovní R8 a limitované edice modelů RS3, RS4, RS5 nebo RS6 jsou tu pro vás. Výkon, který cítíte. Design, který mluví za vás. To jsou sportovní vozy Audi v Autojaru v Kunratice. Přijďte si vybrat a zažijte sílu Audi ještě dnes.
3: Těšíme se na vás.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: První probuzení na moři?
7: První selfie s delfínem.
8: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
9: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
10: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 8,90 Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
11: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
12: Náš výkup je teď totální hardcore.
13: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
14: Nejlepší české a slovenské interiéry získají cenu v 11. ročníku interiéru roku. Který z architektů nebo designérů zvítězí tentokrát? Vítězové budou vyhlášeni na Mezinárodním kongresu Living Forum v Pražském centru současného umění DOX. Zveme vás na celodenní festival designu, kde vystoupí plejáda zahraničních hvězd z oboru architektury a interiérového designu. Využijte jedinečnou možnost se s nimi potkat. Interiér roku oznámí vítěze v úterý 19. května.
15: Reklama na Radio 1.

Tak přece takhle pár minut po páté odpolední, závěrem naší trojhodinovky, to z vás začalo padat, čím vás krmila maminka, myslím jako muzikou. Sting a Václav Neckář, vytříbený hudební vkus, vy že jste se hledali, co? Tak nezabulčte, ať už jedete kamkoliv. Chtěl bych být šíleně smutnou princeznou pro Václava Neckáře zavřeného v base. No nic. Apeluji na vás, prosím, kdož jste ve čtvrtek nebyli, anebo klidně byli v Sub-Zero, v pondělí 25. května, Brno Kabinet Moose, Def Club, koncert roku, bude na spadnutí. For a good time, call someone else.

0: To nedá. Strašně moc. Tak tohle já nechápu.
1: Dávod.
2: Jsem vypracovaný.
0: Jo, vyhoď to prosím, že si s tou tam máš sklo.

25. května, to je přes příští pondělí v kabinetu Moose Dev Club. Buďte tam, prosím, ale vemte si špunty do uší. Sliboval jsem koncert roku, já si to dám rád po druhé a možná jsem se unáhlil. Dneska totiž přišla na veřejnost informace, že právě The Dresden Dolls 4. září vystoupí v Arše Plus a budou oslavovat Virginia Taylor's version 20 let. Ježiši Kriste. Do Evropy se taky chystají kanadští králové kytar a refrénů Alexis on Fire. Schválně si na tenhle ten refrén počkejte a za měsíc buďte v Berlíně.

0: systémy něhy. Mohli takhle přece vydržet. Společně byli nezranitelní, byli by se ubránili všemu. Jenže otec z jejich bezpečné soustavy vystoupil. Jeden chybný tah a vše se sunulo k zemi.
1: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Zajímá vás historie nebo Evropa? To jsou hlavní témata, na která se letos zaměřujeme. Ale také na komiksy, krimi i sci-fi a fantasy. Jednoduše, vše pro čtenáře. Tak přijďte na 31. Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha od 14. do 17. května na výstaviště v Holešovicích. Program i vystavovatelé na webu světknihy.cz.
5: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
12: Volkswagen. Reklama na Radio 1.

0: I can stop anytime I like, ale Fall from Everest vydají za týden písničku. No, tak mě to rozhodilo. Já jsem úplně zapomněl, co pak máme za novinky v hitparádě Rádia 1. Tak to vememe jedním šmahem. Hned potom se teda podíváme na novinky ve Velké sedmě pro změnu. Abyste věděli, co bude rotovat éterem Rádia 1 a pro co, pokud chcete, můžete hlasovat. To už nechám na vás. Tak se na to pojďme podívat.
1: Hitparáda Rádia 1. Připravili jsme pro vás 5 novinek hitparádě Rádia 1. Nejprve ikonický britský producent MJ Cole a reperka John Glacier. Jejich společný single má název Move Time. Britské folkrockové trio Fink a jejich skladba Wishing for Blue Sky, to je další novinka.

A zasněné kytáry nám předvedou Darry Bay, což je projekt Zacha Jamese, bubeníka a skladatele, člena dříve Unknown Mortal Orchestra. We're gonna be okay.

0: A poprvé po 13 letech je tady nová nahrávka skotského dua Boards of Canada. Jmenuje se Tape 05 a předznamenává jejich album Inferno. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na Tátofest, rodinný festival nezávislé hudby a poezie, který se koná od 29. do 30. května v Hlohové na Domažlicku. Vystoupí zde například Manon Mert, Květa či David Pomáč.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlo.

Při vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na pilotní ročník olomouckého festivalu Olovo. Ten se koná 30. května v kreativním centru Fabrička a vystoupí tam například Favorite Obsession, Cringe Prince nebo Dead Dog Legacy.

0: Jedna reklama.
1: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
0: Jedna reklama.

Já zase jsem se zamiloval do Erky Rain. Ptám se, jestli jako snad existuje krásnější bytost než tahle paní. Přesvědčte se sami při poslechu její debutové desky Kamibe. Myslím, že neprohloupíte. Fakt nádherná, nádherná záležitost. Blíží se 6:45, budeme se pomalu loučit. Zbývá prostor na pár písniček. Co teď, co teď? No zkrátka sáhnu po tom, co si sám sobě připomínám, nebo mi to připomíná moje okolí. A to jsou třeba Rollo Tomasi, dneska Stage Knives, anebo samozřejmě Blight Future, Succession Species, jedna z nejlepších desek na světě.

CD Nonstop. Britského klavíristu a skladatele Dave Stapletona můžete znát co by kapelníka Slowly Rolling Camera, či také šéfa jazzové značky Edition. Právě tam vyšlo jeho druhé album Flight v roce 2012. A vy si ho vychutnejte dnes, po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: písničkářka Laura Stevenson, velice talentovaná paní, její hit number one. Já se pro dnešek loučím chvilku před šestou, než vypukne pořad Jackpot. A jedna dost osobní věc. Nenávidím gatekeeping. Nenávidím to. Lidi, kteří mají hlavy ve svých vlastních řitích plných prdů, který jim voní jejich vlastní, kroutí hlavou nad tím, že mladí přece nechtějí poslouchat hardcore. Nechte mladí, ať poslouchají, co chtějí. Dojímá mě vlna solidarity, která se zvedla na podporu našeho kamaráda Banána v těchto těžkých časech.
1: Reklama Rádia 1.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Pozor, milovníci vína a přírody. 20. června se Průhonický park promění v nejdelší vinný bar v Česku. Čejkovičtí vinaři, neomezená degustace, skvělá atmosféra a unikátní trasa. Kde? V Průhonicích. Vstupenky najdete již teď na festivalvina.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
5: Objevte největší výběr sportovních vozů Audi na jednom místě. Supersportovní R8 a limitované edice modelů RS3, RS4, RS5 nebo RS6 jsou tu pro vás. Výkon, který cítíte, design, který mluví za vás. To jsou sportovní vozy Audi v Autojaru v Kunratice. Přijďte si vybrat a zažijte sílu Audi ještě dnes.
4: Těšíme se na vás.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Košín se vrací. 11. června, Prague Open Air, Areál 7. Jediný letošní Open Air koncert v Česku. Košín. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na Ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
9: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
10: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Reklama na Radio 1.
0: Měl jsem na mysli, buďte na sebe hodní.

Pěkný podvečer, po 6. hodině na Rádio 1 zacinkal Jackpot a od mikrofonu vás zdraví Tomáš Novotný. Z automatu si budeme vyhrávat následující hodinu. A začínáme s Asajou, Post-Funk Truth. Příjemný poslech.

Na Rádiu 1 posloucháte pořad Jackpot, 153. vydání. Před chvílí nám dozněl Michael Jackson v předělávce od Ridley. A za to Nupiana nám doznívá Tim Reaper a skladba Isle. A za chvíli již novinka od Kelly.

0: Reklama Rádia 1.
1: Kde končí inspirace a začíná krádež osobního příběhu? Zvu vás na letní scénu divadla Ungelt na hru Cizí příběhy. Komorní drama o dvou ženách, literatuře a tajemství, které se stalo námětem knihy. Více na divadloungelt.cz.
2: Nastartujte léto s Nissanem a získejte 20 000 korun na palivo zdarma. Využijte zvýhodnění až 190 000 korun a vyberte si vůz i hned k odběru. Třeba originální crossover Qashqai, prémiové SUV X-Trail nebo stylový Juke. Uvažujete o koupi nového Nissanu? Právě teď je ten správný čas. Více na Nissan.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Nejlepší české a slovenské interiéry získají cenu v 11. ročníku interiéru roku. Který z architektů nebo designérů zvítězí tentokrát? Vítězové budou vyhlášeni na Mezinárodním kongresu Living Forum v Pražském centru současného umění DOX. Zveme vás na celodenní festival designu, kde vystoupí plejáda zahraničních hvězd z oboru architektury a interiérového designu. Využijte jedinečnou možnost se s nimi potkat. Interiér roku oznámí vítěze v úterý 19. května. Chcete mít přehled o současném umění? Výstava Expanze přináší výběr toho nejzajímavějšího, co za posledních 13 let přibylo do sbírek Galerie hlavního města Prahy. Nastupující generace i časem prověřená jména. Císařovský, Dopitová, Jetelová, Kintera, Kolíbal, Mančuška, Nepraš, Pacovská, Pinkava, Skála, Sýkora, Válová a další. Expanze v Galerii hlavního města Prahy. ghmp.cz.
5: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
7: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
8: Haló, prosím vás, já hledám dostupné bydlení.
9: Volaný účastník není dostupný.
8: Bytová krize, ceny nemovitostí, gentrifikace. O tom je nový cyklus přednášek Dostupné bydlení spolku Kruh. Představíme zahraniční architekty a realizace z Barcelony, Berlína, Kodaně a dalších měst. Od března každý první čtvrtek v měsíci ve vybraných pražských sálech. Více informací na kruh.info. Mediálním partnerem je Radio 1.
10: Reklama na Radio 1.

Tak takhle zněl 153. checkpot, do kterého jsem vměstnal 22 skladeb. Rychle jsme přeskakovali tam a zase zpátky. Teď nás čeká už závěrečná skladba. Sister Ray Davies, Aiden. A my si pouštíme Pie Corner Audio Mix. Touto verzí se s vámi rozloučí Tomáš Novotný. Popřeji vám, aby následující dva týdny utekly jako voda, abyste se měli dobře. Ideálně ve společnosti Rádia 1. A já se budu těšit na slyšenou zase za 14 dní. Případně tento pořad najdete na Mixcloudu. Odkaz je uložen spolu s playlisty na stránkách Rádia 1. Mějte se hezky, ať se vám daří a ať vám to cinká. Ahoj.

0: Jackpot.
1: Jackpot.
2: Yeah, boy.
3: That's it.
4: Reklama Rádia 1.
5: Kajvan v Praze. Na svět knihy dorazí Wu Miyi, nominovaný na Bookerovu cenu, a Liao Hongqi, Krev tichého oceánu. Spolu s Kateřinou Tučkovou nabídnou silné příběhy i pohled na paměť a historii. Debaty, čtení i autogramiády od 14. května. Myslet jako ostrov. milupublishing.cz
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
7: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Rádio 1.
8: Mezi ploty! Více než 100 účinkujících na 10 scénách. 30. a 31. května. Divoký byl, Lucie, No Name a mnoho dalších. Přednášky a workshopy ve spolupráci se Zahradou pro duši a Centrem sociálních služeb Praha. Pod záštitou Alexandry Udženija, náměstkyně primátora hlavního města Prahy. Mezi ploty.
9: Milí posluchači Rádia 1, chtěl bych vás pozvat na koncert Ivana Hlase Trio, a to 13.5. od 19.30 do Centra Jasoň v Praze 4. Vstupenky v předprodeji je možné získat na jasoňcentrum.cz anebo na facebookových stránkách Jasoň Centrum. Těšíme se na vás.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
11: Švandovo divadlo uvádí
12: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
11: Ukrutně šťastní
12: dle románu Erlinga Jebsena.
11: My si tu lecos umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
12: A jaké je druhé pravidlo?
11: Žádný jiný není.
12: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
13: Reklama na Radio 1.

0: CD non-stop.
1: Máme tu středu 19. hodinu a je tu s tím také pravidelný čas pro pořad všedního dne, pořad CD non-stop. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň, tentokrát s britským jazzovým klavíristou a skladatelem Dave Stapletonem, a bude znít jeho druhé solové album Flight, které vydal na své značce Edition v roce 2012. My si tohodle hudebníka, mimo jiné člena také Slow Rolling Camera, Dave Stapletona, nabízíme v CD non-stopu, hlavně v souvislosti s jeho podle době vydanou třetí solovou deskou Quiet Fire, která vyšla teďka na jaře letošního roku právě na jeho vydavatelství Edition, téhleté výborné jazzové značky, kterou jste viděli také třeba na festivalu Spektakuláry už v showcaseu v minulé dekádě. Ale vy jste viděli vlastně jeho projekt Slow Rolling Camera, kterým se věnuje poslední vlastně už 1,5 dekády. Každopádně ale Dave Stapleton absolvoval studium klasického klavíru na Royal Welsh College of Music and Drama v roce 2022. Dokončil tuhle školu a stal se od té doby, musím říct, velmi významnou britskou osobností jazzové scény. Jako pianista, skladatel, hudební producent, také fotograf a designer, je také spoluzakladatelem právě vydavatelství Edition, tohleto jazzového vydavatelství z Cardiffu, který založil společně s fotografem Tim Dickinsonem. A vy jste mohli najít jeho tvorbu už od polovičky té předminulé dekády od roku 2005. Jako jeho prvotina vychází spolupráce deska s walešským trombonistou, saxofonistou Derry Robertsonem. To bylo jejich společné dílo z roku 2005 na značce Red Eye Music Conway Suite. Ale zároveň tentýž rok také vydává desku co by Dave Stapleton Quintet, ve kterém najdete mimo jiné člena Slow Rolling Camera, bubeníka Eliota Bennetta třeba. Každopádně to bylo album When Life Was a Black and White. Ostatně s tím kvintetem pak vydal i další alba jako The House Always Wins v roce 2007, či pak poslední desku Between the Lines v roce 2010. To už bylo právě na jeho vlastní značce Edition. Ale vy jste mohli zaregistrovat samozřejmě Dave Stapletona poprvé solově už v roce 2008 na značce Edition, a to bylo album s názvem Catching Sunlight, album, které bylo hudbou k imaginárnímu filmu, jak napovídá samotný podtitul desky, a natočil ho právě se známými už Elliot Bennettem, také u Paul Gardner, která hrála v tom právě Dave Stapleton Quintet, či Neil Yeatsem a Lunar Saxophone Quartetem. Doplním, že v roce 2008 také vydal Dave Stapleton výbornou desku s klavíristou Matthew Burnham, Dismantling the Waterfall, The Mill Sessions Volume 1, to bylo také na značce Edition, ale vy dnes uslyšíte právě druhé solové album, které vyšlo tomuhle klavíristovi a producentovi Dave Stapletonovi na značce Edition pod názvem Flight. Deska vyšla v květnu roku 2012 a podílel se na ní třeba bubeník Olavi Louhivuori, tenor saxofonista Marius Neset, ale také smicový kvartet Brodovsky String Quartet, a doplním, že na kontrabase zde objevuje Dave Kane. Celkově 10 nahrávek, který mají k 80 však minutám, takže neuslyšíte je bohužel všechny. Důležité je zmínit, že hned následující rok Dave Stapleton zakládá původně kvartet Slowly Rolling Camera, se kterým debutoval pak rok později v roce 2014 eponymní deskou na značce Edition, a tenkrát ještě se zpěvačkou Darren Bennett, která se nakonec objevila pouze na první dvou deskách a se kterou jste je také poprvé viděli Slowly Rolling Camera naživo zde v Praze Paláce Akropolis v roce 2015. Od té doby můžete zaregistrovat celkově 6 studiových alb, to poslední vyšlo pod názvem Silver Shadow v roce 2024, a vy jste loni viděli po druhé naživo v Praze, tentokrát v rámci Spektakuláre. Jak jsem však řekl, teď před pár měsíci se objevila třetí solová deska Dave Stapletona, opět na značce Edition pod názvem Quiet Fire. Skvělá kolekce, pohybující se na pomezí jazzu, také beatu i atmosférické elektroniky, a vy si z ní můžete pamatovat třeba hitovku When It Rains, či také titulní skladbu. A doplním, že na ní najdete třeba hostujícího také na trumpetu Nils Peter Molvára, za bicím opět Eliota Bennetta, na alt saxofon hraje Olga Amelchenko, a na kytaru jako vždy člen také Slow Rolling Camera Stuart McCallum. Dave Stapleton, velmi chillý jazzový hudebník z Walesu, z Cardiffu, teď už na jeho druhé studiové desce Flight z roku 2012 ze značky Edition, a já vám přeju příjemný poslech.
0: CD non-stop.

0: CD Nonstop. Každý všední den místo zpráv. Radio1.cz/CD Nonstop.
1: Reklama Rádia 1.
2: To se nedá popsat, to musíte zažít. Festival Tanec Praha přiváží zahraniční hvězdy z 12 zemí nejen Evropy, ale i Afriky, Asie či Latinské Ameriky. Čeští umělci chystají 5 koprodukčních projektů. Hlavní scénou je Ponec, ale také Jatka 78, hudební divadlo Karlín i další prostory v Praze a na 20 místech po České republice. Od 1. do 23. června. Program a vstupenky na www.tanecpraha.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Košín se vrací. 11. června Prague Open Air Areál 7. Jediný letošní Open Air koncert v Česku. Košín. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na Ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Už 115 let je jedním ze symbolů Prahy.
8: Od architektonického skvostu až po sídlo primátorů.
7: Poznejte s námi příběh nové radnice na Mariánském náměstí.
8: Hlavní město Praha vás zve na jedinečnou venkovní výstavu o její historii i současnosti.
7: Navštívit ji můžete od 1. do 31. května na Mariánském náměstí.
8: A vstupné je zdarma.
7: Více informací najdete na praha.eu.
8: Vaše hlavní město Praha.
9: Zastavte se, nadechněte se a vraťte se k sobě. Letní škola živé pedagogiky vás zve na divadelní, herecké a výtvarné dílny v prostředí lesních lázní z Vánovice. Žádná teorie, jen zkušenost, sdílení a živá práce. Pro lektory, umělce i všechny, kdo chtějí oživit svou tvorbu i autentickou komunikaci. 19. až 24. července. Přihlášky na živapedagogika.eu.
10: Reklama na Radio 1.
11: Obří oáza outsiderismu s Kabalem a Tomášem. Každou sudou středu Call it anything.

0: Krásný dobrý večer, posloucháte Radio 1 a sice pořád Quality Riffing, 54. epizodu. Od mikrofonu vás zdravím já, Tomáš a Kabal.
1: Ahojte, čaute, dobrý večer.
0: A my jsme se poměrně dlouho neslyšeli. My jsme s Kabalem museli skipnout jednu epizodu, protože jsme měli několik hudebních v úzovkách vystoupení a tudíž jsme vás bohužel před dvěma týdny museli ochudit o ranec zajímavých novinek, kterými vás rádi zásobujeme. Mimochodem vyšla mezi tím řada skvělých zajímavých věcí, ať už to jsou Immolation nebo Dark Throne, ale myslím si, že tady k těmto jako už teď kanonickým věcem se dostanete sami, takže my jsme se klasicky rozhodli, že vám pustíme něco trochu atypičtějšího.
1: Ano, ano. Dneska jsme si vybrali taky celkom pestrý výber od nějakých podivných gréckých folklórnych zvukov skrz dub až po nějakou tu ten jazzový tribut Thelonious Monkovi. A milion ešte ďalších vecí, ktoré tu nechcem spomínať, aby som moc nekazil prekvapenie. Každopádne takto na začiatok sme si pre vás nachystali túto ťažkotonážnu dabovicu od Dangshu. Možno, že niektorí z vás ho poznáte ako člena Asian Dub Foundation. Sa pamätám, že kedysi to bolo veľmi notoricky slavný dabový kolektív. Dlho som o nich už nepočul, nič. Asi už nefungujú, predpokladám. Ale priznám sa, že sa mi niečo od nich dokonca aj páčilo v minulosti. Toto je dané v takom skôr, povedzme, že experimentálnejšom háve. Vyšlo to na Brachliegen Tapes, čo je taký label, ktorý sa venuje vydávaniu takýchto experimentálnych nahrávok. A nahrávka sa volá Insurrection Manual a Dangsha sa pri pomenovaní tejto nahrávky vlastne inšpiroval knihou od generála Diapa People's War, People's Army, the Viet Cong Insurrection Manual for Underdeveloped Countries. Takže myslím si, že to má v sebe taký ten radikálny, militantný vibe.
0: Myslím si, že to Vietkong v tom podtitulu můžete vyměnit za leci jakou stradající zemi tohoto desetiletí a století. On sám tam přímo dává určitou paralelu samozřejmě s tím, co se děje v Palestině. Každopádně, co se týče téhleté konkrétní desky, tak my jsme si tady během toho, co hrála tady ta skladba Sacred Rage, moc krásný název mimochodem, tak jsme si tady říkali, jak vlastně krásně dotažený ten zvuk je v tom smyslu, že se třeba nemusí opírat nutně o nějakou jako nepříjemnou jako saturaci, ale že ten zvuk vlastně je takový jako agresivní, ale zároveň jako stále takový jako warm, takový jako krásně čitelný a ta práce s těmi polyrytmy je pro nás záhadou, snažili jsme se to tady počítat, ale zcela marně.
1: Ano, mně se vlastně páčí taká ta polyrytmická roztěkanost tejto nahrávky, kde ti to vlastně tvrdí ta basa a hajtka, ale ten zvyšok je naozaj taký, že prichádza, odchádza asi ako s takou pravidelnosťou, ako public transport v Ríme, čo je teda ako veľmi nepravidelné. Ale celkovo sa mi páči ten pritvrdený zvuk, že sa to nehanbí ísť do takých extrémnejších frekvencií. A samozrejme, že sme tento track vybrali čisto iba preto, že je extrémny a nie preto, že je kvalitný. Že?
0: Presne tak. Excentricita to je taková naše výsada. Nám sa ty veci líbí z toho dôvodu, že sú divné, aby sme mohli takhle performovať.
1: Áno, presne. My si vybráme veci do tejto relácie čisto len preto, že sú extrémne a nie preto, že sú kvalitné.
0: Přesně tak. Myslím si, že naprosto totéž. Mimochodem, my jsme takhle na úvod vybrali dva takové jako dubem protchnuté tracky, aby jsme ještě trochu navázali na náš poslední díl, kde jsme se věnovali ryze všem žánru, které jsme ty kolem dubu a reggae. A já trošku sáhnu ke kořenům a pustíme si teďka vlastně tento měsíc vydané, ale do až 80. let sahající kompilace nigerijského reggae a pustíme si interpreta z ní, který se jmenuje Jan Blast a píseň Reggae Rigmarole.
1: Počúvaš Quality Riffing?

0: Dohrávam tu John Blast, Reggae Rigmarole z výbornej kompilácie, ktorú vydalo vydavateľstvo Soundway Records. Je to kompilácia, ktorá vyšla tento mesiac a sústredí sa na mapovanie reggae v Nigérii medzi rokmi 86 až 91. Musím povedať, že Soundway Records nás už takýmito kompiláciami zásobujú na pravidelnej báze a myslím si, že pre každého fanúšika nejakých archívnych zvukov alebo ľudí, ktorí sa radi hrabú v nejakých starších nahrávkach, tak je to strašný blíz. Musím povedať, že fakt výborný výber a strašný hit. Strašný hit.
1: No i doplniť,
0: extrémne to bolo.
1: Ano, dosť sme si tu libovali. Jak sme říkali, je to spíš exibice, než nejaká fanúškovská náklonnosť. Soundway Records, mimo jiné, že dávají dohromady úplně výtečné kompilace, tak i často díky nim zprostředkovávají nějaký vhled do nějakých jako historických jako etap právě těch jako lokalit, jejich hudebním záběrem se zabývají. Tohle konkrétně byla Nigérie, která samozřejmě, jak víme, tak od 70. let tak zažívala takové střídavé vzestupy a pády, kdy se střídaly období demokraticky zvolených vlád a naopak vojenských diktatur, což nějakým způsobem povznášel nejdřív samozřejmě jako dlouhá léta afrobeat, samozřejmě primárně zejména v rámci obrovské sféry vlivu Fela Kuti, ale potom to záhy vystřídalo reggae, které samozřejmě nigerijská hudební scéna pojala po svém. Samozřejmě můžeme i na téhle skladbě cítit obrovský vliv Boba Marleyho and the Wailers, na jehož právě tu takzvanou jako legacy se právě nigerijští hudebníci snažili navázat, a máme tady takovou jako zvláštní podobu všech těch žánrů, ať už to je dub, reggae, nebo ten takzvaný jako roots žánr, a to je ta digitální podoba, takže ano, na té kompilaci, já

0: Se přiznám, že proto mám takovou slabost, samozřejmě jako ta kapelní podoba těchto žánrů je skvělá, ale když tam jsou jako drumešiny a takové až skoro jako cheesy, jako umělé zvuky, tak si myslím, že to je dost jako rovnocenný jako oporen, co se týče kvality.
1: Já k tomuto mám vlastně jakože podobný vzťah a jsem velký fanoušek, povedzme například aj Bieleho muža Edrina Sherwooda, který byl podle mě tiež v tomto jako velmi zbehli, čo sa týka používania drum machine, alebo celá tá bristolská scéna, povedzme. Alebo celý ten dancehall vlastne, ktorý bol prezentovaný od 80. rokov vyše. Milujem to, máme to radi, reggae dub tu budeme púšťať rozhodne na pravidelnej báze, lebo obaja sme veľkí fanúšikovia tohto žánru a dá sa povedať, že čoraz viacej a viacej času trávim vlastne počúvaním iba tohto. Aj keď teda dneska som celý deň počúval, vieš čo, nemáme to dneska poliste, Urfaust som počúval.
0: No tak výborne.
1: A to je ako úplne, že...
0: Šupsem s tým príšte.
1: No, 4 albumy som si dal dneska a stále jeden z najlepších ambientných black metalov hra. No, ako... No, mal som chuť si otvoriť flášku ginu pri tom, jak som to počúval. Dobre,
0: ale... Tím tě trochu vykontruju, protože já jsem si pouštěl to, na co patrně někde jako narazíte a co by byla skoro škoda pouštět tady, a to byly nový Heavenly, který podle mě od konce 80. let, jestli to říkám správně, nic nevydali, taková tweepopová legenda, které se trošku teďka jako vyčítá, že vlastně navázali tam, kde přestali, což mě u jako tvý popové kapely vlastně dává smysl a nemám tam vlastně co vytknout, ta deska je fantastická. Tak nepustíme
1: tam,
0: si.
1: Tak tam je důležité, jako se oblíkáš tvý popé.
0: Přesně tak.
1: Takže,
0: tam si myslím, že taky docela navázali tam, kde skončili.
1: Jo, tak to je len dobré. No, a doufám, že naftalinové toto, že naftaliny ochránili outfity.
0: A kapele, víš, kdo navázal tam, kde skončila Byzantská říše?
1: Myslíš Gréci?
0: No ano, máme tady jednoho konkrétního adepta, který bezprostředně navazuje.
1: No, hlavně jedná se o release z mojho obľúbeného labelu The Hit Crimes a je to vlastně label, který nás už dlouhodobo zásobuje nějakými těmi kvalitnými jako záležitostiami a releasemi. Konkrétně tento interpret sa volá Dionysio Stampakis. Album sa volá Paradise Metal a pustíme si pesničku, ktorá sa volá Techno Christmas a potom si k nej povieme niečo viacej.
0: Quality Finger.

0: Jo, ještě jingle.
1: Obří oáza outsiderismu. S Kabalem a Tomášem. Každou sudou středu. Call it anything.
2: Tak, dohrala jingle, ako ste mohli počuť. A my sme tu teraz akurát dopočúvali túto krásnu folkovú nahrávku od projektu Kokanha s názvom Rema na Nuech. Folklórna pohanská vec po tých ortodoxných bytoch, čo sme tu mali vlastne predtým, takže tak celkom taký switch do čistého pohanstva a tancov pri ohni a vzývaniu všelijakých starovekých božstiev, Tomáš, tak jak si sa k tomuto dostal vlastne?
0: Ale to božstvo bylo konkrétně okcitánské. Byl to takový trickster drak, který nás má provázet touto deskou, která se vrací k okcitánštině a Okcitánii, což bych rád řekl, že to je jazyk a nějaké konkrétní území, ovšem on to, ta Okcitánie, to není jako úplně technicky vzato jako geopolitické území, ale je to jako nějaký jako nepomyslný, ale ono to je něco, co jako spojuje, ať už kulturně, historicky nebo jazykově, určité území Francie a kusu a ještě kusu Katalánska. Takže to je spíš jako takový pojem a stejně tak ten jazyk, tak to je prostě nějaká jako směska Francie a španělštiny a s nějakým určitým právě regionálním jako rámcem. Dneska by to byla nějaká třeba třetina Francie a kus toho Katalánska. V Katalánsku myslím, že ta okcitánština je uznaná jako úřední jazyk, ve Francii ne. Každopádně tento prazvláštní nejazyk právě křísí tato dvojice, Kokanha, a to za pomocí úplně jako minimalistické výraziva, což jsou vlastně jenom dva zpěvy a dvě takové věci, co se jmenují jako, ono to nemá žádný oficiální název, je to jako drum with string, takže nějaký prostě perkusivní nástroj, na kterém je jako pár strun, to jste tam ostatně jako mohli slyšet. Za mě velice jako příjemná, folklorní a přesto taková jako současná věc.
2: Hypnotická polyfónia a hluboký puls.
0: Přesně tak.
2: Nástrojových tamburín. Krásne, výborné. Ja neviem, čo k tomuto dodať viac, len že
0: ani to ešte... Ani nemusíš, pretože trošku spiecháme.
2: Len, že to, aha, ok, že to nie je ešte vonku, ale bude to vonku za chvíľu, tak si to rozhodne pozrite. Teším sa na to, pustím si to určite do vane a tak. A poďme si teraz dať ďalšiu takú extrémnu nahrávku, čo som dneska nachystal. A konkrétne sa vlastne jedná o projekt Ahmed, ktorý sa tentokrát troška ponoril do dekonstrukcie Thelonious Monka. A prečo to...
0: Pokud je to vôbec možné.
2: No a prečo sa tak vlastne ako toto deje, tak to si povieme po vstupe. Počúvaš Call It Anything.

0: Nádherná pocitová vec z albumu Tirakat od multiinstrumentalistu Šerifa Megarbana. Megarbana, nechcem mu kaziť meno, ešte raz hovorím. Fakt, že výborná vec s takým tačom, som tam troška počul Mulatu a Statkeho napríklad, nie? Že malo taký vibe. Fakt, že výborný album, no. Teda výborný track.
1: Ale je to takový jako zajímavý průsečík, ať už co se třeba týče nějakých jako lokálních žánru nebo prostě žánru jako takových. Ona tam trošku, ta snaha i byla vědomá, aby jsme si to jenom trošku upřesnili, tak je to trio z Jakarty a právě ten zmíněný vlastně skladatel a multiinstrumentalista Šerif Megarbane, tak se omlouvám, jestli to vyslovuju špatně, a je to kolaborace, která vlastně měla za cíl právě, ať už co se týče vlastně těch svých jako rodných zemí nebo ostatně těch okolních vlivů, tak měla za cíl ne se snažit o nějakou fúzi, ale zkrátka o to udělat tu desku, aby tam vlastně ty vlivy už jakoby byly vlastně jako propojené, vysloveně to takhle jako sami uvádějí, to si nedomýšlím, a myslím si, že ten výsledek to jako zdárně vlastně jako ukazuje, skutečně se to tam jakoby nesnaží nějakým způsobem jako spojit, ale nějak jako vlastně dost přirozeně se to tam přelevá. Mimochodem, my jsme slyšeli ještě takovou jako psychedelicky jako funkovou část relativně ještě jako na začátku té desky, a ta deska má pak takový zajímavý vývoj, ona přijde v takové jako více jako disco groovy rytmy, ale nabere takovou až skoro jako tklivou jako vážnost, která vlastně se táhne až někam do konce, a je to vlastně jako dost emotivní poslech oproti nějakým těm klasickým jako věcem třeba z toho Habibi Funk, které jsou fakt takové jako spíše jako groovy a uvolněné, tak tady ta deska jde vlastně do neskutečné hloubky, za mě fakt jako jeden z nejlepších releaseů z tohohle už samotné osoby jako skvělého labelu.
0: A jedná se teda o novinku, je to nová věc, a i když někdy člověk může mít taky pocit, že to vyšlo před 30 rokmi, ale právě že když se do té dosky započíváte, no, tak tam jsou tam aj isté moderné prvky. Ale je to taký blend vlastne indonéskeho psychedelického funku, sú tam nejaké disco groovy, sú tam nejaké tie arabské melodické formy, a dobre sa mi to číta z toho Bandcampu, že? No a my by sme sa s vami chceli vlastne rozlúčiť dnes, a máme tu ešte nachystanú takzvanú chuťovečku, posledný track, jedná sa o cover jednej veľmi známej pesničky od kapely Beatles. Tomáš, čo by si k tomuto povedal?
1: Odkládám to už dlouho a přiznám se, že nikdy nebyla zcela vhodná příležitost, kdy tento krásný speed metalový šperk pustit, tak jsem zkrátka vybral úplně náhodný moment, a já jsem si trošku rozšiřoval obzory, co se týče nějakého klasičtějšího více progy speed metalu, a od Watchtower jsem se dostal až tady k Realm, a zaznamenal jsem, že na své první desce Endless War mají tento překrásný, samozřejmě kýčem jako přetékající, ale velice precizní zní cover Beatles, takže...
0: Eleanor Rigby. Samozřejmě, že jsi to vybral, protože to je extrémná pesnička, že?
1: Je to extrémní písnička do našeho extrémního pořadu.
0: Ano, takže já bych chtěl pozdravit našich extrémních posluchačů. Stay extreme. A,
1: je to extrémní večer.
0: Ano, počúvajte Colin Anything a Real Eleanor Rigby na záver. Čaute.
1: Dobrou.

0: obří oáza outsiderismu. S Kabalem a Tomášem. Každou sudou středu. Call it anything.
1: Reklama Rádia 1.
2: Rachot uvádí Tom Skinner and Voices of Bishar. Tom Skinner, klíčová postava londýnské progresivní scény, spoluzakladatel průlomových Sons of Kemet a bubeník Greenwoodovy a Yorkovy formace The Smile, přiváží Voices of Bishar. Tom Skinner and Voices of Bishara je nejzajímavější těleso britského post-jazzu, mísící vlivy elektroniky, jazzu a africké hudby. Akropolis 20. května. Více na rachot.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Fóru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Fórum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Public Image Limited, to je PIL, legenda světového postpunku. Věhlasná kapela charismatického a nekonečně provokujícího Johna Lydona, bývalého frontmana Sex Pistols. PIL přijíždějí do Prahy v plné síle. 22. května Sasazu. Buď u toho. Lístky Ticketlife.cz.
8: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky. Ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
9: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
10: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
9: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
11: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
12: Daleko předaleko, v malém islandském městečku, si pětičlenná rodina užívá pozdní večeři. Všechno vypadá v pořádku. A přesně o tom je film Co nám zbylo z lásky. O normálních lidech, o obyčejných maličkostech, o věcech, které jsou skutečně důležité a taky o něčem, čemu úplně nerozumíme. V kinech od 14. května.
13: Reklama na Radio 1.

0: Paní Tlučhořová.
1: No.
2: Někdy mají dneska lidi pocit, že politici jsou syčáci, který prostě jenom hrabou pod sebe.
3: A nejhorší ze všeho jsou trpasíci.
4: Buďme o poznání méně neurvalí.
5: Na to už je příliš pozdě a...
1: No tak pan Lábo se s ním dělal párkrát, jenom teda, já takhle nic proti němu nemám, víte, on takové to blázinivý herec, no v té televizi ten dneska jako je rudej.
6: Šťastný, ať jsou všechny bytosti. Om.
0: Dobrý večer, začíná pravidelný pořad Zátiší, podle znělky jste možná poznali. Od mikrofonu vás zdraví Ondřej Formánek, já to tady budu dneska moderovat. A mám tady skvělé hosty, které zdravím taky, je to filozof Tomáš Hříbek, který
7: Tomáš
0: je...
7: Tomáš Pilcchen.
0: Ok, Tomáš Pilcchen.
7: Já.
0: Který je zároveň novým šéfredaktorem časopisu Živel a host, kterého už znáte tady v Zátiší, je to spisovatel, publicista, novinář, zapomněl jsem na něco, Ivan Adamovič.
8: Minulý šéfredaktor Živlu.
0: A minulý šéfredaktor Živlu, Ivan Adamovič.
8: Někdejší spíš, ahoj.
0: Ahoj, dobrý večer. A dnešní téma bude technát, technofašismus a podobné věci. Já bych začal tím, že se vás zeptám na definici technátu. Nějakou jednoduchou. Nebo kdybyste popsali tenhle termín. Ono se o něm hodně hovoří teďka v souvislosti s novou Trumpovou vládou, která zaprvé má takovou zajímavou ambici rozšiřovat území Ameriky. Trump mluví už teďka čerstvě, myslím si, že včera zrovna publikoval na svém Truth Social mapu Jižní Afriky, Ameriky, mapu Jižní Ameriky, kde je zakreslená Venezuela s barvama americké vlajky. Hrál si prostě Donald asi s ChatGPT nebo s něčím, s čím si takhle hraje. A vyrobil tohle z toho omalovánku. Jinak mluví o tom, že by rád připojil Kanadu ke Spojeným státům. Mluví rád o tom, že potřebuje nutně Grónsko. A o Jižní Americe zatím mluví hodně jako prostě o teritoriu, který má mít Amerika, přinejmenším Severní Amerika, Spojené státy, přinejmenším pod kontrolou. A připomíná starou Monroeovu doktrínu podle prezidenta Monroea z předminulého století, který vlastně s tím letím přišel, že Amerika má mít i Jižní Ameriku pod kontrolou. Tak o tom se mluví v souvislosti s technátem a zároveň okolo Trumpa a jeho administrativy je pár lidí, kteří jsou ovlivněni myšlenkami některých intelektuálů, o kterých si tady budeme povídat. Můžete to teda po tomhle mém dlouhém úvodu popsat?
7: Ivane, mohl bys to historicky právě...
8: Jo, no, já vnímám technát jako nějaký stádium kýžený, ke kterému by měla směřovat technokracie, to znamená jakási vláda techniků nebo technických řešení. A má to právě zajímavou historii, už se o tom dost psalo, ale asi to nebude od věci připomenout, že v Americe během hospodářské krize vzniklo takové zvláštní hnutí, až vlastně politické,

0: trochu jako roboti měli velký srazy, až vlastně chvílema ohrožovali nějakou prostě tehdejší politiku nebo samosprávu a podobně. Takže tuším, jestli to bylo v té Kanadě, že dokonce jeden čas byl ten to hnutí toho technátu vlastně zakázaný soudně. A právě příslušník toho kanadského hnutí technokracie byl Joshua Haldeman, což byl dědeček Elona Muska. A tady na tohle se začalo hodně upozorňovat, když se právě Musk s Trumpem pustili do těch svých piškuntálí, když se dostali k moci, protože...
1: Programu douš.
0: No. A prostě ty lidi se znalostí historie techniky a sociologie si vlastně všimli, že to, co vypadá, kdo ví, jak progresivně a pokrokově nebo nesmyslně a destruktivně, tak vlastně jenom do puntíku plní to, co hlásali ty příslušníci toho technokratického hnutí už ve 30. letech, že tam vlastně není nic nového pod sluncem, až do takových detailů, jako je opravdu připojení Kanady, Grónska a případně Mexika ke Spojeným státům, jako tady ta mapa už existuje taky z té doby. No a když teda ten Haldeman, ten Muskův děda, narazil na nějaký prostě limity, co mu tehdejší vláda povolila, tak zbystřil, zacítil nový šance v jižní Africe a přesunul se tam, protože tam měl pocit, že je taková jako pole neoraný pro leceký experimenty a doufal, že teda něco splodí tam, no splodil otce Elona Muska, který vlastně pak začal, říkám, spolu s tím Trumpem jako realizovat spoustu tady těch šíleností.
1: Aha, a k čemu, nebo chtěl by si Tomáši k tomu něco dodat?
2: Určitě a jenom ale ještě bych řekl na začátek, že jsem fascinován tím, že jsem jako ve svém životě dosáhl toho, že jsem v legendárním Rádiu 1 a jenom mi tady chybí ty kamery, co si sliboval, Ondřej.
1: No jo, tak...
2: Já jsem kvůli tomu šel k holiči a kamery nikde teda, no.
1: Možná tady jsou nějaký přinejmenším skrytý, aby jsme byli pod dohledem. Možná by tady mohla být aspoň CCTV, já nevím.
2: Jo. Já bych asi k tomu historickému expoze, co říkal Ivan, bych doplnil teda, jako udělal oslí most do současnosti, ještě víc, ale ty už jsi zmínil, že jo, Muska a Trumpa a tak dále. A jenom asi to, co je úplně teď nejaktuálnější, že CEO Palantíru, což je ta americká firma, která vyvíjí software pro armádu nejen americkou, ale i jiných zemí a taky pro vlastně policejní složky.
1: Pro ICE.
2: A, jasně, a nejenom software, ale i zbraně. Prostě je to nejvíc asi jako nějak technologicky vyspělá firma věnující se zbrojení teda. Taky CEO Alexander Karp publikoval loni knihu, která samozřejmě, když někdo jako on, že napíše knihu, tak to je automaticky bestseller. A ta kniha, já jsem si ji přečetl teprve před pár dny, abych se připravil na tuto akci.
1: Aha, v Rádiu 1.
2: Ale ono se to čte docela rychle, ono to docela odsejba. A jmenuje se to The Technological Republic, což tak už jako naznačuje právě spojení s tím, s tou historií, o který tady mluvil Ivan. A on taky jako něco naznačuje podobně jako prostě ten klasický to Technocracy Incorporated, že jo, to byla ta hlavní organizace, myslím, v Spojených státech těch technokratů, tak naznačuje něco podobného, jako že by vlastně měli, nejde teda tak daleko, že by říká, že mají výlučně vládnout inženýři a zlikvidovat prostě biznismeny a nějaký prostě humanitní, jako, nebo klasický politiky, že jo, a tak dále. Nejde takhle daleko, ale jednoznačně se zasazuje za úzkou spolupráci mezi vládou a technologickými firmami, inženýry, vývojáři, startupy A od toho už není daleko teda

0: říct, jakože vláda by měla být taky něco jako startup, jako demokracie zastaralá. A jo, ale my jsme tady před tím, než jsme teda začali vysílat, tak jsme se o tom bavili s Ivanem, že vlastně asi to, že tady je nějaký jako napětí, nebo ten vztah toho těch nových technokratů a těch starých z těch 30. řekněme let, není to úplně jednoznačná návaznost, protože někdo se ptal, já nevím, nějakého historika nebo něco, který věděl všechno o zakladateli toho Technocracy Incorporated z 30. let, jestli by měl rád Muska. A ten člověk řekl, určitě ne, protože Musk je kapitalista. Aha. A oni byli vlastně jako proti kapitalismu ve smyslu volného trhu, neregulovaného trhu a tak dále, protože ten právě způsobil, ten neregulovaný kapitalismus způsobil tu velkou hospodářskou krizi, jak to nazýváme, že v roce 29, a oni byli síla, která soutěžila s Rooseveltem a s Rooseveltovým New Dealem o nějak jako schopnost, jako si pasovali teda jako, že kdo z nich by to mohl vyřešit. Jo? A ta technokracie pak jako vlastně selhala nebo se nějak jako rozplynula, přišla o politický vliv z toho důvodu, že oni ty řešení vlastně neměli. Roosevelt je měl a oni ne, a proto jako jejich vliv potom se pak nějak tak jakoby rozpustil. Jo. Takže možná, že jakože měli, jo, a teď jsou nějaký spory mezi historiky, jestli to mělo ten původní technát, jestli měl blíž k socialismu nebo k fašismu, a ono v Sovětském svazu byl taky v 20. letech nějaký technokresy movement, v roce 29 nějaký o to jejich vůdce pak Stalin popravil, protože už toho měl dost, jakože mu do toho kecá a konkuruje, jo, bolševikům a tohle, ale jako prostě nějaký takovýhle jako napětí tady jsou a ale jako zase jako prostě v něčem to navazuje, jo? Že prostě startupy, inženýři a tak dále by měli se podílet na vládě a že když prostě umí řídit firmu, to nám něco připomíná, ne? Něco tady jasně. Od nás, tak by mohl řídit i vládu, jako nebo prostě zemi celou.
1: Jasně.
2: Ono to má, jestli můžu ještě trošku tu linii historickou, jo? Tak ta technokracie měla okamžitý ohlas v raném Československu. Jo. To sem přišlo šíleně rychle, protože my, jak jsme byli mladá republika a stříhali jsme ušima, jako, jak to dělají ve světě, tak už prostě někde, já nevím, 2 roky potom, co to hnutí vzniklo v Americe, tak už vyšla česky knížka Technokracie od pana, který se jmenoval Mádl, Mandl, a vlastně jsme se o to zajímali, jo. Byl tady Baťa, který v podstatě byl z části taky technokrat, i když ten jako nechtěl to propojit až jako se státním zřízením, ten jako byl rád, že stát nějaký věci jako se o ně postará. Ale normálně slovníkový hesla už prostě o tu slovník nauční a všechny možný příručky o hospodářství už fakt počátkem 30. let tady úplně seriózně měly dlouhatánský pasáž o technokraci. A jako dost fascinovaně popisovali takovej utopismus toho té technokracie, co přicházela z Ameriky, který ale má vlastně, je vlastně jako trošku inspirativní i pro dnešní svět, jak v tom dobrým, tak v tom špatným. To špatný je, že to bylo, že to úplně obcházelo jakoukoliv etiku a morálku. Jo? To prostě byl takový ten taylorismus, že lidi jsou jenom takový lepší kolečka ve stroji a taková jako živější součástka továrny. A celý to bylo orientovaný prostě na výrobu. Jo? Celá ta teorie technokratická byla jako orientovaná na výrobu, ale v čem je to inspirativní a možná jako vlastně pokrokový je, že ty zakladatelé tady té myšlenky se pokusili převést veškerý dění ve společnosti na společného jmenovatele, a protože chtěli vyloučit peníze, aby úplně jako zanikly, tak ten společný jmenovatel měl být energie. A to v době jako energetické krize je vlastně docela zajímavá myšlenka. A ten jejich utopický koncept spočíval v tom, že ten stát bude fungovat tak. Předpokládá se teda rozsáhlá automatizace, která tehdy prostě byla ještě hudba budoucnosti. To znamená, budeme obklopený strojema, který budou chrlit výrobky s pomocí solární energie jako dost levně a jenom se bude udržovat rovnováha mezi výrobou a spotřebou, ale ta energie, to spočívalo v tom, že vlastně HDP se bude přepočítávat na energii a občan na každý rok bude mít příděl vlastně energie, kterou může ten státní kolos jako do něj investovat. Jo? To znamená, on nemůže si odebrat víc zboží a služeb, než jaký má příděl té energie. To znamená, než prostě...
1: Energie bylo jako platidlo.
2: No, to bylo jako platidlo. A každý dostal kartičku na rok a tou vlastně platil jakoby ty dávky té energie, kterou musí vynaložit ty stroje, aby mu dodali ty služby. A co je teda zajímavé, že té kartičce se jako říkalo kreditní karta a opravdu z tohohle vznikl ten název jako kreditky, který používáme dneska. Jo, že to jako v historii finančnictví nebo jako peněžnictví je jako taková zajímavost, že opravdu ta současná kreditka vznikla z těch kreditních karet, kde měl teda občan mít jako ten svůj příděl energie k odebrání.
1: To zní hezky. Jo, až budu platit kreditkou, tak si na to vzpomenu. Trochu připadám někdy, když jdu do mínusu, že jako dostal nějaký limit.
2: Už nemáš energii.
1: Že už nemám energii a hlavně jako docela tak nějak vnímám ten limit, který jsem, že jsem nevytvořil dostatek HDP a teď musím jít do mínusu. Ale já bych se ještě vrátil, když jsme nakousli toho Karpa, tak on má takovou zajímavou ještě věc v tom svém manifestu. Já jsem teda četl zredukovanou verzi, kterou publikoval na X.
0: To je velice nová záležitost, že jo? To je týden nebo jak dlouho?
1: No, nějak tak. Jo. Nevím přesně kolik, ale je to nový. A on tam zaprvé, tam je zajímavý to jeho propojení technologií s vlastenectvím, takovým jako vlastenecká povinnost, že ty technologické firmy teď nový mají povinnost vlastně sloužit státu. A to mně připadá takový jako trošku směr ten fašismus, tohle propojení. A pak samozřejmě on navrhuje nějakou branou povinnost, nebo nějaký odvody povinný, něco takového. Že? A vzhledem k tomu, když se to propojí s tím, jak obrovskou moc ta jeho firma Palantir teď zvlášť ještě za tý Trumpovy administrativy má a získává, vlastně to firma, která třídí obrovské množství dat, je schopná z ní vlastně vytvářet profily v zásadě na kohokoliv, na cokoliv. A no, tak mě to přišlo zajímavé.
0: Ale tak to ještě teda u toho se zastavme, protože to je propojení k tomu technofašismu vlastně, že u toho technátu třeba můžou historici vést spory, jako co tam bylo z komunismu, co tam bylo z fašismu, a v čem je to nějak jako původní a tak dál, ale ten manifest Palantiru, teda té Karpovy firmy, kde on je CEO, že jo, a další jako přední teda představitel je Peter Thiel, nebo budeme říkat Peter Thiel, on je původem Němec, ale...
1: Tak Peter
0: to,
1: bude
0: to jedno asi. Aha. A zkrátka... Ten je jednoznačně, že ho zpochybňuje liberální demokracii, prostě jako zastaralý, neefektivní způsob vlády. A oni i v té knize, teda v té Karpově knize, prostě se zpochybňuje současný zřízení prostě demokratický jako neefektivní. A kdo v minulosti říkal, že demokracie je neefektivní? Jako to docela víme, kdo si stěžoval, že demokracie je neefektivní a že by to měl vzít do ruky někdo, prostě kdo má jasný cíl, že jo, a tak dále a ví, co je dobrý pro společnost. Jo, tak prostě kdo chce, tak ať si přečte ten na Muskově, že jo, X je prostě těch 22 bodů toho vlastně výcuc jako z té Karpovy knihy, a tomu se teď říká, že o tomu výcucu 22 bodovému se říká Palantir manifesto. No a tam přesně jako tyhle ty věci jsou, že já zdůrazním asi ty věci, které jako zní jako fašismus, že vlastně my nemáme žádnou národní hrdost, my jsme se naučili jenom kritizovat Ameriku zvláště a Západ vůbec jako, že prostě jenom se bičovat za to koloniální dědictví a vykořisťování prostě jiných kultur a etnik a tak dále. A s tím musí být konec. Jako my musíme prostě se vrátit k nějak, vybudovat prostě nějakou substanciální představu o tom, jak náš národ je jako skvělý. No a zároveň zjistíme, jako, že máme být na co hrdí a že jiní nemají být na tolik na co hrdí. Jsou tady kultury, které nic moc nevytvořily a jasně, to jsou naši nepřátelé. Aha. A teďka jako my jsme technologická firma, která vyrábí teda ty zbraně a ten software pro obranný a bezpečnostní účely a není to jako skvělá představa o společnosti, že my jsme jako trvale v nebezpečí, my se musíme bránit, no tak když máš firmu, která vyrábí zbraně, tak není nic lepšího, než rozšířit tuhle tu představu, že jsme neustále ohrožení a že musíme se pořád bránit. A musíme se jako zbavit těch skrupulí, které spousta lidí dosud má, že by jako technologie a umělá inteligence neměly proniknout do třeba domácí bezpečnosti, že by neměla je používat policie a tak dále. S tímhle musíme udělat šluz, protože přece to není efektivní, jako když to nebudeme používat, když to nebudeme používat my, když to nebudeme vyvíjet my, tak to bude vyvíjet někdo jiný, tak radši, ať to vyvíjíme my. A takže jo, ta představa, že my si musíme definovat tu naši národní hrdost, my jsme tady, venku je nepřítel, proti nepříteli musíme se pořád bránit, musíme prostě navázat na to, na tu spolupráci inženýrů s vládou a Amerika vlastně vždycky byla technologická republika, to on říká v té knize, jo, že vlastně ti otcové zakladatelé, to bych řekl, že je takový jako docela laciný, teda co tam říká, že vlastně Benjamin Franklin vynalez nějaký věci a několik dalších jako z nich jako byly vynálezci.
2: Myslím, že tady v muzeu hudby mají nějaký skleněný varhany vynalezený.
0: A Franklin snad vynalez, my se prsíme, že to ty bratranci, nebo kdo...
1: Veverkové, myslíš, Ruchano?
0: Ne, ten Hromosfot máme nějakýho svýho, no.
1: Ano, Prokop Diviš.
0: No, ale Američani mají Benjamina Franklina, ale on vymyslel jako i další věci, myslím, že nějak brýle nějak nebo něco. Jo. Takže on takhle dělá takovouhle spojnici. Vlastně my jsme byli vždycky technologická republika a my se k tomu musíme vrátit, ale musíme být silní a hrdí a bránit se proti těm všem nepřátelům tam venku, ale i tady uvnitř. Tady jsou taky uvnitř nás někteří, kteří nám nepřejí. A musíme být efektivní, no tak to už jako zní docela jako fašismus, teda ne? Asi.
1: To docela jo. A jenom mě to připomnělo, já jsem před tímhle pořadem si ještě jednou přečet rozhovor s jinou postavou, o který určitě bude řeč, s Curtisem Jarvinem. Mm-hmm. A ten začíná ten rozhovor tím, že tvrdí taky, jako demokracie je přežitek a měli bychom se zbavit naší fobie proti jako vůči diktátorům, že to přeháníme. A říká přesně něco podobného, říká tam, že George Washington vedl, vlastně když se podíváte na to první období George Washingtona, na začátku vlastně Ameriky, jako samostatných Spojených států, takže to je vlastně startup. Ja, to je startup. Uh-huh. A že Alexander Hamilton je, říkal doslova, jak to říkal Larry Page, toho, čekat ještě jednou, teď abych se nesplet. Jo, Larry Page tehdejší Ameriky. Uh-huh. Larry Page samozřejmě jako, myslím si, že šéf, zakladatel, spoluzakladatel Google. No, takže má...
0: A ty mluvíš o tom rozhovoru pro New York,
1: pro
0: Times.
1: New York Times.
0: To bylo, myslím, loni už.
1: Byl loni, přesně tak.
0: Velký rozhovor.
2: Je teda fascinující, jak si to líčil ten manifest, jak najednou vylejzají zase jakoby z nějakých propastí, kam jsme mysleli, že skončí ty imperialistický státy a vůbec imperialismus. Jo? A vlastně ten popis tý jako kýžený Ameriky vlastně se dost podobá tomu, co se teď děje v Rusku, že jo? Teď to vytváření vnitřního nepřítele a všechno tohle, to je tak podobný a ne, vůbec i to, že se vyplatí zbrojit a ne-li vlastně dokonce vést válku. Já jsem před časem před několika lety vznikl v Rusku takový sci-fi film, teď nevím, jak se přesně jmenuje, něco jako Perimetr nebo tak nějak, který spočívá v tom, že kolem Moskvy je ohraničená oblast v okruhu asi 80 kilometrů, kde je ta civilizace a za tím okruhem a funguje tam elektřina a za tím okruhem je tma a monstra. Jo. A to je tak nádherný ilustrace toho, jak ty Rusové chtějí, aby Rusko vnímalo svět, že my jsme ten okruh světla a všude kolem je ta tma a monstra, že to je jako fascinující.
1: Jo. No to ten vyvolený národ, že jo, třetí říše.
0: Hele, mrkněme se teda na definující rysy fašismu podle jednoho filozofa, který učil v Americe, Američan, teda Jason Stanley. Aha. A on už zdrhnul do Kanady, teda po nástupu teda do druhého funkčního období Trumpova, tak nebo asi ještě nemusí se jít tak daleko, že by lidi emigrovali, ale prostě dostal nabídku, sehnal si jiný místo jako v Kanadě radši, jako odešel do Kanady.
1: Timothy Snyder a bude jich víc, no, ano, David Frum, jako jasně. Řada vrcholných intelektuálů.
0: Je to taková drobná knížka, kterou doporučuju, How Fascism Works, jo. A samozřejmě jakože jaksi různý obory sociálně vědní a humanitní monopolizují svoje, prostě chtějí si hrát na svým písečku, aby jim do toho nikdo nemluvil, tak různý jako historici a tak dál, jako ho kritizovali, že je to ahistorický, že je to taková abstraktní teorie jako fašismu a tak, ale nicméně jako ty definující rysy, které on rozebírá v jednotlivých kapitolách, jsou právě jakože to odpovídá některým těm věcem, o kterých jsme tady mluvili, jo? Že prostě obraz nepřítele, my jsme lepší než ti ostatní, určitý antiintelektualismus, jakože teda inženýři mají vládnout a nějaký prostě humanitní třeba a sociální věci, které zpochybňují naši minulost, jako, tak ty by měli jako držet hubu třeba. Jo. Karp má v té své knize, to se nedostalo do toho manifestu v nějaký, to je stručný výcud, že? Ale on má v té své knize kapitolu, kde říká za to intelektuální klima, co tady máme v Americe, že prostě mladí vzdělaný lidi, kteří k nám jdou pracovat do Silicon Valley, jako že prostě mají hlavu popletenou Edwardem Saidem, který napsal Orientalismus, že jo, a tam on jako zpochybňuje prostě úlohu Západu v dobývání světa, že jo, a tak dále, že prostě to nepřineslo zrovna jako moc jako prospěch teda těm koloniím bývalým, a on říká jako, že tak tohle to jako je špatný, to s tím musíme skoncovat a musíme začít být zase hrdí teda, jako co jsme přinesli světu. Jo. Takže prostě jako tohle to tam všechno jako je.
2: Je to takový jakoby návrat, že jo, někam, kde už jsme byli, kde jsme mysleli, že jsme se od toho jako už posunuli, a vlastně tyhle ty lidi chtějí jako se tam jasně vrátit. A jako v tom, jak popisuje fašismus Roger Griffin, tak tam vlastně hodně taky operuje s tou snahou jako zároveň se vracet a zároveň jít dopředu. No to má takový tak jako divně dvoudomý ten jeho pojetí fašismu, že jakoby se tím že ten moderní svět jako zničil nějaký hodnoty, které jsou jako důležitý a je potřeba se k ním částečně vrátit, ale úplně nejdřív ten svět trošku zničit a jako posunout se na nějakou vyšší úroveň. No, tím,
0: jakoby... Ale ještě zpátky k tomu Jarvinovi, to bych řekl, že je docela fakt extrém a že něco takového třeba i se dostalo na stránky New York Times, jo, takovýhle jako náhledy, tak jenom bych to odlišil od toho Karpa, že ten absolutně nejde tak daleko, že by říkal demokracii zrušit. Jo, Karp neříká zrušit demokracii, nahradit monarchii, a nebo řídit stát vyloženě jako firmu, že jo, a takový jako do takových extrémů on nejde, konec konců on se ukázalo, jak teď nedávno zemřel Jürgen Habermas, že jo, prostě poslední takový žijící klasik nějaký ty filozofie 20. století, o kterém se říkalo, že je prostě takový hlavní jako filozof demokracie, jo, že demokracie prostě je o diskuzi a prostě každý má mít slovo a prostě musí být každý slyšet a to, co se bude dělat v té zemi nebo v té společnosti, tak musí být výsledkem jako svobodný diskuze mezi všema lidma, který mají zájem se to účastnit. A čili, a říkám to, protože Karp studoval u Habermase, jako on přišel do Německa a chtěl psát disertaci o Habermase a prostě zná tyhle ty věci, takže on je jako opatrnější. On nevím, co mu teda z Habermase zůstalo jako spojetí demokracie, jako diskuze, když teď prostě jako spolupracují, že s tou novou administrativou a tak dále. Ale Jarvin jako je extrém. Jako Jarvin říká prostě, demokracie je špatná, demokracie je neefektivní, racionální a potřebujeme krále, který to, a on to třeba říká, to myslím tak z legrace, prostě CEO.
1: CEO, jako. Říká, no. Řídit stát jako firmu, jako holding.
0: No. Tak to bych tady jako
1: udělal nějaký... A občané jsou akcionáři.
0: Jasně, takový jako drobný rozlišení, ale jako když pak vidíme, co ten Palantir reálně dělá, tak jako asi to tak nezní hezky, jako to vypadá třeba v té knižce, někomu by to mohlo přijít jako fajn, že co je špatného na tom být znovu hrdej jako na svou zemi, že jo. Tak,
1: jasně.
0: Jo, ale pak v reálu prostě...
1: Tam je ještě teda zajímavý to propojení s tím Peterem Thielem, což je velký mecenáš Curtise Jarvina, mluví o něm jako o veliké inspiraci a to je spoluzakladatel, že jo. Toho Palantiru, nebo mecenáš Palantiru, nevím, jestli on do toho dal peníze.
0: Spoluzakladatel, ale jako tu řídící funkci jako CEO teda má Karp. A ještě, že je spojení, to asi bude spousta lidí vědět, že je spojení mezi Thielem a Muskem, protože společně rozjeli PayPal.
1: Jo, ano.
0: Jo, tu platformu že jo, tak myslím, že dřív pracoval Musk teda pro Thiela. No a Peter Thiel, prostě ten bych řekl, že má blíž teda k extrémním názorům třeba toho Jarvina a taky mimochodem Jarvin je na výplatní pásce jako u Thiela.
1: Aha, jo.
0: Jo, že nějak sponzoruje, prostě nevím v jaký konkrétní podobě. No a Thiel čte prostě Karla Schmidta. Karl Schmidt byl takový prominentní právník a řekněme právní nebo politický filozof nacismu. Nebo už prostě od 20. let, ale pak, že jo, když zvítězil nacismus v Německu, tak on byl prominentní prostě ideolog nacismu a ten postavil jako prostě tu svou představu společnosti přesně na tom, jako že společnost je o rozlišení, my jsme tady a nepříteli venku, jako a my musíme pořád věčně bojovat jako s těmi nepřáteli, podobně jako v tom ruském filmu, teda jako co tady zmínil Ivan. A jo, čili prostě on obdivuje tuhle literaturu, obdivuje tyhle ty tradice a víceméně otevřeně o tom mluví a taky prekonzultuje s německými a rakouskými teology, jo, takový ty představy o antikristu a to taky zní tak, že jo, prostě eschatologicky, jakože přijde nějaká poslední bitva dobra se zlem.
1: On je ještě tvůrcem vlastně, on tak jako udělal J.D. Vance, jako vlastně viceprezidenta amerického. Jsou o tom na YouTube a různě moc hezký dokumenty. On ho udělal trochu jako Chlad, Richard Chlad udělal Turka. Jako byl jeho věčný dlouhodobý mecenáš, našel si ho, J.D. Vance ho ohromil svým intelektem.
2: Strejda Peter.
1: Různě mu vytvářel vlastně jako funkce v nějakých firmách nebo tak. Který občas J.D. Vance přivedl jako na buben, ale to nevadilo. Peter si ho pěstoval a nakonec myslím si, že hodně stojí za tím jeho úspěchem.
0: Ale možná ještě taková maličkost k tomu, jak mě teď napadlo, jak upozorňoval Ivan, že něco se převezme z té minulosti, některý tady z těch děsivých věcí, něco odhodí se jako stará vetež, jo, tak... Je pravda, že fašismus asi ve všech historických podobách vždycky měl nějakou takovou, trpěl nějakou sexuální hysterii, že prostě v těle našeho národa jsou nějaký nemocný prostě jevy, jako třeba homosexualita, jo, ale Jarvin je třeba pro same-sex marriage jako zachovat v Americe, jo.
1: Aha.
0: I v tom novém teda zřízení, který on vyhlíží, A Peter Thiel je otevřeně gay a žije prostě v nějakém manželském svazku s nějakým mužem, jo. Takže to je třeba nějaká ta novinka, jo. Ale myslím si, že takový ty většina těch, jak si řekněme, voličů třeba MAGA a tak dále, tak se možná k tomu nestaví tak příznivě teda.
2: Jo, tak s tou jakoby hygienou národní souvisí i třeba věci jako eugenika, jako snaha vlastně nějak uzdravovat celou společnost různou mírou zásahu, a to zase hodně propojený vůbec s celým tím technokratickým hnutím, jo, tady o eugenice, tady by vznikaly už jako ústavy eugenický v Československu ve 20. letech a normálně se o tom jako diskutovalo a vlastně se přemýšlelo, kam až se má zasahovat, jo, jestli eugenika může začít u očkování, ale může pokračovat přes sterilizaci, jako jeden čas se uvažovalo o sterilizaci třeba osob, který mají závadový chování, takzvaně, jak se dřív říkalo, nebo tady, že jo, v Československu se sterilizovaly romský ženy, jeden čas, takže ta eugenika taky jako je taková podprahová věc, která hodně se týká i toho fašismu vlastně, té představy, že jsou nějaký lepší lidi, horší lidi, nějaký jako paraziti, který se mají deratizovat a podobně.
1: Jo. Bezcenní lidé jsou taky. Nebo méně cení.
0: Tohle vlastně souvisí, možná, že to je zase trošku ideologický nějaký proud, který řekněme, má nějaký úctyhodnější formy, ale pak to nějak třeba zdegeneruje v podobě, ve který to rozvine ten Big Tech, jo. Tak mluvím o transhumanismu, jo, že transhumanismus je nějaký takový, trošku bych řekl, jako současný třeba výhonek té eugeniky, jo, představě, že lidstvo je v nějaký prostě nekompletní a každopádně ne ideální podobě v současnosti a my musíme vyvíjet technologické prostředky, ať už jsou to čipy v mozku, který nějak zlepší myšlení nebo něco, tak prostě nějaký jako biotechnologie, aby jsme jako zlepšovali člověka, že jo? A to hodně frčí taky, že jo, v Silicon Valley, to už trošku hraničí se sci-fi, ale víme, že Elon Musk jako chce prostě vyvíjet Neuralink, že jo, a tak dále, nevím, jaký je to fázi a jak je to jako realistický, ale to by tak třeba potom mohlo být, že nějaký ty data z toho mozku se ti nějak jako, že to, co si myslíš, že se bude přímo číst někam, kde si to jako, kde se to dozvědí, jako no.
2: Já tam cítím trošku rozdíl, že ten současný transhumanismus je takový individualistický, že jako kdo na to má, tak se stane tím nadčlověkem, zatímco ta dřívější eugenika se cílila na celou společnost, že naopak ne, že by chtěli udělat ty nadčlověky, ale že naopak nechtěli, aby byli ty podčlověci jako součástí té společnosti. Jo. A když se zbavíme těch podčlověků, tak pak to všechno bude lepší, tak všichni budou aspoň průměrně jako v pořádku. No. Mimochodem, teď jsem objevil takovou sci-fi knížku, kterou napsal takový intelektuál Ivoté Budil, myslím, že lehce kontroverzní osoba, ale je to teda velmi zajímavá alternativní sci-fi, vyšla teda už asi před šesti lety, jmenuje se Darwinova dcera a to je představa světa, jak by to dopadlo, kdyby nevznikla Darwinova teorie evoluční, respektive kdyby byla jako potlačená záměrně, protože si určitá vrstva intelektuálů uvědomila, že by to vyvolalo jaksi úpadek morálky, když bychom připustili, že jakoby Bůh vlastně nemá žádný vliv na dění na zemi, všechno je jenom jako to dravčí, ten dravčí boj o přežití, takže jako by potlačili nebo odklonili trošku tu evoluční teorii, tady ty intelektuálové jiným směrem, který toho Boha úplně nevylučuje. Tak místy je to náročný čtení, ale dá se to koupit v levných knihách.
1: A jakže se to ještě jmenuje?
2: Darwinova dcera. Vyšlo 2019.
1: Jasně. Ještě bychom tady měli zmínit podle mě další osobu, aspoň stručně, už nemáme moc času, ale Nick Land, takový třetí třetí do počtu.
0: Všichni čekáme, kdy se na výplatní pásce ať už Petra Týla nebo někoho jiného z těch Big Tech, který prostě věří tady těm novým jako, nebo staronovým ideologiím, kdy se jako Nick Land odstne na jejich výplatní pásce taky. Když už je tam ten Curtis Yarwin, tak už by tam mohl klidně být Nick Land, který byl, já nevím, jestli se dá uplatnit jako to pravolevé čtení na něj v 90. letech, ale každopádně posledních nějakých 15 let tak rozhodně jako směřuje tady po té trajektorii prostě k tomu, řekněme, alt-right a fašismu a technofašismu teda. Tak to je otázka, jako kdy se tam odstne, ale zatím myslím pořád ještě žije v Šanghaji a obdivuje čínský zřízení, jako, že jo, totálně profízlovaný technologicky, prostě dohlížecí stát, jako no, který by asi bylo fajn podle něj, kdyby se rozlezl po celém globu.
1: On má, jak jsi zmiňoval, Ivane, v těch, když jsi mluvil o těch technátech, starých těch koncepcích, že to je bylo vlastně trochu antihumanistické a rozdávali.
0: Trochu
1: antihumanistické, tak tohle má Nick Land poměrně teď v programu, ne? Že je tohle tam člověk...
0: Bylo, není... Tohle tam bylo od začátku, jo, ale nebylo to nějak vpravo, vlevo, takhle snadno identifikovatelný, ale už v těch 90. letech prostě jeho představa byla, že kapitalismus je nějaký stroj, který jsme spustili před několika staletími a od té doby ten stroj jede sám a je nezastavitelný a směřuje k nějaký singularitě, kdy nakonec on odhodí jako zbytečnou přítěž to měkký biologický maso, to znamená nás.
1: Jasně.
0: A pak na nás jako sundá si prostě jako Terminátor tu plastovou masku, tu lidskou tvář a pod tím bude jenom ten prostě ten železný, ta železná tvář prostě té umělé inteligence a to tam jako bylo od začátku. Jo.
2: Je tam jenom, možná jsme málo zdůraznili to slovo akcelerionismus, já se na tom vždycky zlomím jazyk, což je vlastně...
0: Akceleracionismus.
2: No, tak jsem si ho zlomil, což je vlastně představa, že by se nemělo nijak bránit technologickému pokroku, i kdyby to mělo vlastně v posledku škodit lidem, jo, vlastně všechny ty záklopky, které si rozvinutější země vymýšlejí na ty podnikatele, tak by vlastně měly zmizet, aby se urychlilo všechno, i vývoj umělé inteligence bez ohledu na nějaký rizika, ono to nějak dopadne a mě to připomnělo takového raného akceleracionalistu, respektive člověka, který předtím varoval, a to je Ondřej Neff, který měl před nějakým 20 lety už seriál článků v časopisu IKAR je zakázané technologie. On si vždycky vybral nějakou technologii a řekl, že bude v budoucnosti zakázaná, a ten článek byl o tom, proč, jako proč vlastně se může něco, co nám přijde běžný nebo užitečný, jako jevit jako nebezpečný, a zároveň se tak trošku jako obával toho, že právě se budou zakazovat, jako že bude ten limit na ten technologický rozvoj, a myslím, že tady ten seriál docela jako zajímavě nezestárnul, je, že ty obavy z toho, že bude buď něco zakazovaný, nebo naopak jako nebude, takže jsou zase teď aktuální.
1: Jasně.
0: Ale můžeme nějak to směřovat tomu, že vlu já teda...
1: No přesně tak, my bychom měli teďka, jenom kdo nás posloucháte, zapnuli jste si nás později, tak mými hosty dnešního Zátiší je Ivan Adamovič a Tomáš Pilschen. Tomáš Hříbenk. Já nevím, které jméno můžu použít, ale oba jsou to...
2: Jsou tady oba.
1: Jsou to intelektuálové. Tomáš je filozof. A zároveň je Tomáš současným šéfredaktorem časopisu Živel. Ivan je někdejším šéfredaktorem časopisu Živel a nynějším redaktorem. A tématem příštího Živlu...
0: Founder and CEO.
1: Všichni jsme jenom akcionáři. Jinak. A tématem příštího Živlu bude technát. Je to tak?
0: Možná právě, to popište. Právě jako jsme chtěli vás navnadit asi tady, prostě jako, že tohle bude takový to jádrový téma čísla 42, který vyjde někdy na podzim. A já jsem se ptal o svolení předtím Ivana, jestli můžu říct, že mi připadá, ačkoliv neznám veškerý ty vaše sebraný spisy, jako živlu teda, jsem nestudoval, ale přišlo mi, že taková ta hlavní jako to zaměření, i když třeba ne nějak v konzistentní formě, bylo akceleracionistický a takový jako technosolutionism jako v 90. letech, jo, taková prostě jakoby optimismus ohledně nových technologií a tak dál, jste vítali a což je jako fajn, že jo, do jistý míry, ale teď právě se na nás valí jako tyhle ty věci, o kterých jsme tady hodinu mluvili a které jsou poměrně jako temný vize, teda jako technologický, a těm se teda jako chceme věnovat v tom novém čísle nebo v tom jádru, a bude tam jako spousta zajímavých rozhovorů s důležitýma lidma zvenku a Ivan tam bude mít článek o vztahu mezi technátem a zlatým věkem sci-fi a tak dál.
2: Ale nebude to zase nějaký ludismus, jo? To číslo bude i věnovaný i současným jako technologiím nebo vyhlídkám do blízkého budoucna, čeho se můžeme dočkat, jo? Nebude to jenom o těch hrozbách, že jo? Bude to pořád trošku techno-optimismus. Ne?
1: A měli bychom zmínit ještě nějaký akce. Živu. Ano. Je to tak?
0: Ano. A já řeknu tu první v pondělí, že Ivan bude přednášet s Klárou Kvízovou.
2: Jo.
0: V pondělí v 7 večer městské knihovně přednáška se jmenuje Živelné devadesátky.
2: Klára je grafička prvního čísla Živlu a podílela se i na dalších raných číslech Živlu.
1: A její portrét je na dvojce Živlu, jo, která teď vychází v reedici.
2: To tak. Takže to bude o vizualitě a designu devadesátek, vlastně taková přednáška. Potom bude ten knihex.
0: Ano, 5. 6. června.
2: 5. 6. června budeme mít stánek s Živlem na akci knihex v Muzeu literatury na Praze 6. Tak se tam na nás přijďte podívat a bude tam spousta dalších zajímavých vydavatelů malejch, který jsou tam všechny jako na jednom místě po ruce s knihama, které v běžných knihkupectvích nejsou.
1: No, takže knihex, ještě jednou možná zopakujeme to datum.
2: 5. a 6. června.
1: Což je docela brzo.
0: A v pondělí přednáška.
1: A v pondělí přednáška v městské knihovně.
2: A křest dvojky bude...
0: To ještě nevím. Jo, to myslím, že až někdy v červnu, ne?
2: No někdy, tak sledujte Facebook Živel magazine, nebo časopis Živel.
0: Já budu v Číně, ale asi tam nepotkám Nikalenda, že do toho města nejedu.
1: Tak moc děkuju. Já bohužel musíme končit, aby jsme stihli následující pořad. A já moc děkuju mým hostům Tomášovi Hříbkovi a Ivanovi Adamovičovi za hrozně zajímavý rozbor zajímavého, znepokojivého tématu technát, technofašismus.
2: A bude v Živlu 42 hodně podrobně.
1: Bude v Živlu 42 a těším se zase někdy tady. Díky moc.
2: Taky díky.
1: A kdybyste strašně chtěli, použili po mně, jo, po mých myšlenkách a tak, tak sledujte úplně zbytečné zprávy. Je to na YouTube. Zprávy. A děkuju. Mějte se hezky, dobrou noc.

0: Give the check.
1: It's on the house.
0: Really?
1: Sure, what the hell? Different rules apply when it gets this late, you know what I mean? It's like after hours.
2: Já už
3: nelaju,
2: už jsem padáky.
3: Už ani nemůžu být tak kloní, co jsem jako řekl vlastně. A jenom, že se to říkalo.
2: Hele, už mám podavíračce,
4: už mám
5: padáky. Divné noci, podivné koncerty, historky, co dávají smysl po zavíračce.

0: Tak pěkný středečný večer, od mikrofonu vás zdraví Gregory
1: a František
0: a posloucháte pořád Po zavěračce na Radio 1 a dnešní díl bude věnovaný ostravské scéně a dneska přijala pozvání Loučka z kolektivu Číčák, jestli je správně to vyslovuju, ahoj.
2: Nazdar, vyslovuješ.
0: Jo, no a co nám teďkom dohrálo?
2: Teďkom dohrála Degradace, ostravská kapela, to je úplně jejich první album Punk and Roll. Mm-hmm. A vybrala jsem to, protože je to fakt nějaký pro mě takový punkový začátek. Je to tematické, je to ostravský a je to takový jakoby politický, mm-hmm, skinheadský oj, ale oni se v čase přetvořili na takový spíš jako punk and roll. Ale to první album mě prostě pořád baví, na to si dost často vzpomenu a pustím si ho jednou za 10 let třeba, ale mám to ráda.
0: Mm-hmm. A ještě existují? Nebo?
2: Hele, myslím, že jo. Myslím si, že jo, ale nejsem si 100% jistá. Ještě nedávno byli vlastně docela aktivní. A,
1: A jsou nějak zpřízněný s Číčagem, nebo dělali jste jako jim koncert?
2: Ne, vůbec.
1: Jo, a takže abychom to nějak ještě upřesnili, Číčak byl hlavně jako promoterský kolektiv, když to tak řeknu, je to tak?
2: Jo, jo, určitě.
1: A vlastně, kdy to vzniklo? Kdy se datuje nějak začátek toho kolektivu a kdo tam všechno patřil?
0: A co vlastně Číčák je teda?
2: Takže, já si na to asi fakt nespomenu přesně. Mohla jsem si to dohledat, ale neudělala jsem to. Ale řekla bych něco kolem roku 2010-11. A je to... Jako v podstatě ten kolektiv byl ze začátku jenom dvojice, já a Peťa Ondráček, a později se to rozšířilo na více lidí a vznikl z toho spíše kolektiv než dvojice. A Číčák je ostravský nonstop v Zábřehu, kde jsme chodili s Peťou po zkouškách prostě na pivko a když jsme začali dělat aktivity, pořádat koncerty, tak nás nenapadlo nic lepšího, než to pojmenovat po nonstopu.
1: Uh-huh. A co byl první koncert, který jste pořádali?
2: To jsem si mohla naštudírovat předtím, ale taky jsem to neudělala.
0: Tak zkus ten druhý.
2: Hele, mohlo to být nějaká marbulinková sestřička z Nejmilejší drůbeží a něco takového bych řekla. Si pamatuju nějaký starý plakát, který mám ještě doma založený, který maloval Péťa, a může to být asi něco takového to bude. Mm-hmm.
1: A to jste dělali hned to v plánu B, nebo byl ještě nějaký jiný prostor? Nebo já si pamatuju Číčak jako z plánu B, že?
2: Jasně, ne, plán B byl až vlastně dlouho potom, my jsme první začali dělat koncerty v Bogotě, což je už taky neexistující klub v Ostravě, na Stodolní. A tam nám nabídli takovou možnost, že můžeme dělat přes týden koncerty, že nám zaplatí ty interprety, ale že vstup musí být zdarma. Uhum. Takže jsme pojmenovali takovou jako sérii koncertů, jmenovalo se to Koncerty Zadáčo Voe. A tam jsme vlastně začali dělat nějak, nevím, klidně prostě třeba 3x do měsíce jsme udělali koncert nějaké kapele a tím, že to bylo zadarmo, tak tam chodilo fakt hodně lidí.
0: Plus to je ještě na Stodolní, takže tam chodí hodně lidí, pokud neznáte Ostravu, tak to je docela bizarní místo, že jo?
2: No, já myslím si, že už tam ani tolik lidí nechodí, ale v tu dobu asi jo, ale neuvědomuji. Myslím si, že to byly fakt více lidi jako z nějaké tvořící se scény, než že by to byly úplně random lidi, kteří šli kolem, ale asi i to se mohlo stát. To bylo takhle spíš jako v takové uličce. A jo, tenkrát to bylo vlastně jako fajn podmínka, ale pak se objevil plán B.
1: Tak jo, tak nepustíme si něco?
0: Pustíme.

0: Dohrála nám Smrt mladého sebevraha, lomeno Rytmická mládež a píseň Pankáči. Co nám k tomu řekneš, Loučko?
1: Já jsem, když jsem přemýšlela nad tím, co bych tady chtěla pouštět, tak jsem si říkala, že nebudu pouštět takové ty úplně nejvíc obvious věci. A chtěla jsem pustit Mňágu. Nebo vzpomněla jsem si na Mňágu, že by to nějak, jako, že to nějak patří k tomu nějakému vývoji a k vlastně něčemu, co mě doprovází celý život, co doprovází i Čičák. A je to vlastně kapela Smrt mladého sebevraha, je kapela, která je, kterou jsem našla na webu, který je fakt super, jsou tam nějaké 80-kové, 90-kové nulté kapely, jmenuje se to Veselý hřbitov. A jsou tam zejména havířovské undergroundové kapely a taky právě nějaké z Valmezu. A Smrt mladého sebevraha jsem našla tam vlastně, ale píše se o něm i třeba v Big Beatu, co vydala Česká televize. Mm-hmm. A je to teda kapela, kde se pohyboval Petr Fiala a vlastně tenhle ten song je nahraný právě s ním a je to tam, jakože ta původní verze je taková víc syrová, ale to, kde zpívá ten Petr Fiala, tak je víc taková mňágovská a mám to mega ráda, tu písničku je prostě fajn. A Petr Fiala přišel jednou na Čičák koncert, samozřejmě. A mám s ním jako výbornou historku, kdy jsem vybírala vstup a jak jsem byla prostě v takovém tom organizačním chaosu, tak jsem chodila za lidma a vybírala jsem vstup, ale občas jsem s nima dávala takové ty small talky, odkud přišli, když jsem je neznala třeba a tak, a přišla jsem na bar za nějakýma týpkama a říkám jim vstupné, že to je těch, jsme měli nějakých 80, 100, 120 kdysi, nebo něco v tom smyslu, a oni se ptali, jako, co to znamená, tak jsem jim to vysvětlovala, že to je prostě to menší vstupné pro ty, kteří nemají tolik peněz, ale chtějí na ten koncert jít, a ty, jakoby, čím více peněz, tak tím je to takový sponzorštější a tím více jako podpoří ten koncert, ty aktivity, tak jsem to takhle jakoby edukativně tomu těm týpkům vyprávila, tak mi to nějak odkyvali a říkali právě, hele, tady máš prostě, nevím, 500 za nás dva, my máme taky kapelu, my to chápeme. Já jsem si tak brala ty prachy, jenom jsem tam prostě kasírovala, soustředila jsem se úplně na něco jiného, ale ptala jsem se jich, jakože jsem si říkala, tak ještě to dokončím, jako co mají za kapelu, abych se jen tak neodbyla, a on to byl ten Petr Fiala prostě. A jako ne, že by ho nepoznala, já jsem se potom hrozně styděla, prostě okamžitě jsem odešla, říkala jsem si, že jsem úplně debil, a pak jsem se za ním vrátila a ještě jsme spolu kecala, byl hrozně nadšený, byl tam na nějaké kapele, ze které já jsem tak nadšená nebyla, ale lidi byli spokojení.
0: Jo, to jsem se právě chtěl zeptat, co to bylo za koncert zrovna?
1: Hele, jmenovalo se to Moshi Moshi Super Magic. Mm-hmm. Už si nepamatuju, odkud byli, ale pamatuju si, že to vlastně ten koncert skončil ještě tak, že kytarista, zpěvák, nevím, někdo se se mnou hádal o prachy. Já jsem se mu snažila vysvětlit, že mu ty peníze dám, ale nevím, mohl to být ještě v tu dobu, jsem třeba uměla nějak hůř anglicky nebo něco, jo, ale dala jsem mu třeba jen 100 eček, oni měli dostat 150 eček. A no, on řekl prostě, že chce všechny ty prachy a okamžitě. A já jsem říkala, že musí počkat, že jdem nějak rozměnit něco. Jakože se na tom nějak pracovalo, nějak to bylo, jako mělo to nějaký průběh. Ale on začal být takový fakt netrpělivý, tak jsem mu říkala, že zrovna si u tebe Petr Fiala koupil prostě asi 4 trička a 8 desek prostě. Jako, takže tu kasu máš, prostě o co ti jde? A on mě začal nějak šejmovat a byl na mě fakt hnusný, začal řvát, tak jsem prostě vzala jeho kazetu, kterou měl před sebou, a rozdupala jsem ji tam. A pak, nevím, pak jsme do sebe podle mě i jako nějak vrazili a trošku se poprali, no.
2: To je super.
0: A to byli Češi? Jako?
1: Ne. Myslím, že byli z Lipska. Mm-hmm.

0: že byli z Lipska a pamatuju si to moc dobře, protože jsme tam potom za ještě ten rok hráli a jak jsem měla nedobrý vztah s tímhle týpkem, tak, tak udělal takové to, že si při tom koncertu prostě stoupil přede mě a čuměl na mě a znervozňoval mě, to bylo teda... To bylo mega nepříjemný, úplně jsem to skurvila samozřejmě.
1: A to už bylo v prostoru plánu B?
0: Jo, to bylo už
1: takže
0: v plánu B.
1: Takže se Číček přesunul ze Stodolní do plánu B, což můžeš říct něco o tom prostoru, co to vlastně byl plán B?
0: Hele, plán B Hardcore Café byl prostor, který původně založil vlastně Jakub Veselka ze svojí přítelkyní. Nechali se tam udělat takovou velkou komiksovou malbu jako sebe vedle kabrioletu a chtěli tam dělat nějaký hardcore punkové nebo spíš punk and rollové akce. A já jsem tam přišla, myslím, že na otvíračku a pak, jak jsme hledali nějaký prostor, tak nevím, já nebo Péťa nebo oba jsme se nějak dohodli, že bychom to tam mohli zkusit. A dělali jsme tam první koncert Antikaroši. Mm-hmm. Ty jsem si úplně zázračně vzpomněla, to byla fajn kapela. Tak tak jsme to tam zkusili, já jsem tam začala pracovat za barem a byla ruka v rukávě, no. Mm-hmm.
2: Já mám ještě otázku a bych se vrátil k těm začátkům Čičáku. Co tebe a Peťu vedlo k tomu vlastně jako pořádat koncerty celkově? Jestli jste cítili prostě, že tam je třeba nějaká jako mezera, že, anebo chtěli jste nějaké jako specifické kapely, specifického žánru, anebo...
0: Jo, určitě. No, my jsme s Peťou společně chodili do zkušebny a hráli jsme. Jako víceméně Péťa mě na to nalakal. Já jsem jako předtím na nic nehrála, ani jsem jako byla jsem normálně, spíš jsem chodila na nějaký víc punkovější koncerty a on potom mě víc nalakal do takového toho Sonic Youth světa. A jo, jasně, poslouchali jsme potom pořád kapely, snažili jsme se dělat ty koncerty a byla to pro nás jako díra, že vlastně se občas se děly koncerty v Orlové, byly koncerty v Českém Těšině, jako všude kolem, v Kopřivnici byla taky velká scéna, vlastně, kde se děly koncerty, ale v Ostravě skoro nic nebylo tohodle typu, co my jsme poslouchali, tak jsme prostě chtěli si udělat něco, co nás bude bavit. Jako udělali jsme to pro sebe, víceméně.
1: No jasně, chápu.
2: Tak a tím zdravím Peťo Ondráčka a pustíme další song.

0: Posloucháte pořád po zavíračce a tohle byla kapela Raincoat 34 a song Nechci. Co to bylo za kapelu? To jsem slyšel poprvé, Loučko.
1: To je kapela z Českého Těšína, nebo známě z Českého Těšína. Ani vlastně nevím, jestli jsem je slyšel naživo, možná jednou, ale je to prostě taková místní kapela, kterou jsem poslouchala dost často, když jsem jezdívala i na koncerty právě do Orlové, a tam jako by nějak to patřilo prostě do té scény, kdy jsem začala více poslouchat třeba hardcore punk nebo Krust, tak jsem poslouchala i Raincoat 34. Mm-hmm. Bylo to víc takový z té scény jako tím to vypadlo. Kapela. No.
0: A byla to jako současná věc? Teda normálně hráli, když vy jste dělali koncerty v Ostravě? Hele, nebo jak je to starý vůbec?
1: No, myslím si, že už v tu dobu taky nehráli, že mm-hmm. Ale bylo to takové, že třeba nehráli, nevím, 2-3 roky nebo něco takového. A tak pouštím mrtvé kapely. Evidentně.
0: Se dostaneme určitě k nějakým živým taky. Ale já jsem se chtěl ještě zeptat, když jste začali tím, že uděláš koncert někomu, koho chceš slyšet, a pak najednou vlastně se stane to, že už to děláte jako pravidelně, s nějakou, jako že už se vám ozývají lidi, že vědí vlastně, že v Ostravě je nějaký kolektiv, který dělá ty koncerty, a vlastně už je to nějaká nutnost, že už jsi v tom koloběhu a děláš to pravidelně, jako ty akce. Jako bylo to pro vás pořád v pohodě, že už vlastně ti to zabírá hrozně moc času, že jo, když každý víkend skoro děláš koncert a tak?
1: Mm-hmm. No, my jsme dělali koncerty přes týden i o víkendu, ale já myslím, že jsme tím v tu dobu jako žili, že to bylo asi jako jediná a hlavní věc, co jsme dělali, a byl na to ten prostor. Já jsem asi v tu dobu podle mě studovala, pracovala, a Peťa pracoval, a my jsme fakt nedělali nic jiného, než jsme prostě po práci se sešli a vymýšleli, co uděláme za koncert, co uděláme za písničky, a to bylo jako naše takový denní chleba, takže nám se fakt stalo, že jsme dělali třeba dva koncerty za týden a byli jsme s tím úplně v pohodě.
0: Peťa prodával šroubky.
1: Je to tak.
0: To si pamatuju ještě, no. Jinak mimo jiný to jsme neřekli, že jste měli společně taky kapelu Ed Bonafide, že jo?
1: Mm-hmm, jo, ale úplně první naše kapela se jmenovala Sorry Satory.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Já si pamatuju, já začal registrovat Čičák z vašeho, asi byl festival, Čičák festival, a vy jste pořádali koncerty na v jednom klubu, který se jmenoval Jeden tak, jestli to je správně, že jo?
1: Mm-hmm.
2: Že jo. No a jakým způsobem vlastně se jako posunuli od toho plánu B do toho jedného tagu?
1: No.
2: Spíše proč teda?
1: No, protože protože plán B skončil.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Takže my jsme hledali nějaké místo, kde to můžeme potom dělat, a to bylo... No, to bylo potom, jsme měli takový velmi neúspěšný jeden ročník festivalu, kde jsme prodělali hodně peněz, a já jsem potom měla vydělávat do zahraničí, abych to mohla splatit, a pak jsem se vrátila a hledala jsem teda, a mezi tím, co jsem odjela, tak skončil i plán B, takže to bylo celé takové smutné, a jak jsem se vrátila, tak jsem jako hledala, kde to může být. Byla jsem ještě v jednom takovém klubu, což teď momentálně je na nábřeží v Ostravě DOC. Uh-huh. Tak to ještě nebylo tehdy úplně tak rozjeté, a byl to víceméně nový klub, tak jsem se chviličku bavila s něma, že bych dělala tam koncerty, ale já už jsem nějak čula, že to bude spíš takové mainstreamovější, a nějak mě to úplně nakonec nesedlo. A shodou okolností jsem potkala kluky, co měli ten Jeden tak, a říkali jsme si, že to vyzkoušíme, jak tam ty koncerty budou fungovat, a začali jsme dělat ty koncerty tam.
0: No, já si pamatuju, když jsme hráli v plánu B, a dvakrát, myslím, dokonce s mojí kapelou, a pak jsem se tam vrátil po několika jako letech do Ostravy, a právě jsme hráli, myslím, v klubu Brno, a přišlo mi to, že jsem přijel úplně do jiného města, jako. Nebo jako takový jsem měl pocit, že jako ty doby v plánu B, že to tam bylo fakt taký ostrý, jako, že jsme jako si nazvučili a pak jsme jako sešli projít po Ostravě a vlezli jsme do nějaký první knajpy a tam jako jsme si objednali pivo a jenom jsme jako řekli dobrý den, my si máme 4 piva. A úplně jako by celá hospoda se otočila, úplně zmlkla, víš co. Říkám, OK, co se děje, ty vole, víš co. A takže, a pak jsem se vrátil, že po několika letech a už mi to přišlo hrozně vlastně přátelský a otevřený, ta Ostrava, jako. Nevím, jestli to jenom tak vnímám já, nebo se to fakt tam stalo nějaká proměna toho města nebo té scény.
1: No, jak bych to popsala? Záleží, kam se vlezel, že jo?
0: No, a...
1: Ale určitě nějaká proměna tam je. Já myslím, že my jsme cíleně v tom čase byli spíš v těch ne tak jako populárních částech Ostravy a přesně jak říkáš, že jste hráli v Brně, tak jako v provozu, ano, v klubu v Brno, tak to je přesně ta ostravská náplavka.
0: Jo, to už je to hezký. Jako.
1: Jo, to už je to hezký, takže tam věřím, že se cítili dobře. Třeba já se tam necítím dobře.
0: Jasně,
1: já se cítím dobře tam, kde, nevím, po mě někdo štěkne. A...
0: Jo, já zase neznám právě tak dobře Ostravu, jako nemám to tak prochozený, no. Ale no, jako to bylo... Fakt pro mě to bylo takový úplně jiný svět, jako přijedeš z té Prahy, víš co, a teďka jako... Třeba vím, jak jsme vyzvedávali auto po koncertu u plánu B a tam úplně seděl ten jako nějaký sekuriták nebo jak chlápek, co hlídal parkoviště a úplně tady jako nemůžete stát prostě a já nevím, jo, tak v klidu my se jenom naložíme věci a za chvíli jako vyjedem, takhle jsem mu to řekl, jako to praštil a on úplně... Teď jsem viděl v těch očích, jako by se začal vlastně vnitřně radovat, jako by, že jsem se mu jako dostal pod ruku a úplně mě tam jako totálně vyřval prostě jako s kama jsem a prostě co si jako myslím, víš co. A takže jako to byla pro mě Ostrava, no, že tam člověk musel trochu dávat si bacha, no.
1: To je dobře.
0: Já si myslím, no. Tak si dáme další písničku.
2: Jo, dáme.

0: Tak dozněvá nám song od kapely Atomic Candy Crips, ve které hrál zmíněný Peťa Ondráček. A no, řekneš tomu ty něco, Zlučko, třeba?
1: Jasně. No, hrál tam Peťa Ondráček s Tomášem Kopáčkem. Tomášem Kotáskem, pardon. Mám 31.
2: To je v pohodě.
0: Zdravíme Tomáša Kopáčka, každopádně taky.
2: Jasně.
1: Zdravíme všechny Tomíky. Takže to byly Atomic Candy Crips.
0: Jo, Atomic Candy Crips.
2: No, já koukám tady dokonce, že to je z letošního alba, který se jmenuje Dva. Jako, takže je to aktivní kapela a vydávají tady, pod čím to vydali vlastně?
1: Vydali to pod Larmo Records, což je vydavatelství, jo, na kterém, polský vydavatelství, na kterém participuje Tomek, taky kamarád vlastně původně z Polska, ale žijící v Ostravě. A no, takže vydali to, je to jako Peťa s Tomem jsou vlastně dva lidi, s kterýma jsem hrála v kapele v těch Ed Bonafide, a jakmile se rozpadlo Ed Bonafide, tak oni si založili tohle a je to fakt skvělý, mám to mega ráda.
0: Já se pod tě podepisuju, výborný projekt. Já docela bych řekl, často hraje v Praze. A
2: fakt, já ještě nikdy naživo neslyšel, no.
0: Jo, no, často Rory právě dělá z Omen, vlastně jako jim...
2: A Tomáš hraje i v Buchty nouze, že jo?
0: Jo, přesně jo.
2: No, je to celý propojený, no.
0: No a posunu se k Čičáku a já mám otázku další. Vy jste dělali taky koncerty v prostoru, který se jmenoval, nebo jmenuje Hlubina, že jo?
1: Jo.
0: Co to vlastně byl za prostor, jak jste... se k tomu dostali vlastně. A proč vlastně tam? A pokud to jako dát na nějakou, jako nějak chronologicky na nějakou časovou osu, tak první byl vlastně ten plán B, pak Hlubina a pak Jeden tak. Správně?
1: Ne.
0: Tak v tom případě řekni nám tu časovou osu.
1: Ne, Hlubina je nad tou časovou osou, že ono jako vlastně, že to existoval ještě plán B a zároveň už existoval i Jeden tak a nad tím je někdy Hlubina, protože to bylo, jak se to jmenovalo, kulturní centrum, které vlastně vybudovali nějak ze spodu taková skupina lidí, mezi nimi byla Marta Pilařová, která je taky vlastně byla hodně aktivní v ostravské scéně, ale spíš jako v nějaké krastové nebo power violenceové. A kolem ní se shromáždilo hodně lidí, kteří vlastně jedna z těch menších skupin, která taky vlastně na tom pracovala, na té Hlubině nebo provozu, tak vlastně potom se přemístili do současného provozu, který je na nábřeží a měli ten Klub Brno a teďkom ten Nox. A vlastně celou teďkom tu částku, tak to vlastně teďkom dělá ta skupina lidí, kteří byli na té Hlubině. A ono to bylo vlastně v bývalé industriální části, která byla prázdná, ale pak byly nějaké evropské granty a celé se to opravilo. A vlastně nejsem si jistá teďkom, jak dlouho to bylo, ale třeba řekněme 4-5 let tam fungovaly jako takové kulturní centrum, bylo tam kino. A my jsme tam teda, jako dělali jsme tam koncerty, ale těch bylo málo, více jsme tam dělali ten festival vlastně, že Čičák byl od prvního ročníku tam.
2: Mm-hmm. Kolik bylo ročníku Čičáku vlastně, jako festu, že jo?
1: Tyhle čísla.
2: No počkej, to jich bylo tolik?
1: Ne, že by jich bylo tolik, ale já si to fakt nepamatuju, myslím si, že 8. Nebo 6.
2: 8 festů, jo. Tyjo, okay.
1: 8 nebo 6, jako je to rozdíl, ale pamatuju si to akorát vizuálně a 6 a 8 je dost podobná.
0: A protože vy jste měli, že jo, zimní Čičák i letní Čičák, že jo, že to nebylo jenom v letě, no.
1: Jo, ty zimní Čičáky byly asi 2 nebo 3, ale spíš bych řekla, že 2.
2: No a bylo to, dáme si písničku.
0: tak jo.

0: Dozněla nám kapela Super Girl and Romantic Boys se skladbou Spokuj a vy posloucháte stále pořad Po zavěračce a dnešní hostku je Loučka z kolektivu Očičák, o kterém dneska je řeč. No a co to vlastně nám dohralo teda? Proč si to zvolila?
1: Je to kapela, kterou, jak ty říkáš, definuje Ostravu.
0: Přesně tak, my tady jako mimo vyplé mikrofony jsem říkal, no to úplně jako mě ten žánr nějakým způsobem jako definuje ten, já nevím, nechci říct tak jako pateticky, ten ostravský sound, anebo jako prostě nevím, tu scénu, nevím, protože jsem začal právě jako vnímat tu ostravskou scénu právě přes kapely, jako já například München Konflikt.
2: OK, tak to souhlasím, no, že mi to připomíná, ale jako já vnímám třeba, jak já jsem tam začal jezdit, tak pro mě to je fakt jakoby nějaký shoegaze a jako taková psychedelic věci, jako no.
0: Jo.
2: Abych jako byl v nějakém protinázoru.
0: Jo.
1: Pro mě oba dva to máte pravdu.
0: Ano, ano, je to takový mix. Takže a co řekneš na to ty, Loučko?
1: Já na to řeknu to, že jsem si myslela, že zabruslíš spíše ještě jako více do historie a že budeš mluvit o, já nevím, I Love 69 pop gayů.
0: Jo, tak, no třeba, jo, no taky, taky.
1: Ale jako jo, jasně, je to prostě takové to osmdesátkové disco a je to kapela, kterou jsme dělali vlastně na tom prodělečném Čičáku a jako ten song prostě hrál v plánu B ve 4 ráno a všichni jsme na to tam tančili, je to prostě taková stará dobrá odrhovačka, máme ji všichni rádi a právě jsme si chtěli udělat radost, tak jsme si je pozvali na ten Čičák a bylo to prostě skvělý. A tenhle, no já mám ráda i ty staré polské kapely, třeba i Manam, mě taky vlastně připomíná i tenhle ten sound, ale Manam bylo více jako mainstreamové, tohle to je fakt jako spíš taková undergroundová kapela, která hrála spíš jako po skvotech a po klubech.
0: Jo.
2: No, můžu se zeptat já?
0: Ne.
2: Gregory? Já bych se chtěl zeptat o... Jak vlastně vzniknul ten festák? Jako, bylo to nějaký logický krok, že najednou už jste byli jako tak velký promotéři v uvozovkách samozřejmě v Ostravě, že jste si troufli na to i udělat jako festák vašich oblíbených kapel?
1: No já bych jako ještě na úvod říkala, jak mě vždycky představuje, že říkáš Loučka z kolektivu Čičák, jako Čičák je mrtvý, jo, to neexistuje, tato
0: jasně.
1: Věc.
0: Tak jenom, z mrtvého kolektivu Čičák, pardon.
1: To je lepší, ale kdykoliv může zase vstát z mrtvých, to je taky pravda. Ale momentálně jako Čičák prostě neexistuje, je to věc, která prostě možná zase někdy bude. Ten festival podle mě vznikl prostě tím naším entuziasmem, že jsme měli prostě tolik přebytečné energie a prostě nás to hrozně bavilo. My jsme, jako jak už jsem říkala, my jsme tím žili, jakože nás bavili ty lidi, nás bavili ty kalby, nás bavila ta muzika a chtěli jsme to prostě toho více a chtěli jsme být jako taky takový ten bod na mapě, kde kam kapely budou chtít jezdit a budou vědět, že to tam je fajn. Jako chtěli jsme, ať se ty turné prostě nedějou jenom jako Brno, Praha, ale ať se jezdí prostě i přes Ostravu. Takže jsme udělali i ten festival, no, kde jsme většinou už jako zvali kapely, které známe, ale vlastně i jako nějaké, které byly na turné, tak jsme pozývali, když jsme věděli, že jedou třeba kolem.
2: No pro mě to třeba bylo ty první ročníky, nebo nějak tak jsem to začal registrovat, nebo já jsem vás znal, že, takže jsem hned zaregistroval to, když jste udělali i festák, ale takový jsem to vnímal jako ostravský krýpko prostě. Nebo takovej to pro mě mělo vibe, nebo na začátku tam hrály docela i velký věci, že jo? Možná kvůli tomu potom tam byly ty problémy s těma penězma, že jo? Že tam hrály docela velký projekty, který asi si myslím chtěli hodně peněz.
1: Mm-hmm.
2: Ale byl to hrozně pro mě jako odvážný krok dělat tohle a hrozně jsem to cenil jako hlavně, no. Nebo jak to bylo teda? Jak to bylo?
1: Ne, jo, dík, jakože Dík, že jsi to cenil. Myslím si, že to jednou někdo někam i napsal něco, jakože Krýpko východu nebo něco v tomhle smyslu, a jsme to nějak jako víceméně odmítli. Že jsme chtěli být jako vyspíš. Ne, ale to
2: a
1: není.
2: A já to nenapsal.
1: Hele. Vůbec jako mě to neuráží, já mám Krýpko ráda, to je jako skvělý festival, ale myslím si, že jsme neměli jednu dobu, kromě toho jednoho festivalu, nějaké moc velké ambice a ani jsme to nějak jako hodně koncepčně nepromýšleli, že jsme fakt to dělali spíš tak intuitivně. A jo, no, ty, jako, myslím si, že ty první ročníky byly menší, ty jsme jako utáhli i finančně, ale potom ten jeden ročník jsme to prostě přepískli, ale hele, nelituju ničeho, bylo to fajn, i když jsme na tom prostě prodělali, no. A já si i pamatuju, když se mě na to Krýpko někdo tehdy někdy ptal a versus ten Čičák a vím, že jsem nás spíše přirovnávala jako k, jak se to jmenovalo, Noise Party, co dělali NAP, vlastně Noise Assault Agency, vlastně
2: v Budějkách.
1: Budějivíč asi. S tím jsme byli taky vlastně hodně zpříznění, že jsme tam jezdili hrát, oni nám i spoustu kapel doporučovali a když to bylo hodně daleko, tak jsme byli si hodně blízci.
0: Říká Loučka ze zesnulého kolektivu Čičák. A my si dáme další song.

0: Dohrála nám kapela Tremolo a tam, čí je to kapela? Přiblížíš nám to, prosím, Loučko?
1: Tak Tremolo je kapela, která myslím, že zásadně ovlivnila všechny lidi, kteří se věnují tenhle kytarové hudby až po, od nejmladších po nejstarší. Je to kapela, kde hrál Babyš, myslím, že s ním hrál tam i Hubert a teď si nejsem úplně jistá, kdo byl ten třetí, a, ale je to prostě takový prostě shoegazový základ, od kterého jsme se všichni odpíchávali a myslím si, že vlastně i kapely, co hrajou teďkom, tak, tam, tak to tam jde pořád slyšet, že, tam je to, že to je nějaká babyšovinka, je to prostě takový náš kytarový genius, shoegazový. No,
0: přiblížíš nám ještě nějak Babyše jako legendu vlastně, kdo to je tady pro naše posluchače?
1: No, takže Babyš je náš kamarád z Bohumína, ale vlastně hrál v hodně kapelách z labelu Máma mrdá maso, vlastně kde bylo hodně kapel ze Slezska a potom vlastně kluci, co se přestěhovali do Prahy, tak, tak třeba měli kapelu Planety, kde hrál Babyš na kytaru a Babyš hrál vlastně na kytaru i v nějakých budějovických kapelách a je to prostě takový jako jde hrozně poznat jako jeho rukopis té kytary.
0: Jo, to poznáte hned, jako první album Planet, tak to je totálně jako jeho sound, že jo. A já si třeba pamatuju, když hráli Planety na, na Krýpku a on hrál na nějakou úplně rozsekanou Jolanu a prostě ten sound byl nejlepší, jako který jsem slyšel od jakýhokoliv kytaristy, hlavně jako ty originální postupy, který on měl a sound prostě genius, že jo.
2: No, mně přijde, že ten kytarový sound hodně definuje vlastně, jak jsi to říkal, jako tu ostravskou scénu. A že dost, jako hodně hudebníků se zakladalo právě jako na, na tom soundu a na nějaké jako inovace. Co se týká třeba jako, mě teďkom napadá kapely jako třeba Pacino. A nebo třeba i současné Patole. Tak vlastně ten, ten sound je takový jako, že prostě strašně dbají na tomhle právě jako a to právě jako poznat právě tu nějakým způsobem tu jako ten ostravský vliv, nebo já nevím jak to říct, že hodně, hodně kapel právě jako z toho jako punkového prostředí spíše jako to jako neřeší, nebo jako nemyslí si, že to je nějakým způsobem jako podstatný a právě jako hodně, hodně projektů odtud z Ostravy a nebo ze Slezska, tak hodně jako se na tom jako zakladají. No a každopádně bych se přesunul víc k současnosti a bych rád zeptal, jakým způsobem vlastně jako Čičák skončil, jak se to stalo, proč, co se děje?
1: Já si úplně nepamatuju, co bylo to zlomové, ale my jsme dělali teda vlastně ten festival i ty koncerty do nějaké doby a mám pocit, že to trošku jako má něco společného i s covidem. Že byl covid a nějak to celé utichlo a nevím potom, jestli se nějak vytratila nějaká energie a už se ty koncerty nedělaly tolik. A nějak, nevím, nějak najednou možná nějak nebyla i chuť nebo něco a stalo se to, že jeden tak vlastně ten klub, kde jsme dělali ty koncerty, jestli chceš tu časovou osu jako poslední. Mimochodem vlastně bych klidně řekla, že ten jeden tak byl můj neoblíbenější prostor, kde jsme ty koncerty dělali, že to splňovalo vlastně takovou tu špínu a takovou tu, takový to prostě DIY, že jsme tam všichni dělali všechno. A bylo to fakt jako asi nejlepší éra těch koncertů, když jsem měla ráda i ten začátek, i ten prostředek, ale vlastně nejradši vzpomínám teď na ten jeden tak. Tak ten klub zavřeli, myslím, že byla, měla být nějaká rekonstrukce, možná se to dělalo už i předtím, možná tam byly nějaké nevím, jestli, no, nějak to už prostě přestávalo fungovat, takže nebylo vlastně to místo. A já jsem si říkala, že vlastně, když nemám to místo, tak už nebudu dělat jako na sílu ty koncerty, tak to potom nějak vyprchalo. A já jsem i dlouhou dobu bojovala s tím, že ten festival na mě až moc jako dopadal jako na jedince. A jako dělali jsme to jako kolektiv, ale nějak jako ta zodpovědnost nebo nějaké to tahounství šlo jako za mnou. A já už jsem si tak nějak jako řekla, už to bylo takové, no, neměla jsem z toho radost a vyčerpávalo mě to, už to nebylo, už to nebylo vlastně to, už mi to nedávalo tu radost a nestalo mi to vlastně za to, no, že se mi vlastně ulevilo, když jsem, když jsme to jako odpískali, ale zase já jsem fakt jako, že vůbec bych se jako nestyděla, kdyby jsme třeba za 10 let udělali jako nějaký jeden ročník jen tak pro radost. Mm-hmm. Že jako nechci říkat, jako, že se to už třeba nikdy nestane, ale jako další věc je taky, že jsem se odstěhovala ze Stravy, že už tam nežiju, tak je těžší tam udržovat nějak jako ten kontakt nebo tam vymýšlet něco, jako asi by se to dalo zase jako všechno nějak jde, ale prostě je to tak, no, už nebyla tam nějak energie v tom kolektivu, co jsme měli, nedokázali jsme ho nějak jako obměnit, nebo nějak vyhecovat, nebo namotivovat, tak to skončilo a myslím si, že to je dobře. Mm-hmm. Ale jako dost často se mi stává, že třeba někoho potkám a se mě ptá, tak co, nebude Čičák? A já říkám, nebude.
2: A bude spousta dalších věcí. No. A mám ještě otázku vlastně. Celou tu dobu vlastně jenom byli jenom vy dva, ty a Péťa, že jo? Nebo pak jako přidávali další lidi, nebo je to spíše bylo jen, jako jenom vy dva, nebo bylo to pak jako už jako skutečně jako kolektiv, nebo už to jenom duo?
1: My jsme duo byli do vlastně toho zlomového ročníku, jo, který jako takhle propadl finančně. Mm-hmm. A Péťa se potom rozhodl, že už to nechce dělat a úplně skončil, jo, jako s celým Čičákem, že vlastně už nedělal ani koncerty, ani ten festival. Ale já jsem furt nějak měla energii a chuť to dělat dál, ale potřebovala jsem jako na to právě jako nějakou výpomoc, protože bych to sama nezvládla. A vlastně tam, jak byl v tu dobu hodně aktivní jako ten šrumec v tom plánu B, že tam bylo hodně lidí a vlastně hodně se ty scény daly i dohromady, že to najednou nebyla jenom nějaká kytarová prostě noise rocková scéna nebo noizová scéna nebo power violenceová nebo hardcore punková, ale že najednou vlastně všichni dělali ty koncerty na jednom místě, takže se tam všichni potkávali společně a nebylo to prostě oddělené nějak žádrově, všichni se prostě potkávali na tom stejném místě. A tak jsme se dali vlastně dohromady s více lidma a začali, nebo teda pokračovali jsme vlastně v tom Čičáku dál a ty koncerty jsme vlastně taky začali dělat spíš víc nějak jako pohromadě s tím kolektivem, ale plus i ten jeden tak, ty lidi, co to tam dělali vlastně hlavně, tak se do toho taky zapojili a vzniklo vlastně takový fakt hezky funkční kolektiv, který jako to dělá vlastně na nějaké té kamarádské bázi a funguje to super, no.
0: A kolik bylo ještě potom těch ročníků potom jakoby tom Provarovým?
1: Já nevím, jestli se mě na ty čísla ptáte schválně, když víte, že mi to fakt nejde.
0: CCA.
1: Jako třeba, nevím, 3 až 4 ročníky a 2 zimničáky.
0: Jo, hezký. No počkej, já tady mám něco, jsem si vzal sebou. Já tady mám program z Čičaku a možná je to zrovna ten Provarovej, jo? Z roku 2015. A řeknu ti, co tam hrál třeba za kapel, jo? Počkej, nějaký zahraniční, jo? Nebo tak byly tam třeba Kurvs, jo? Nebo Minen.
1: Počkej. Jo, Minen, ze Švédska, ne?
0: No, ze Švédska, ty jsou skvělý, ty tam mám hodně rád. A počkej.
1: To nebyl ten Provarový.
0: Speed Noise Hell, Ježiš, Japonci.
1: Ježišmarja, to bylo výborný.
0: Bataille tam byly, ty vole. No, a pak tady klasiky jako Hlinomás, Starnash, Nuli.
2: Anna Marie Christiansen.
0: Manon Mert dokonce.
1: No jasně.
0: No já ti to počím, až to prostuduji. Hele, jako. Ale to není určitě on, vejš.
1: Taky ten ho mám doma tenhle ten. A co tam hrál ještě? Velocedro.
0: To byl náš snad historicky nejhorší koncert. Jako, já na to nerad vzpomínám. Ale jako festival to byl skvělý. Já si pamatuju třeba Hlinomas. To bylo úplně brutálně dobrý, jak hráli před vlastně... ani nehráli vevnitř, v té hlubině, že jo. ale hráli předtím a tam Banán si tam rozsekal venku hlavu nějakou, co to bylo, nějakou paletou prostě.
1: Jo, jo, jo, tak to není úplně novinka, že by si Banán nerozbil někde hlavu.
0: No, jasně, jasně, no, ale jako poprvé jsem viděl jako rozsekat to paletou, jako no, ne mikrofonem, takže to bylo pro mě nový, jako. A hlavně Kurz teda byli skvělí, ty miluju, no, Aminent, ty zbožňuje, ty jsem viděl právě předtím ještě na Krýpku. A to je úplně, když tak najdete si to, to je skvělá, nevím, jestli ještě hrajou, ale skvělá jako no wave kapela.
1: Nebo se můžem pustit taky.
0: Můžem taky si klidně pustit.
1: Tak no to... jasně, hele, tohle, jako tohle byl vlastně za mě, co jsme dělali s Péťou, to je podle mě jeden festival předtím, než to, než se to vyhrotilo, než jsme začali mít nějaké vyšší ambice takzvaně. A no jasně, Celestial Shore, to bylo taky úplně skvělý. Jako to bylo, to ještě v tu době jsem měla docela ráda takový ten metrok nebo něco takového a to bylo jako mega zábavné. Teď už mě to tady nebaví, ale to bylo teda hodně dobrý. No, to vlastně si myslím, že ty Kurvs chtěli hrát venku a hrozně dlouho se rozhodovali, jestli budou hrát uvnitř nebo venku, že jsem myslela, že je fakt uškrtím.
0: A hráli venku nakonec.
1: Nakonec se rozhodli, hráli venku a bylo to fakt nejlepší. A potom vlastně druhý den jsme si řekli, že tu stage rovnou uděláme venku a že to bude, že to bude celé venku a určitě to stálo za to, protože vlastně jako ten... ono se to dělalo, ono to bylo fakt čerstvě zmodernizované, opravené a byly to takové obrovitánské netknuté haly. Já si pamatuju, že my jsme tam jakoby měli strach, že tam něco třeba, že tam podrápem podlahu a že z toho budou nějaké, že budeme třeba dostávat nějaké pokuty, jo, tím, že to bylo úplně nové. A tak to bylo takové trošku jako, ne tak úplně útulné, ale jakmile se to vyneslo ven, tak to fakt...
0: No, to bylo skvělý, no.
1: To fakt dostalo úplně jiný rozměr.
0: Já doteď mě to mrzí, no, že my jsme hráli taky vevnitř a bylo to hrozně sterilní a vlastně tam nikdo ani moc nechtěl jakoby jít a všichni falili venku, že jo? A tam byly úplně skvělý koncerty právě jako Kovadliny nebo třeba Star Nash tam hráli, který... Taky bohužel už nehrajou, že jo, jestli se nepletu.
1: Stárneš?
0: No, stárneš.
1: Oni tam nějak obměňovali a občas se jako vyloupnou, myslím jednou za čas, ale ne, jako podle mě teď už se nedávají ty statementy, jako hrajeme poslední koncert a že se občas jako někdo znova, jako znova se, znova hraje, když máš pocit, že už ne. Jo, hele, za mě tohle z toho bylo fakt super a podle mě tam i začal ten, taková tradice toho, kapelního betlu. Že s tím vlastně přišel Skulda, který taky je součástí kolektivu, nebo byl, protože jsme mrtví.
2: Zdravíme Skuldu.
1: Bylo to tak, že vlastně jsme pozvali dvě kapely, které hrály jako proti sobě. Vyloženě jeden song naproti druhá kapela, druhý song a uprostřed lidi, kteří se vlastně otáčeli za tou kapelou. Nevím, co tam bylo ten rok, možná to tady i bude někde napsané. Nebo taky ne? Nepamatuješ si na to, Františku?
0: Tohle si nepamatuju zrovna. Vím, že to tam bylo, ale kdo tam hrál, tyjo, tak to už nevím, bohužel.
1: Jsi tam nehráli? Nevím. Taky si to neuvědomuju, ale tohle to byl fakt skvělý ročník, díky, že jsi to tady donesl. Všechny ty kapely, se na ně koukám a...
0: To je normálně štěstí, já jsem si koupil včera novou postel a vyhrabal jsem spod té staré různý poklady a tohle byl jeden z nich, takže děkuju nový posteli, že jsi mi našla to.
1: Hele, a ještě koukám, že tam hrál Benelux, což je taky kapela
0: Babyše
1: vlastně.
0: No jasně.
1: Benelux.
0: Jo, Benelux.
1: Mm-hmm, to je taky Babyšovina. To byla jedna z těch posledních kapel, kdy ještě žil v Ostravě, vlastně si myslím. A hrál tam s Hubertem, který s ním hrál taky v Tremolu. A ještě se Zdendou, takovým kámošem z Ostravy, který už teď myslím, že nehraje. Ale jo, Benelux taky skvělá kapela.
0: Tak nepustíme si něco z tohohle zrovna ročníku Festival Číčák.
1: Tak jo, tak půjďme si tím Moonen. Jo.

0: záležitost.
1: Ano, přesně tak. A já tady jako mimo...
0: A Gregory to neznal.
1: Neznal jsem a děkuju vám, že jste mi to ukázali, protože já jsem úplně nadšený z toho, určitě z toho dohledám a pustím po cestě domů. No, každopádně, Čičák je mrtvý zatím a spoustu s ním skončil, ne spolu, ale jako skončilo jako hodně kapel, které tam hralo taky. Ale to dědictví je obří, a co jako slychávám v různých městech od různých kolektivů, tak k vám dost jako vzhlíží a jsou jako vám vděčné za to, že jste tam jako vlastně v tom kraji to rozjeli. Konkrétně jako hodně na vás se odkazují třeba jako v Olomouci a nebo v Orlové taky. No a... Já bych pokračoval dál, protože blížíme se ke konci, asi.
0: No to ještě zdaleka, ne?
1: No, tak ještě zdaleka se neblížíme ke konci, ale já bych pokračoval stejně dál. Jak Čičák skončil, tak ty vlastně taky přestěhovala do Prahy, že jo? Že z Ostravy.
2: Ano.
1: Teďka žiješ v Praze, že jo? No a ty jedna ze spoluorganizátorek festivalu Fotbal proti rasismu, že jo? Viděl ty to v kolektivu. Za mě je to jeden z nejlepších předletních festivalů. A jako, nebo jak to říct, jako jarních festivalů, letních festivalů, no. Jako každopádně tam bylo už 2 nebo 3krát a je to fakt jako skvělá záležitost, fakt doporučuju. A řekneš nám něco o fotbalu, jestli chceš?
2: Mm-hmm. Já jsem chtěla říct 2 věci, že, ale to tak, co jsem to chtěla říct? Chtěla jsem říct, že to, že jsem se přestěhovala do Ostravy, tak je podle mě ten důvod, teda do Prahy, okay. Tak je ten důvod, že vůbec můžu o té Ostravě mluvit, protože jinak byste mě nepozvali, že jo, kdybych byla v Ostravě.
1: No...
0: to třeba jo, to myslím, zvám takhle lidi, jako...
1: Jo,
0: z jiných měst.
2: Můžete to říct, ale nikdy to nepotvrdíte. Nikdy to nemůžeme říct, že to je pravda. Takže. Ne, já se tady trošku směju tomu pragocentrismu, že, že vlastně my jsme tam, no.
1: Jak souhlasím s tebou a se snažíme jako to v tomto pořadu taky trošku to vyvratit právě. A zdravíme právě Čákyho, který u nás byl před pár měsíci z Budějovic, který jako říkal o světadílně a nábu. A doufám, že hodně dalších pořadů budou zvat lidi nejenom z Prahy a budou popisovat i další kolektivy a objevovat další scény, aby fakt to nebylo zaměřené na tu Prahu. Můžeš pokračovat, děkuji.
2: Děkuji za tvůj statement.
0: To byl krásný, Gregory.
2: A tím bych vám chtěla říct, že můžete pozvat taky Fotbal proti rasismu, protože bych fakt nerada mluvila za kolektiv, kde jsem se přidala vlastně, nevím, před 3 rokama. A oni už fungují číslo, třeba 15 let.
1: Jo.
2: Dejme tomu. Mm-hmm. Všechny čísla, které jsem dnes řekla, nemusí být pravda, můžou. A... já jsem se tam přidala vlastně, protože mi prostě stejně chybělo být v nějakém kolektivu a vlastně se nějak podílet na, jako na nějaké takové hudební věci. A tím, že vlastně můj partner Bibi a jeho parta vlastně, nebo lidi z Jihlavy hlavně, dělají Fotbal proti rasismu, ale mají vlastně pravidlo, že tam různě pravidla se jako obměňujou a mění a... každopádně tam jsou jenom lidi z Jihlavy, ale přijmuli mě i jako ostravskou. A vlastně Fotbal proti rasismu je festival, který vlastně začal dělat Bibi se svým bráchou a ještě vlastně s pár klukama. Nejsem si úplně přesně jistá, jak to bylo, kdo tam byl první, druhý, třetí, kdo to úplně začal, ale je to vždycky po prvním máji, víkend nebo ten druhý víkend, takže je to teda ten jarní festival a je to proto, že 1. května je vyhráli jsme nad fašisti.
1: Jo.
2: A v tu dobu, kdy oni to začali dělat, tak vlastně ty

0: Tureckové tam útočili aktivně, tak se dělali různé jako protiakce. Jeden z toho byl i ten fotbal proti rasismu. S tím, že si nejsem úplně jistá, fakt bych nerada to disinterpretovala, ale myslím si, že ze začátku to byl jenom ten fotbal a potom se k tomu i přidala ta muzika. Ale jak říkám, pozvěte tady lidi z Jihlavy, kteří žijou už v Praze. Někteří.
1: Jo, každopádně ještě jednou doporučuji ten festival a samotný vlastně jako ty zápasy, samo o sobě to je fakt jako skvělé jako věc, když jsem to jako poprvé viděl. Ale asi o tom víc možná pokecáme s lidma právě jako z kolektivu Fotbal proti rasismu a vždycky každý rok jako skvělý line-up mimo ten fotbal taky. No.
2: Tak já bych si dal písničku.
1: Tak dáme si písničku.

0: jsem to ti říkal. Světlo svítí, je naděje. Nevíš, jak máš jít, tak se naděješ. Naděješ se tak, že můžeš jít a proto jdeš.
1: Divné noci na Rádiu 1.

0: Dohrála nám kapela Dezinformácie dva songy z alba Piesak u očí z alba z roku 2024. Kapela, která hrála na letošním fotbalu proti rasismu. Co o tom řekneš, Loučko? Líbilo se ti to? Líbilo se ti ta kapela taky jak mě?
1: Bylo to skvělý. Je to vlastně druhý rok, co jsme tam pozvali kapelu z Chorvatska a vlastně co bylo teď? 2025, takže 2024 tam hrál Koridor. A vím, že oni prostě přijeli na fotbal, kolik nevím, 750 kilometrů třeba. Hrozně se tam vykalili, pozvraceli tam schody, odjeli a za dva dny byli v Praze. Oni se vrátili zpátky do toho Chorvatska, aby za dva dny zase jeli do Prahy prostě. Jakože fakt, okay. Jako tomu se říká tour life.
0: Já si to pamatuju, no já jsem to totiž jako, jak se tam vyzouváš, tak jsem byl v ponožkách a jsem to dostoupil, takže si to pamatuju, no.
1: Yes.
0: To bylo loni, no.
1: Stává se.
0: Zdravíme každopádně. No.
2: Máš ty ponožky pořád hlavně?
0: Jo, jasný, no.
2: Yes, dobře.
1: Se vypere, jedeš dál.
0: Jo, jo. To nechám jako merch od kapel. Koridor.
2: Vzácný artefakt.
1: Ty jsi nikdy nebyl na fotbale?
2: Nikdy jsem nebyl, no. Protože, nevím.
1: Je tam ještě zima v tu dobu na tebe?
2: Ne, ne, to ne, ale vím, že něco bylo, nebo jsem musel být v práci. Jako já to mám fakt,
1: vymluva že... se vždycky najde, že jo?
2: Ne, to jako mě to mrzí, ale... Ne, já to mám fakt...
0: Opakuješ.
2: Tak já nic nebudu říkat. No,
1: no můžeš něco říct, mě by něco napadlo. Příští rok přijedu?
2: Příští rok přijedu.
1: Výborně.
0: Já jako letos byla zima, loni tam to bylo teploučko, ale jako letos tam byly všude ohně, takže to bylo dost super, protože všichni se tu tady vedle sebe a to bylo takové jako až rodinný. No. A asi co bych ještě řekl k tomu fotbalu, asi nic. Mám otázku další.
1: Jsem zvědavá.
0: Co dělá Ostravu vlastně...
2: Ostravou,
0: jako specifickou tu scénu, jako podle tebe. Protože pro mě jako ta scéna jako dost specifická a já nedokážu to popsat a ona je strašně ta jako scéna a ty kapely, které tvoří tu scénu, ta komunita je dost specifická a odlišná od zbytku kapel z Česka.
1: No, já nevím vůbec, jak to pojmenovat, já nejsem jako nějak specifická, tak ono se to vždycky říká, když se mluví o Ostravě, že tam je něco specifického, něco takového odlišného. Má to nějaký vývoj, jo? Ale přijde mi, že vlastně ty malé kolektivy na nějakých jako periferií jsou si něčím jako podobné. A i vlastně ty kapely, co tam vznikají, no. A vždycky, ale vždycky je to něco, že to má něco společného. Taky jsme jako sledovali to, co se děje prostě, já nevím přesně, třeba v těch Budějkách v Praze, že vlastně od něčeho si sice jako odpíchneš, co zná, že je to jako takové nějaké ryzí, vzniklo to tam, jako jsme se třeba bavili o tom tremolu, nebo o těchhle z těch kytarovkách, to si myslím, že je fakt u nás takové specifické. Ale nevím, no. Jako přijde mi to těžké takhle o tom, jako takhle to vyčlenit, jako
0: jasný,
1: vlastně.
0: Jasný, jako to jako náročné, jako to generalizovat. Spíše takové, jako říkám o nějakém subjektivním pocitu toho, že třeba tady nejsou úplně jako kapely jako v tom žánru, jak jsem říkal, jako tom elektropopu a takové jako nějakých jako elektronických prostě jako zajímavých weird věcí, jako například I Love 69 Pop Gayu, nebo München Konflikt, nebo jako ten Petr Válek a tak. A to je fakt jako zajímavé, že je to právě jako odtuč, no, že jako všechno, takže nevím, něco se tam stálo.
1: Něco se tam dávají do vody. Hele, no. Ještě mě jako na co bych nechtěla zapomenout, tak vlastně kapela, která je teda taky mrtvá, když se budem, když vlastně všechno, o čem se bavíme, už jako neexistuje. Iperitiv.
0: Jo.
1: Jakože si myslím, že je dobrý zmínit vlastně, že to je kombinace lidí, to je přesně to, když se dá dohromady právě ten Power Violence, prostě nějaká polská basa, Bára z Minchen a Peťa prostě z Edwarda Fida. Podle mě je to prostě tak geniální kombinace, až prostě bylo úplně jasný, že to nevydrží, rozpadne se to a bude to v prdeli, ale je to jako pro mě jako z poslední doby fakt jedna z nejlepších kapel, co vznikla v Ostravě.
0: Souhlasím s tím, jo, totálně.
2: Tak si ji pustíme?
0: Tak jo.
1: Tak skvělý.
0: To bych to...

0: Dohrála nám kapela, super kapela z Iperitiv, ostravská, už bohužel zanikla. A já jsem se chtěl zeptat, já jsem to taky, jak jsme se tady bavili o nějakém tom ostravském soundu, tak já jsem, pro mě to byl právě ten takový ten kytarový sound, jak jsme si pouštěli třeba tremolo a tak dál. A v té době, když Číčak fungoval, tak já jsem to tak bral, že tohle je jako ta scéna, takhle to byl pro mě ten zvuk. A dokážeš říct, jak se to třeba posunulo v do téhle doby, v současnosti? Jak, jestli je tam vůbec ta scéna, jestli ten zvuk se proměnil, ty kapely, ty projekty? Nebo jestli pořád existují tady ty staré věci, které jsem poslouchal já, anebo už zanikly a jsou tam mladší lidi, nový kapely s novým soundem?
1: No určitě tam vzniká něco nového, jako není toho asi hodně, ale myslím si, že k tomu patří i to, že tam jako není, jako je tam ten provoz, kde se hodně sdružují lidi a vlastně ještě potom zkušebna, kde jsme kdysi taky ještě hráli, ale teď jsou tam ateliéry a další zkušebny. No, mě se o tom hrozně blbý, mám pocit, blbě mluví, protože jakoby já tady z Prahy prostě mluvím o scéně, kterou, jakoby, za kterou tam nejsem vlastně, jo? Že mi přijde jakoby dívat se nějakým odborným okem na něco, co už jako neprožívám, mi to přijde takové trošku mimo, nebo může to být mimo. Hele, vznikají určitě nové kapely, myslím si, že třeba, jako co se týče Peti Ondráčka, co se mnou byl, tak minimálně prostě pořád jede nějaké projekty, bývá ve zkušebně, nahrává, zapojuje se, myslím, že to je pro něho furt úplně alfa omega. Potom taková ta power violenceová scéna, prostě Skulda, téma pořád třeba sedm kapel, jo. Taky pořád nějaké nové, klidně vlastně si taky můžeme něco pustit, protože to má třeba asi 10 sekund jeden song, tím asi nic neskazíme minimálně.

0: Jako, ne, já nevím, já nechci být jako nostalgická, jo, ale prostě bylo to tam asi vlastně, jako žilo to rozhodně víc, ale teď to žije zase jako jinak a bude to pokračovat. Já si klidně myslím, že fakt asi hodně těch jako nových věcí třeba neznám, nebo nemám do toho takový průnik, mm-hmm. protože tam přijedu taky jednou za čas, ale rozhodně vlastně... Kván, že jo, s Lindou a s naším Tomášem Kotáskem a s Beatou, tak mají teďkom jako Buchty nouze a myslím, že ty jsou teďkom hodně populární, hrajou, kam se hodně podívám. kam se podívám, tak taky určitě je to nějaká, jako pokračují v tom. Myslím, že jednu dobu hodně fungovalo Přátelství s Přerovem, že tam Ikvan jezdíval hrát, měli vlastně kapelu Swimming Slot a byli to lidi právě z Mankuso, Peťa, Ondráček, chvilku s nima hrál vlastně i Tomáš Jirsa z Rampy, že jo, z kolektivu Hlubina. Takže se to tam i takhle trošku jako propojuje a jo, Tilikum. Jo, tak určitě si myslím, že to je živé a funguje to dál a jede to v nějakých, jako, asi se dá říct, jako, že když tu kapelu slyšíme, jo, to je asi někdo z Ostravy.
1: A ty osobně už teda nehraješ, Ed Bonafide už nehraje, nebo je to pauza, nebo
0: jsme mrtví. Jako musím říct, že prostě jednou za půl roku mi Péťa napíše, jestli si jakoby nezahrajeme, neskusíme to znova, ale já prostě asi už nechci. Ale vždycky, když mě napíše, tak si říkám, že chci. Ale pak zjistím, že na to nemám čas, že už to mám teďkom prostě jinak a popravdě jsem nikdy úplně neuměla hrát. Ale mě hrozně bavilo jako dělat ty koncerty a chodit s klukama na zkušebnu, ale zároveň jsem fakt používala prostě jeden prst a dvě struny, takže jako opravdu není úplně, nemám se od čeho odpíchnout, že kdybych jako chtěla znovu začít hrát a tím, jak vlastně, jako už jsem jako nějak posluchačsky vlastně toho mám hodně za sebou, že vím, jak ty kapely mají znít a potom vlastně hraju blbě, tak vlastně už se mi do toho nechce, jestli to dává smysl. Že to je takové, že když už bych chtěla hrát, tak bych to potřebovala se znovu naučit a já už prostě, už se mi nechce učit. A vlastně nevím ani, jestli bych chtěla víkendy trávit prostě na koncertech. Už to mám tak trošku jinak. Jako, když jdu na koncert, miluju to prostě totálně, chci prostě slyšet hluk a kapely a prostě vnímat to a občas teda i dělat ten festival nebo něco, ale jako hrát už se mi nechce, no. Jdu radši se psem na procházku.
1: Já úplně tě rozumím, no. Jako častokrát to cítím i já takhle, no. Já si pamatuju jednou, ale to jsem si vzal k srdci, jednou jsi mi někde říkala, že jako nejlepší, nebo jako i nejlepší kapela má hrát jako maximálně 35 minut. A to úplně, toho se jako fakt držím. A fakt nechci hrát nikdy si díl. A přesně, když někdo hraje díl, tak už nevím, to musí být třeba svons, nebo nevím, ale jako...
0: To by málo... moje takové moudré slova, jo?
1: No, já si to furt pamatuju, no. Takže, jo. A cítím to úplně stejně, jako když někdo hraje díl, tak říkám, ty vole, jako...
2: Jo, a ty zmiňovala vlastně tu zkušebnu / ateliér, to je ta zkušebna na Frani Šramka, že jo? Co teďkom jako slyším a pozoruju, tak tam hodně, jako hodně ne, jako občas dělají koncerty a zvou tam i zahraniční kapely. A ty line-upy jsou často jako fakt jako zajímavá věc, tak doporučuji nějak jako sledovat to. A taky vlastně v Ostravě ještě existuje ten Saigon, že jo, nebo...
0: To je to stejný.
2: To je to stejný, aha, jo, to je tak, OK.
0: Jo, to je vlastně jeden velký barák, kde jsou ty ateliéry, jo. Pak je tam ta galerie Saigon a několik zkušeben, vlastně Tilikum, Buchty nouze, Peťovy kapely a plus různé další kapely tam taky zkouší. A je to přesně ta... zkušebna, kde je v létě vedro, v zimě zima.
2: Jo.
1: Jako tady, protože dneska přetáčíme a nejsme v našem Rádio 1 studiu. Ale já nevím, jestli to zaznělo na mikrofon, ale ty teda můžem tvůj výběr slyšet příští rok na Fotbalu proti rasismu, výběr dramaturgických kapel, na kterém se podílíš.
0: Jo, přesně, jako podílím se na něm, no, není to jako čistě můj výběr. My máme takovou schvalovací tabulku, která projde jako celým kolektivem a pak to zúžíme prostě na nějakou band crew, která to potom už jako koriguje prostě a doplňuje, ale ten jako ten prvotní je prostě, nevím, dokument o 80 kapelách, nebo možná i více a různě bodujem a koukáme se na to, aby tam prostě, aby to dobře fungovalo. A potom to vlastně dopilujeme jenom ve 4 lidech nebo tak. A jo.
1: Tak jo. Já bych si dal ještě na závěr nějaký písničky a tím bych se asi rozloučila. Děkujeme moc, že jsi přijala naše pozvání.
2: Jo, děkujeme moc krát.
0: Bezva, taky děkuju.
1: Tak ahoj.
2: Ahoj.

0: Give the check.
1: It's on the house.
0: Really?
1: Sure, what the hell? Different rules apply when it gets this late, you know what I mean? It's like after hours.
2: Už nelaju, už jenom padáky.
3: Lajky
4: už ani nemůžu být aktuální, my se tady to... Co jsem jako řekl vlastně? A jenom, že se to říkalo.
2: Hele, už mám polavíračce, už jenom padáky.
5: Jo,
6: divné noci, podivné koncerty, historky, co dávají smysl jen po zavíračce.
7: Přelaďujeme už 35 let.
8: Přelaďujeme už 35 let.
9: Rádio 1.
10: Olé!
11: A banger to bude.

fíčka, emblem česnácka a trojky prsíčka. Škoda, škoda, že nechápeš, co znamená feminismus. Škoda, škoda, že tvůj mozek zná jen extremismus. Bluzíci špatně, zakázat nic nemůže. Bílá rodina vychová v rovnoci muže. Izrael super pozemek, oblékaj se do gala. Byl zradý na tu rozi, patře už od

0: Raz, dva, tři, čtyři.
1: OK, OK, OK, OK, Radio 1.

mikrofonu, rádio 1, ruší mikrofon. Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň, závada není ve vašem přijímače. Rádio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušejte se přeladit, všechno bude dobrý.

0: Tohle neškej. Čekaj, takhle, no, to je pravda.
1: Já žiž židle, dementní.
2: To jsou problém, ty židle.

0: Vladimíre! Vladimíre! Nemůžeš už konečně vypnout to rádio 1?
1: Cože?

0: Rádio 1, Praha 91,9 a Plzeň 97,5.
1: Není jiná alternativa.